barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí,

máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mickey Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili, zabili. Štědroň a Uhrem. Legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, huslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendáře, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají muzik a že to tam zpívá.

Želete?

krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové, starší nahrávka s Ivo Cicvárkem. Nepustili jsme si ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvěhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. A ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů říká, je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, ten festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba podsta Zuzaně Navarové, z naší generace Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem z Husovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Tošarová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou, přijedou také František Skála, Třaskavá směs spolu s Kocouří scénou a Nocturnama. Je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business, tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

chci za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

country říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madam. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové. 25. července pak jedou na festival bluegrassový čtyřlístek do Ploukonic. A třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

A když už jsme u těch východočeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměřské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas a na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežene a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární John Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet naživo, tuhle fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratova kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

skupina rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muzicíruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, úžasná životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné, to je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslal nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat rolničky k nám na pravidelný koncert v Heřmanově Městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině v autokempu nedaleko Heřmanova Městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a ti na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl vcelku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francou, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe je, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: A tohle krásnou oddílovou ukolébavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Víťa Trníček v dalších folkových pohlazení. Ahoj, nashledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání. Humoriáda.

0: Začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka a řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věž televizní. To je krásný.
0: Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď ano. Půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinézách a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam šli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují.

0: Mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl a ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce a venku, zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako a tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak abych se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují, no, a turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu lavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání a nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili, ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře a šli je zařval a teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Hergo, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jendák, nebo?
3: Zažil moře kaskadérské. Jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři voříšky pro Popelku.
2: No to víme, ano.
3: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, protože to většinou filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundá a ty dal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, když jsi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl
2: na tu hrušku.
3: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
2: No.
3: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do zad, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat, ne.
2: No tak z věže snad taky ne, nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
3: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
2: Ano.
3: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo, no a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jendák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
2: Přijde o práci.
3: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
2: Ano.
3: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul von, abych si neublížil.
2: Mm-hmm,
3: krásný, jo, krásný.
2: Jako v bavlnce.
3: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
2: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo a Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen na jedné straně, varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slavkem Jandákem.
6: Dobrý den, jsme spojeni? Spojeni.
5: Ano, velmi dobře.
7: Ano.
6: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
7: Děkuju.
6: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
7: Ježíš, děkuju
6: moc. Mladý jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku. A paní dámu, režisérku Chytilovou.
5: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
7: Taky, na skle.
5: Kdo dál? Dobrý den.
8: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
5: Ano. A?
8: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
5: Dobrá, bod pro něj opět, děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
9: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
5: Mm-hmm, dobrá, varianta B, děkuju za
7: klidně
5: to.
7: Klidně.
5: Ještě někdo, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
5: Děkujeme.
7: Děkujeme.
5: Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
10: Ano, děkuji.
5: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
7: Zvítězil Bolek Polívka.
5: Jo, správná volba, Slavko, na začátku.
7: A to je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je tak, to demokratický.
5: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
11: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
12: No, to se
11: když
12: říká
11: má
12: obecně
11: hlad, tak to je konec všeho.
12: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se prostě to říká? Nějak se to říká dokonce.
11: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
13: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoje byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřená dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem tý 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem tý 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věro šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
11: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
12: kde jinde. Ale teď já sedím v hospodě a popijím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, by náhodou a teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťál, který vyskočil s výkřikem zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
11: A to se strašně polekal.
12: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala a viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
11: co
12: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
11: Jo, že spadl.
12: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, aj, teď si myslím, že to je moje milenka.
0: Humoriáda.
5: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
7: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňa, víš, to sežereš sám.
5: Ano.
7: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád. Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám.
5: A s Bolkem práce?
7: No s Bolkem jsme dělali Černý baron v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně od Gorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, hopsal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
5: On byl jak z gumy, samá ruka,
7: jako
5: samá noha.
7: Jako samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
5: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
7: No třeba, jsou to zvláštní, u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. To je ono, ale ono to přijde.
5: Důležité je mít sebevědomí, ano?
7: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
5: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
7: Nač se bát, zítřku třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Schrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, protože když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé. Beatles marodí do důchodu. A královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to sedlo velký, no... Tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku? Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýmhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ, ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, který si cenějí, když se kopejou do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrý strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my, protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc třeba tleská v cizině. Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: to. A oni
1: to.
2: Poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, což se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor, Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když Říká. Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No, prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál. Když ten humor je stále platný, to znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by vytvářeli
2: nevím, kdo
1: dál.
2: By byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu.
2: Nepřijde.
1: Buďme optimisté.
2: Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není jo. to humor, ale jsou směšní.
1: Hmm.
2: To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek
2: no,
1: Jandák, náš dnešní osem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, mám krásné, taky. Se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se
4: pěkně.
2: Mějte
4: se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory janické odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, k dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to.
4: Moc.
2: Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré poledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Budeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesor. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Mě nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: vás necháme, pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Z vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Jo? Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejak vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vy jste si vytáhl otázku, naše politická scéna. Tak
10: ano,
9: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
11: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
11: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
11: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
11: způsob
2: boje,
11: no jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleona a podobně, tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
11: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho jaksi Žižky nezůstalo vůbec nic. Teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik.
2: No tak ne, máme tři. Máme češtinu, dějepis a matematiku.
11: A matematiku. To byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl. To
11: ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý. To bylo v tom metráčku ještě. To bylo, jsem běhal. Ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
11: Tehdy dobrou, skutečně dobrou. Já i při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda...
2: To nebylo vyšších hráčů?
11: Ne, ale já byl hbitej hrozně, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je pravda,
11: mění,
2: že
11: co?
2: Ano, v té době...
11: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej, že?
2: Ano, dva metry, no.
11: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
11: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude Silvestrovský večer a ženy,
11: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se poslouchají. Nebo humoriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, pečulíme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Ne, ne, zám, prosím tě, co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Nebyš jedan vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje, ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Já se nevytahuj, ty Don Juan nebo opuštěnej.
4: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně.
3: Oristo.
4: Prosím pěkně. No,
3: co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Oh. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, zavřela za sebou, aby si nestihnul, víš, ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš.
4: Jenom šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: A heleme se, to jsem zvědavá, co se mnou udělá.
4: Do koupelny.
3: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš, papa.
5: Dobrý večer, kamaráde. Kamaráde,
4: co tu děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela do klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: Ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostej odborník.
5: Já mám takový geniální nápad. No. My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Oskar?
5: Přines plášky a
4: rozkoplujeme
5: to tady.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde. Já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpusť mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně, trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja, na golf mě zabije.
5: To se mu ani nedivím, flaška žádná. Není žádná, tak...
6: Už je vzduch čistý, Petr. Oh.
5: Ale on jí má rozdělenou ještě
3: co je. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se.
5: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mádence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
8: já
1: se
8: taky
1: daří.
8: Děkuju Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
8: A smějte se.

0: přibližně 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kybernetických incidentů v Česku loni ubylo. Bezpečnostní hrozby ale podle kybernetického úřadu přetrvávají. Oprava Mariánského sloupu ve Velvarech na Kladensku za 3 miliony korun skončí v září. A dnes bude polojasno až jasno, teploty do 24 stupňů. U mikrofonu vás vítá Josef Mádle. Počet kybernetických incidentů

0: Zároveň loni podíleli na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle NÚKIBu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
1: Restaurátoři opravují mariánský sloup na náměstí krále Vladislava ve Velvarech na Kladensku. Čistí jeho pískovcový povrch nebo natírají oplocení. Práce za 3 miliony korun mají být hotové v září. Městu na opravu památky finančně přispělo mimo jiné Ministerstvo kultury, říká nezávislý starosta Velvar Radim Volák.
2: Jsme získali podporu ze dvou zdrojů, jednak přes místní akční skupinu Přemyslovské střední Čechy, kde jsme dostali 2 miliony korun z IROPu. A potom z programu regenerace památkových zón Ministerstva kultury.
1: Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Magistrát tím chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do dvou týdnů, říká radní Roman Povšík z Hlasu pro Boleslav.
3: Musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 milion korun. Musíme vyhodnotit, jestli takto vynaložené peníze by se nám vrátily ve formě podpory zdejších hoteliérů nebo restauratérů. Počasí.
1: Dnes zpočátku čekáme polojasno až jasno, během dne přibývat bude oblačnosti a odpoledne a večer se zejména na severu území ojedinělé vyskytnou přehánky. No a teploty 19 až 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Pohořelice to nejsou Střední Čechy, Lipník taky ne, Hulín, tam bych se mohl odstěhovat jako zdárný hulič, ale cigaret, prosím vás, neberte to úplně nějak. Košatě, Iván taky ne. Jo, tady porouchané auto, D11, 63,5 km směr Praha. Porouchané auto může vás překvapit, buďte připraveni.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A do deváté zase na Mádle, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
5: Zdravíme vás s úsměvem na rtech.
1: Ano.
5: Takových oteklých. Ty jsi nespal?
1: Spal jsem, ale špatně. Jsem zahulenej, ale zahuhňanej. Pořádně zahuhňanej.
5: To náš huhňa, tak ho prosím vás tolerujte. Ve středu.
4: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5:09. Je tu střed pracovního týdne, prázdninového týdne. Číslo má 30, kdyby vás to zajímalo.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům. Žaláře s možností prodloužení trestu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 76. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80. je francouzské šansoniérce Mirelle Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover. A já přeju pěkný den.
0: A nejen té 80. se budeme věnovat u Mirelle Mathieu i v průběhu ranního vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Páč bych měl pro vás taky informaci o tom, že Sbohem Praho neznamená opravdu Sbohem, ale na to jsme u zpěváků a zpěvaček poměrně často zvyklí. Když se nám Mirelle vrátí do Prahy, řeknu v průběhu rána.

0: Letní repríza Ahoj rádio už za chvíli. Tentokrát vás čekají děti s vysvětlením, kdo je to Zoubková víla a proč se zjevuje jen občas. No a jestli ji taky někde viděli, případně co dává za dárky, tak si na to počkejte.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Co nás čeká ve středu, tak už na to koukám. Ráno většinou jasno, během dopoledne od severozápadu oblačnost, která bude přibývat. Hlavně v severní části středních Čech se lokálně vyskytnou slabé přehánky. A nejvyšší teploty 21 až 24. No a dýchat se bude dobře.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: čistit zuby si musíme několikrát denně. Nebo přijde zoubková víla, ale ta nám zase dá peníze.
1: Musíme si čistit ty zuby nahoru, dolů, doprava a doleva, aby byly krásně čisté jako pedličky. 3 minuty.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Nenechte se vyrušovat, kdo můžete spát dál, otočte se na druhý špiček, poslouchejte naše vysílání, zprávy vás s proměnutím otravovat dlouho nebudou, je tady Josef.
1: Nebudou.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A pro vás,
1: pane jo, ty nám
0: tak hezky mutuješ, chlapečku. Tak já jdu pro čaj.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: A bylo 17:30, dobré ráno.
3: Dobré ráno. Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Hnutí nesouhlasí s tím, že ho rezort zařadil do zprávy o extremismu za rok 2022. Žádá kvůli tomu omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD víc žalob. Dělníci dokončují kompletní rekonstrukci hřbitovní kaple v Novém Kníně na Příbramsku. Opravili například střechu, krovy a stěny. Město chce památku s novým zvonem otevřít na konci září. Odhadované náklady jsou 1,5 milionu. Zateplení a opravu střech na dvou budovách v Modřanech chystá Praha 12. Sídlí tam lékařská ordinace, dětské jesle nebo sociální služby. Městská část nově vybrala firmu, která připraví projektovou dokumentaci. Podle radního Prahy 12 Jana Chalupného 109 bude projekt stát více než 700 tisíc korun. Do války proti Iránu zatím Spojené státy investovaly skoro 800 miliard korun. Americkým zákonodárcům to řekl ministr obrany Pete Hegseth. Oproti předchozímu veřejnému odhadu narostlo aktuální vyčíslení skoro o 170 miliard korun. Podle Hegsetha už suma zahrnuje i očekávané náklady až do 30. září. No a jaké bude dnes počasí? Ráno bude většinou jasno, během dne dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti. V severní polovině kraje se ojediněle objeví přehánky, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A srnčí na dálnici D10, 36. kilometr, směr Turnov opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5.32 popojedem.
3: Stát změnil podmínky zaměstnavatelů, kteří působí na chráněném trhu práce. A od letošního ledna, co na to říkají ti, kteří lidi se zdravotním postižením zaměstnávají, to vám řekneme už za chvíli.
4: Nosím černý brýle.

0: Zatímco mnoho lidí s lehčím handicapem nebo invaliditou pracuje u běžných zaměstnavatelů, lidé s tím těžším zdravotním postižením se častěji uplatní na chráněném trhu práce. Takovému zaměstnavateli stát od začátku letošního roku zvýšil maximální příspěvek. Tu podporu uvítali třeba v Charitě Vlašim.
1: Tak určitě bude potřeba z těch zbytků udělat ty klíčenky.
2: Dobře. Kristýna Hladová, vedoucí vlašimské charitní.
1: Vlastně my jsme vznikli za tím účelem, že se rozvážely obědy. Pak jsme si pořídili Dobromysl, což je náš obchod. A teď máme Dobrošev, což je naše chráněná dílna. A vlastně tady šijeme výrobky, které prodáváme v té Dobromysli.
2: Dáváte práci i lidem, kteří by se třeba špatně uplatňovali na trhu práce.
1: Každý můj zaměstnanec má nějaký handicap, například roztroušená skleróza. Za epilepsie.
2: Já bych tady přešla i k paní Švadleně.
3: Já jsem Martina. Špatně se nám hledá práce a i na míň hodin, že jo, teda.
2: Na zaměstnance z OZP mohou firmy dostávat měsíční příspěvek 18 600 korun. Žádat o něj mohou společnosti, které mají takových zaměstnanců více jak 50% a jde o takzvaný chráněný trh. Na něm pracovní místa podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy přibývají.
4: Na druhou stranu já bych viděl větší podporu volného trhu práce a tam se mi zdá, že ta podpora je malá.
2: Aktuálně si zaměstnavatelé na otevřeném trhu práce mohou za zaměstnávání člověka se zdravotním postižením odečíst slevu na dani 18 000 korun za rok. Na Benešovsku je prostředníkem mezi lidmi s omezením a zaměstnavateli už přes 20 let obecně prospěšná společnost Rytmus. Její ředitelkou je Pavla Flajžancová.
5: Nám se to portfolio těch firm naštěstí rozšiřuje, ale přáli bychom si, aby jich bylo ještě víc, protože my v tom vidíme opravdu i ekonomický přínos pro firmy.
2: Rytmus Benešov sehnal práci třeba i slečně Lence. Myslím si, že málo kdo vám na otázku, jaký jste měla den, odpoví jako Lenka.
6: Já skvělej, protože jsem byla v práci.
2: No a co děláte v práci?
6: Uklízím a je to tam bezvadný.
2: Hlavní bariérou v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je podle Asociace personalistů malá ochota přizpůsobovat pracovní podmínky individuálním potřebám. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: 5.43 a kousek. Pěkné ráno přeji všem.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Osvěžující ráno. Teploměry dneska ukážou na nejvýš 19 až 22. No, nebo se to nějak změní? Hele, změní. Koukám na aktualizaci. Středa začíná převážně jasnou oblohou. Od severozápadu ale bude během dopoledne přibývat mraků a v severní části kraje se jen ojediněle vyskytnou přehánky. Tak zaktualizováno jest teploty 21 až 24 a vítr, co nebude stát ani za řeč.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: A víte co? Dáme si Mekyho i teď. Ano? Ať víc vábíme na naše vysílání.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Nejpozději do poloviny října se vydejte po stopách Eduarda Štorcha na výstavě v Muzeu Mladoboleslavska. Expozice představuje známého pedagoga, archeologa a spisovatele prostřednictvím vzácných artefaktů z jeho sbírek, rekonstrukcí experimentálních nástrojů i nových archeologických nálezů z lokalit, které objevil. Výstava přibližuje život a dílo muže, který pro pravěk dokázal nadchnout celé generace. Milovníci kytary si přijdou na své v Říčanech. Na letní scéně kulturního centra Labuť v zahradě Husovy knihovny vystoupí Norby Kováč a Jan Paulík s pořadem Milovat kytaru. Čeká vás večer plný kytarových skladeb, známých písní i vtipného povídání o jednom z nejoblíbenějších hudebních nástrojů. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do vnitřních prostor kulturního centra. Prohlédněte si v Městském muzeu v Sedlčanech výstavu fotografií Věčně mladý autora Jana Soutka. Světově proslulý umělecký fotograf považuje sám sebe za nejznámějšího českého fotografa. Je kontroverzní a provokuje. Přitom sám říká, že provokovat nikdy nechtěl. Naopak, většinu věcí fotografoval prizmatem lásky. Do fotografií vkládá své emoce, kterých ale možná ve skutečném životě není schopen. Proto možná jen v jeho díle najdete jeho pravou tvář. Výstava končí 13. srpna. A Městská knihovna v Sedlčanech vás zve do parku pod nemocnicí, kde se odehrají loutková představení pro děti v rámci letní burzy knih, přebytků ze zahrad či třeba výrobků tvořivých klubů. Divadélka začnou ve dvou časech ve 14.30 a v 16 hodin a burza potrvá od 14 do 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Legendární skupina ABBA, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Kdo máte rádi písničky téhle kapely, podívejte se na historickou komedii Muriel Sevda.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Soud dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022. Opravenou hřbitovní kapli v Novém Kníně u Příbrami chce město otevřít v září a dnes bude až 24 stupňů. Na severu kraje se ojediněle objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Obvodní soud pro Prahu 7 se bude dnes znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhou polovinu roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které ji každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil.
3: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí

0: řemeslama, které se na to podíleli.
1: Vedení Prahy plánuje opravit vnitroblok kampusu Hybernská. Radní hlavního města schválili vypsání tendru na rekonstrukci venkovních prostor. Její součástí bude například výstavba nové kanalizace, nádrží a dešťovou vodu a výměna povrchu dvora. Přestavba by měla stát více než 30 milionů korun. Firmu by podle radního Adama Závranského z Pirátů mohl magistrát vybrat ještě letos.
2: Budeme rádi, když třeba v říjnu vybereme dodavatele, ale uvidíme, ještě vždycky se může něco zaseknout. Co se týče omezení provozu, tak věřím, že ty vnitřní části tam budou moc fungovat dál, ale je jasný, že když se budou vyměňovat povrchy, nějakému omezení v tom vnitrobloku, který bude rekonstruován, tak určitě dojde. Počasí.
1: Ráno bude většinou jasno, během dne od severozápadu přibude oblačnosti a na severu kraje se ojedinělé objeví přehánky. Teploty 21 až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Dálnice D1, kdo jedete do Prahy, opatrně za sjezdem na Čechtice, nějaký kilometr 67,5. Na horizontu zůstává blokovaný stoupací pruh, v něm porouchané auto, místo je zřetelně označené světelnou šipkou. Víc to nejde zvýraznit.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
4: Ještě lepší den je jim středa 22. července. A copak, máte plný nos takhle v létě, jako tady kolega?
5: Ano, je to tak, no.
4: Bolí hlava?
5: Bolí hlava.
4: Já jsem si myslel.
5: Je středa, no.
4: Myslel jsem si, že vždycky, když člověka bolí hlava, tak je to tím, že má buď hodně, nebo velmi málo myšlenek v hlavě. Jo, rozuměj, ten mozek, když má hodně myšlenek, tak se vlastně nafukuje a nevejde se do té hlavy.
5: Myšlení hrozně bolí.
4: Že jo. No. Zkusíme uvolnit mozkové závity. Mám tady šrouby do hlavy.
3: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Řekněme si, že zcela vážně, když se podívám, jak to vypadá s počasím po Evropě v takových těch letoviscích, kam Češi nejčastěji jezdí nebo létají na dovolenou. Odpočinek, klid, pohoda, úsměv. Prosím vás, to se netýká Chorvatska. A to je zcela vážné, protože výstraha před celými bouřkami v chorvatském přímoří stále platí v Dubrovnické oblasti. Vyplývá to z aktuálních informací chorvatského hydrometeorologického ústavu. V regionu hrozí bouřkové přehánky, krupovití nebo bleskové povodně. V ostatních přímořských částech země od Rijecké oblasti až po jižní Dalmáci platí výstraha před silným větrem. Před náhlými změnami počasí na Jadranu varoval v úterý i Český hydrometeorologický ústav. Ještě doplním, že po zásahu bleskem taky skončila v pondělí v Rijecké chorvatské nemocnici česká turistka. Její stav zůstává kritický.
1: Česká občanka zůstává v kritickém stavu a nadále je v ohrožení života.
2: Potvrzuje za české zastupitelské úřady v Chorvatsku konzul Štěpán Šantrůček. Bouřkové počasí během dne zasáhlo severní Jadran i sever Dalmácie. Ve Splitu a okolí úřady varují před možným přerušením dodávek elektrické energie a zavírkami dopravy kvůli očekávaným bouřkám a větru o síle vichřice. Lidé v regionu tohoto dalmatského města by neměli cestovat, pokud nemusí. Hrozí totiž také přívalové deště, které mohou způsobit i lokální povodně. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Chtělo by se říct, dobrodošli, ale svatý Petře, co nám to děláš? 6.13.

0: Jeden z nejkrásnějších duetů, co znám, Kenny Rogers, Dolly Parton, Island in the Stream, a posloucháte Český rozhlas Střední Čechy v 6.17. Rytmik. Ano, znělka televizního pořadu, který nás provázel v 90. letech. Kdo pak uváděl, jestli znáte tu odpověď, pak víte, kdo bude hostem z našeho archivu už za pár minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Takhle, bude zima, to sluníčko bude poměrně zrádné, protože ráno je osvěžující a vlastně ve své podstatě tak to zůstane i v průběhu dne. Nalíme si čistého středočeského bílého vína, středa začíná převážně tedy jasnou oblohou, od severozápadu bude ale během dopoledne přibývat mraku a v severní části kraje se jen ojediněle vyskytnou přehánky. Ale nebude to nic zásadního nebo potažmo chorvatského, teploty se dostanou na 21 až 24, no to brrr.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A další husí kůže, Kuba Vodička.
2: Hezké ráno, začnu příjezdem do Prahy po dálnici D7, kde už se vytvořila kolona od Kněžovci ze 4. kilometru, pomalu se jede k omezení u letiště, je to asi na 10 minut. Chvíli se zdržíte také v Novopatské před omezením ve Kbelské. Nesouvislá kolona začíná před sjezdem na Satelice, ale zde je to na několik málo minut. A bouralo se v Michli v ulici u Plynárny směrem z centra před křižovatkou s Chodovskou se srazila dvě auta v pravém odbočovacím pruhu. Kolona se zde ale netvoří.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Dufkové.
4: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
3: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Mijovským.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Dřevo, ty seš dřevo, to jsem poslouchal celé mládí a nesahy na to, nebo to rozbiješ, to teda taky. Rytmik. Běž od té televize, má dávají Rytmik. No ano, uváděl ho Meky Žbirka. Proč na něj poutám? Úplně jednoduchá věc, odpověď. Kdo pozorně posloucháte naše vysílání, tak víte, že jeho Catherine bude u nás. Rozumějte v hudební kavárně Pavla Vítka, a to tuhle neděli v 11 hodin. Ach ty vzpomínky, Meky, chybíš. Ale nejen jako zpěvák, jako osoba, kterou jsem miloval, se kterou se dalo jít na pivo, ale tvoje moderátorské kousky taky stály za to.
1: A je tu Bravo Rytmik hit paráda. Dnes to bude veľmi špeciálne, pretože dnes budeme žrebovať spomedzi tých, ktorí ste nám nenapísali. Ale nie, celkom vážne. Tak ako vždy odmeníme tých, ktorí ste sa zapojili. A bude to kto? Bude to Pavlína Kaponková z Přerova, ktorá dostane Bravo časopis, alebo to bude kto? Bude to If You Go Away, čo to znamená Jitka Šindelářová zo Slaného, tiež nejaký ten poster z časopisu Bravo.
0: Pozor.
1: A do tretice Mirka Hutníková z Humeného dostane Walkmana.
0: No hurá! Tak pozor, v neděli Catherine, Mekyho Žbirky, Pavla Vítka v hudební kavárně, tak hodinu před polednem. Jo a mimochodem, když už jsme u toho archivu, nebylo by tam něco živě, nebo něco jako živě od Mekyho?
2: Tak chlapci, nevím, či poznáte 22 dní. Můžeme? Vzpomeneš si?

živá nahrávka z našeho archivu 22 dní a Meky Žbírka. Neděli 11.04 a Katka Žbírková v našem vysílání. Mimochodem, proč 22 dní? Prý jenom protože to tak jako vyšlo, ano? No nic, co vychází Jitce Zelenkové, teď netuším, ale něco z archivu bych taky pro ní měl. Teda pro fandy jejího charakteru. 7:30, za 2 minuty.

0: to nestihneme, no Honzík se tady zapovídal, to je mi věcí, ale tady teď takových výjemů nádherných, sympatických, teď máme léto, pojďme si udělat radost. V 6:30 a kousek.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Dobré ráno. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce totiž zrušit samotný ústav translatologie a výuku přesunout pod jiné katedry. Podle děkanky fakulty Evy Lehečkové je to nutné kvůli úsporám. Zaměstnanci i studenti ústavu se proti plánu ohradili a varují, že může oslabit výuku. Akademický senát fakulty má o přesunu rozhodovat v září. Městské lázně v Čáslavi budou mít modernější zázemí, dělníci tam opravují parní komoru i prostranství pro otužování po sauně. Práce mají být hotové do začátku podzimní sezóny. Řemeslníci také opravují místnosti, na které se nedostalo během loňské první části rekonstrukce. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Na tenisovém turnaji WTA v Praze dnes pokračuje druhé kolo. Ve hře zůstává 7 českých tenistek. 3 z nich dnes nastoupí o postup do čtvrtfinále. Nejvyšší nasazená Marie Bousková se utká s Američankou Carol Young Suchlíjovou. Tereza Valentová vyzve Australanku Maju Jontovou. Dominika Šajlková nastoupí proti Francouzce Ocean Dodinové. A co se týče počasí, ráno bude tedy jasné, během dne od severozápadu přibude oblačnosti a na severu kraje se ojediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Doprava ve středních Čechách snad víceméně OK, tady koukám, ještě mrkám, tak jako nebalím, mrkám na kolegyni, jenom jestli všechno i během její cesty jsem do koníčkárny v pořádku. Jedničku, no to není jak v poslanecké sněmovně, ukazovala opravdu jedničku.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
0: Josefe, co s tím hlasem uděláme? Že bychom tě přihlásili do pěveckého sboru tady nějakého rolničky nebo tak nějak?
3: To bych mohl, no, do chorálu.
0: Jo, ty už jsi jak ten Meky.
4: Můj současný stav, já mám totiž to strašnou horočku, já jsem strašně zničený. A tak bude nejlepší si pozrieť Madonu v pesničke Fever, horočka.
0: Ne, žádná Madonna nebude. Mario Matie slaví 80, takže tu.
5: On m'a toujours dit, qu'en chantant avec son cœur, on faisait chanter le monde, et je crois bien

0: 6,5, tohle byla Myriam Mathieu, no, patří mezi ty nejzvučnější jména francouzského šanzonu. Nezaměnitelný hlas znají posluchači po celém světě desítky let. No a dneska má 80, no jo. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a dalších 9 světových jazycích, což ve své podstatě můžete slyšet sami, pokud dorazíte na její koncert. No ale ona už se s Prahou v loňském roce rozloučila. To už bylo goodbye Praha, že? No nebylo to zas tak goodbye. I v roce 27 se zastaví, vrátí se. Holka se vrátí. Uj.
1: V televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula Anky.

0: Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: No nevydržela to dlouho, to je jak Marie Rotrová, vrátím se, nevrátím se, zkrátka bude tu v květnu příštího roku, konkrétně 16. A místo jste slyšeli pražský, teď jsem chtěl říct palác kultury, ne, kongresové centrum, kongresový sál, vstupenky jsou k dispozici, tak si je rychle obstarejte, páč nebudou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, ostřím na hodiny 6.46.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pozor, nenechte se dvakrát zlákat, ono to sluníčko to umí, obzvlášť po ránu, když se takhle člověk probudí, otevře oči a to bude, otevřete schválně okno. Michal Žák by řekl osvěžující ráno. Takové je opravdu středeční 22. července. A přidají se v průběhu dopoledne a odpoledne mraky. Na severu kraje se z nich lehce spustí, ale nebude toho tolik. Zase jako v Chorvatsku určitě ne. A mimochodem, pokud vám nevychází nějak do vaší představy o nádherné dovolené nebo letní dovolené, prázdninách nebo něčím podobném a nepasují tam teploty 21, 22, nedá se nic dělat. Dělat ani dělit. Prostě svatý Petr to tak chtěl, tak to tak máme. A já neumím sám v těch předpovědích číst, takže budu prosit i dneska meteorologa Kavčí Horst České televize z redakce o počasí, aby mi to všechno přelouskali za hodinu v našem vysílání. Poslouchejte.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kuba Vodička hlídá hlavně dopravu v Praze a nejbližším okolí, jak se jezdí, nejezdí. Řeknu vám tak, Belská, teda to je, nechci říkat tragédie, víceméně projede se, ale jedna z těch tras, ze kterých se najíždí a vyjíždí, Kolbenova ulice, řeknu vám teda to v těch špičkách, to je blamáž teda. No nic, vítej, Kubo, jak se jezdí?
2: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se stále jede pomalu od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru až k letišti, kde je omezení, je to stále zhruba na čtvrt hodiny. Pomalu pojedete také na okruhu až Štěrboholské spojce směrem Lanový most mezi D11 a Průmyslovou, naberete zpoždění asi 15 minut. Kolony čekejte v obou směrech také na Pražském okruhu před Ořechem od dálnice D5 a v opačném směru od Zbraslavy se zdržíte 15 až 20 minut. Kvůli omezení ve Kbelské je nesouvislá kolona v celé Novopatské od sjezdu na Černý most, je to asi na 10 minut a opatrně stále na začátku Těšnovského tunelu směrem z centra, pravý pruh zde blokuje nepojízdné auto s defektem, na místě je policie, ale výrazněji se nezdržíte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Je dobré vědět, že naše internetové stránky jsou stejné, to znamená střednichechy.rozhlas.cz. Kdo si s těma internetama rozumí, tak prosím pěkně, milé čtení. Když si kliknete do programu, tak tam vyzobnete třeba dnešní odpolední reprízu, letní reprízu naší Alex, která v našem vysílání nabídne reprízu rozhovoru. A s kým pak? Robertem Kodymem, jak jsem se právě dozvěděl. Vy se dozvíte třeba i to, jak funguje kapela Lucie vlastně s novým zpěvákem. Možná jste třeba věděli, to víte, Lucie slaví, ať ta nebo ta.
1: Funguje to, musím říct, zaplať pán Bohu, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu my se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. Na teď vlastně jsme měli první koncertturné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety.
0: No, jenom aby. Já si zmáčknu ten nos.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: aktuálně nehoda z dálnice D8. Pozor na 18. kilometru ve směru do Prahy. Několik aut a taky ještě navíc odstavené auto s defektem pneumatiky, tak teďka jde o to, ještě se tomu vyhnout. Ranní sluníčko, které vás může taky zlákat k tomu, abyste dělali i kaskadérské kousky, abyste se nechávali unést tou lahodou, která do vás dostává i ten vitamin D. Takže opatrně, nejsme mistři, ať to nedopadne nějak špatně, ať se neuděláte letošní prázdniny 2027 smutnými, což bych byl velmi nerad. Ale více informací k nehodě na D8 ještě řeknu v zelené vlně. Po zprávách v 7, což bude v cuku letu. Josef je tady, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Je 7 hodin.
6: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
7: Ředitelství silnic a dálnic připravuje další úsek D55 mezi Napajedly a Babicemi. Území prověřují pyrotechnici. Kvůli zápisu do Guinnessovy knihy rekordů měří geodeti náklon věže zříceniny hradu Michalovice u Mladé Boleslavy. A dnes bude až 24 stupňů, na severu kraje se ojediněle objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověřují území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
8: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
7: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030. Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Magistrát tím chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
9: Musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 milionu korun. Musíme vyhodnotit, jestli takto vynaložené peníze by se nám vrátily ve formě podpory zdejších hoteliérů nebo restauratérů.
7: Městská knihovna v Praze vystavuje vzácná vydání děl Karla Hynka Máchy.

0: Skavec. Tato trojice potom skončila v závodu Hlídek 6. Stejné místo obsadily i kajakářky ve složení Amálie Helgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková.
1: Počasí.
0: Během dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti. V severní polovině kraje se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vát bude slabý.
1: Více zpráv najdete vítr. V zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Bouralo se ve středních Čechách, třeba na dálnici D10 na 8. kilometru ve směru do Turnova. Nehoda asi 6 aut, zatím neoznačeno. Zjistíme podrobnosti. Snad se nikomu nic nestalo, že by raní oslňující paprsky slunce. Půjdeme dál, nehoda i na dálnici D8.
3: Já jsem před chvilkou projel D8 kolem toho 18. kilometru a ten osobák, co se vracel před chvilkou, říkal bokovat pravý kruh, tak to vzal do odpočovacího pruhu za kužele. Takže ty mě překážet v provozu, my jsme tam jenom nechce zabrzdili a má propíchlý obě dvě nový pneumatiky, takže bude určitě osobák čekat na auta.
2: Vďaka za informáciu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
2: No a koho to slyším v dáli? To je zvuk, to musí slyšet i v Královéhradeckém kraji. No, Region Express i za chvíli. Jinak skoro 5 minut po 7 teď.
4: Jak se ti vypořádám?
2: No, jednoduše, tebe čerte zavřen.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Alberto, no ne, tam tudy nepojedem.
1: Region Express.
0: Hlavně než tam dojedem, tak to nádraží tam spadne. A to jedeme, prosím vás, hlavně jinam. Konec jedné éry. Z železničních linek pražské integrované dopravy vymizely 50 let staré motorové vozy 854. To byly ty hydry a nenahradili nikdo jiný než Regiofox nebo Regiofoxy, blišky. Prázdninové výlety vlakem po středních Čechách, tak už nejčastěji budete jezdit právě v moderních nízkopodlažních vlacích. Teda pravda, hydry ještě zůstávají v zálohách, ale je milé se svést vlakem, který nabízí i klimatizaci nebo pohodlnou cestu, případně no o vlakovém doprovodu ani nemluvím.
2: Klimatizace, Wi-Fi a bezbariérový přístup. Nové lišky se od starých motoráků prakticky nemůžou lišit víc. České dráhy je testovaly už 2 roky zpátky. Loni a letos jejich dodávka pokračovala a v červnu převzali poslední z 38 jednotek pro Středočeský kraj a Prahu. Jezdit budou na neelektrizovaných tratích, jak říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Lišky obsluhují především tratě z Rakovníka do Berouna a dál do Prahy přes Nučice, z Prahy do Mělníka a také na Posázavském Pacifiku.
2: V rámci pražské integrované dopravy ujedou lišky denně víc než 10 000 kilometrů. Mají instalované 2 motory od Rolls-Royce o celkovém výkonu 750 kW, což jim dodává značnou dynamiku při rozjezdu ve srovnání se staršími motoráky. Motory mohou využívat také ekologické palivo HVO, což je syntetická obnovitelná nafta vyráběná z použitých olejů, živočišných tuků anebo odpadů. Maximální rychlost lišek je 120 km za hodinu. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 7:13 za chvíli počasí, zelená vlna, pěkné ráno.

0: Skvělé ráno, máte dobře našlápnuto tady Český rozhlas Střední Čechy. Co to vidím v dálce? Ještě navíc pod vodou. Co mi to říká? A zkusím umělou inteligenci, třeba mi to přeloží. Jo, víčka budeme trhat, nebudeme dávat, ne. Dáme do plastu, žádné do verlíbího žaludku.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jo, už to vidím, dnes je světový den velryb a delfínů. No tak jo, tak zdravíme. Přidáváme předpověď počasí. Ráno osvěžující, spíš jasno v kraji. Na severu kraje v průběhu odpoledne možná nějaké deštivé kapky, ale zase moc jich nebude. Rozhodně ne buřina. Ale je pravda, že těch květákových mraků, jak říká Táňa Míková, těch bude poměrně dost v průběhu dne. Někde se i dokonce zatáhne. To, že vám váš teploměr ukáže čísla jako 20, 19, 21, prosím vás, to není žert vašeho teploměru, že by potřeboval vyměnit baterky ani náhodou.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Poprosím do dispečinku TSK Praha v ulici Na Bojiště další informace o tom, jak se nejezdí v hlavním městě. Máme tady začínající ranní špičku ve středu 22. července. Tedy Kubo Vodičko, jak?
2: Dneska ráno velmi silný provoz čekejte na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech, směrem na letiště po pojíždí kolony od sjezdu na Vestec. V opačném směru, tedy na D1, se auta zastavují už na konci D5 před okruhem, v obou směrech zdržení minimálně na 20 minut. Pomalu pojedete také na příjezdu do Prahy po D7, kde kolona začíná za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Pomalu se jede k omezení u letiště, zde je to asi na čtvrt hodiny. Pomalu pojedete také na okruhu a Štěrboholské spojce, mezi D11 a Průmyslovou se zdržíte až 15 minut. Kvůli omezení Vekbelské je pak nesouvislá kolona prakticky v celé Novopatské od sjezdu na Černý most, zdržení také 10 až 15 minut a zdržíte se i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Zastavíte se u sjezdu na Prosek, pomalu se jede až před tunel Blanka, je to až na čtvrt hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Popojedeme dál v 7 hodin a 20 minut v našem ranním vysílání. Čeká nás kapela Elan, taky si dáme Rangers Plavce. A nevynecháme ani ty nejmenší děti, jsou to děti ze středních Čech. No, tentokrát budu odpovídat na otázku, kdo je to zoubková víla, jak vypadá, jak často se ukazuje, co přináší za dárky nebo co si od nás bere. Tak snad mi to děti vysvětlí. Zoubková víla, někde jsem to slyšel, ale kde to netuším?

0: čistit zuby si musíme několikrát denně. Nebo přijde zoubková víla, ale ta nám zase dá peníze.
1: Musíme si čistit ty zuby nahoru, dolů, doprava a doleva, aby byly krásně čisté jako pedličky.

0: Takže odesíláme stížnost hudebnímu dramaturgovi, tak já nevím, jestli jako Vysočinu, jestli se to k nám hodí do středních Čech, těžko říct, teda jako myslím, že ne, ale budiš. Ale i tak děkujeme, bylo to milé, známe to, zaspívali jsme si. Mimochodem, jak bude na Vysočině, ohledně počasí vážně nevím, ale u nás bude tak nějak jako divně neletně teda.
1: Je 7:30. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navazování nových obchodních kontaktů. Delegace se zaměří na oblasti zdravotnictví, energetiky, strojírenství nebo dopravy. Jedním z témat cesty bude i Expo 2027 v Srbsku. Na programu je taky návštěva Bělehradu. Vedení Prahy plánuje opravit vnitroblok kampusu Hybernská. Radní hlavního města schválili vypsání tendru na rekonstrukci venkovních prostor. Její součástí bude například výstavba nové kanalizace, nádrží na dešťovou vodu a výměna povrchu dvora. Přestavba by měla stát víc než 30 milionů korun. Firmu by podle radního Adama Zábranského z Pirátů mohl magistrát vybrat ještě letos. Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nabízí také letos o prázdninách večerní prohlídky. Konají se každou středu a čtvrtek až do 20. srpna a začínají ve 20 hodin. Chrám při nich osvětluje svíčky, návštěvníci se podívají také na vnitřní galerii s výhledem na opěrný systém stavby a poslechnou si hru na varhany. Pořadatelé doporučují koupit vstupenky předem na webu festivalu Kutnohorské léto. Dnes je tomu 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty Dazíkem a Cigánem překonala výšku 100 km nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu. No a jaké dnes bude počasí? Dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A začínáme na výjezdu z Prahy po dálnici D7.
3: Dobrý den, já bych chtěl upozornit na sedmičce na 4. kilometru směr Chomutov, tak dvě havarované auta osobní. Jedno je ve odstavným pruhu a jedno stojí v levém pruhu. Jo, a má trojúhelník, má, já nevím, 10 metrů za sebou. Ten jeden má odčený bok a má prázdný pneumatik po a ten druhý nebyl.
0: Děkujeme, stačilo. Přidám ještě informace o nehodách v Praze k Šeberáku. Po nehodě dvě osobní auta na té okružní křižovatce. Přidám ještě připomenutí, že vás čeká nehoda i na Chodovské. Tam jsou po nehodě dvě auta bez zranění, ale blokují provoz nejen v ulici Chodovské, ale i přímo u plynárny, což je vlastně ta kolma. K šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Nabízí se slogan jedné soukromé televizní stanice a ty děti vyčurat, pomodlit a spát. Tohle téma bude vlastně i za chvíli v našem vysílání.
4: Ano, je to tak a možná se ani nebudou moci dočkat a dospat, protože mramor na nový oltář vezli sochaři do nových dvorů na Kutnohorsku tisíce kilometrů. Poprvé ho návštěvníci uvidí právě tuto neděli po slavnostním posvěcení. My víme, jak stěhování vypadalo, jak to probíhalo, řekneme za chvíli.

0: 7:40 a Český rozhlas Střední Čechy. Pojďme dál, pojďme k dalšímu tématu, co jsme slíbili, to samozřejmě platí. Je třeba se vydat směr charitativní sbírka, konkrétně do Vlašimi vyrazíme. Ono všechno stojí peníze, co si budem. Sochaři umístili do kostela svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku nový oltář a ambum, neboli řečnickou tribunu. Sedlecká farnost opravenou kulturní památku zpřístupnila před 3 lety. Bohoslužební mobiliář tam ale zatím chyběl. No a vhodný blok mramoru přivezli architekti až z Portugalska. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nové vybavení kostela teď v neděli 26. Tak poznamenat si prosím, protože Bůh ví, jaké bude počasí. Myslím si, že velmi důležitá zpráva pro vás, cufus, cestovatele pěší po středních Čechách, protože je dobré vědět, co se u nás děje.
1: Když jsme objevili výzvu sedlecké farnosti, tak jsme neváhali ani chvíli, protože vlastně to téma vstupu nových prvků do sakrálních prostor nás už delší dobu provází a věnujeme se tomu.
2: Říká architekt Antonín Hůla, jeden z autorů vítězné podoby dřevěného sedadla pro faráře, mramorového oltáře a ambonu.
1: Tvar toho oltáře je výslednicí průsečíků různých kružnic a elips, které jsme v tom prostoru hledali a které ten prostor nějakým způsobem definují.
2: Architekti chtěli oltář barevně zkombinovat s výzdobou kostela, který je uvnitř laděný do světlých barev, hlavně růžové a žluté, říká spoluautorka návrhu Petra Hůlová Majerčíková.
3: My, když jsme do něj vstoupili, tak nám to zapůsobilo jako takový dámský salónek.
2: Podle architektů bylo jednou z nejsložitějších věcí sehnat odpovídající kámen. S tím jim pomohl sochař Petr Váňa, který se pro něj vydal do portugalského Estremos.
4: V tom lomu vlastním je tenhle bílej kámen, dalo by se říct, takový poklad, protože toho je tam jenom 15%.
2: Mramor je průsvitný a každé naštípnutí a následné lepení by na něm bylo vidět.
4: Takže to všechno musíme vymyslet tak, aby jsme to vlastně neustále měli podložený, zabalený, ale nemůžeme to udělat tak, že bychom třeba někde zapáčili a ulomila by se ta hrana.
2: Sedlecká farnost opravuje kostel v Nových Dvorech od roku 2011. Za práce zaplatili celkem 40 milionů korun, říká ředitelka organizační složky farnosti Radka Krejčí.
3: Idea přišla ve chvíli, kdy už jsme věděli, že ten kostel využijeme, ať už na liturgii, nebo že bychom ho otevřeli návštěvníkům, ale náš pan farář se zamyslel, tak říkal, no já nebudu mít ale kde sloužit, já nemám prostě mobiliář bohoslužební.
2: Teď už je vybavení na svém místě. Posvětit ho přijede emeritní pomocný biskup Královéhradecký.
3: A jakmile ta sláva skončí, tak je každý srdečně zván, aby se na tu nádheru, ať už tu historickou nebo tu současnou podíval.
2: Dodává ředitelka Krejčí. Kvůli malému prostoru v kostele můžou lidé sledovat živý přenos z okolních zahrad nebo na internetových stránkách farnosti. Z Nových Dvorů Alena Junová, Český rozhlas.
0: Na hodinách 7:43 a za chvíli počasí z Kavčích hor. Tak rádio víc na hlas.
5: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Původně měli zpívat Jason Donovan a Kylie Minogue, ale Kylie byla moc drahá, tak ji nechal v Austrálii. Dobré ráno do středních Čech a na Kavčí hory. Zdravím do České televize Alenu.
1: Dobré ráno.
0: Milá Aleno, naši odjeli na dovolenou, zaslouženou, těšili se jako blázen, vyrazili autem, celá familie, řízky, chleby, Chorvatsko, jak tam mají?
1: No, si myslím, že ty největší bouřky, které jsme tam registrovali, už jsou pryč, ale musím se podívat na čerstvý družicový snímek. Úplně to v hlavě nemám, kudy nakonec bouřky prošly. Jo, teď už je to tam klidnější. Ranní družicový snímek neukazuje žádné silné bouřky, které by v Chorvatsku byly.
0: No, viděl jsem na televizní obrazovce za tebou nějaké mapky a tam zběsile trojku červenou. Bylo to hodně špatné?
1: Musíme se ve výsledku podívat na srážkové úhrny, které tam byly, případně na nárazy větru. Přiznám se, že jsem tuhle první otázku nečekala
0: promiň,
1: bouřky jsem se po ránu ještě nestihla podívat.
0: No, každopádně důležité to zásadní už jsou pryč. Máš aspoň nějaké povědomí, teploty zůstaly nad 30, pod 30?
1: V Chorvatsku. Mm-hmm. Zůstáváme pořád v Chorvatsku.
0: Jo.
1: Bude tam pořád nad 30 stupně Celsia. Jaké konkrétní místo mají v plánu navštívit?
0: No takhle, oni se rozhodli, že se podívají na Plitvická jezera, tak jsem se trošku bál, aby tam bylo víc vody, než očekávali původně, ale spíš zcela vážně teď žerty stranou, trochu byli velikáni nějakou předpovědí počasí, že to počasí mm-hmm. tam nebude úplně nejideálnější, že se tam cosi přežene. A to, co si by mohlo mít i kroupy a vlastně vůbec takový Armagedon.
1: Bývá to tak, voda je tam hodně horká, 28, 29 stupňů Celsia má Jadran a to, jak si tvorbu té bouřkové oblačnosti hodně podporuje. Dívám-li se na nějakou aktuální předpověď, třeba pro Split, pro nejbližší dny a hodiny teploty kolem 30 stupňů a už beze srážek. Nějaká přehánka bouřka možná v neděli, pokud míří ještě víc na jich, teploty tam budou o nějaké 2 stupně Celsia vyšší.
0: Děkuji pěkně, tady jako sice zaskočíme meteorology na Kavčích horách nebo z Kavčích hor, ale oni vědí, které tlačítko mají zmáčknout a hned mají všechny informace po ruce, takže děkuju za to, vážím si toho a teď pojďme šupem tam, kde se ty řízky v chlebu neskazí při těch teplotách, které máme v současném ránu, ale vůbec i v těch, které se vlastně chystají pro dnešní den, zkrátka vydrží to, zas tak velké vedro nebude.
1: Nebude, ani teď není vedro, to ráno je vcelku svěží, budeme-li se dívat na teploty, které aktuálně jsou teď ve středních Čechách, vidíme tu hodnoty nejčastěji kolem nějakých 12 stupňů Celsia, nejteplejší místa mají 16, naopak nejchladnější lokality v rámci středních Čech kolem 10 stupňů Celsia. No a přes den v tom výhledu pro dnešní den, v té předpovědi pro dnešek. Máme maxima mezi 21 a 24 stupni. Ráno bude většinou jasné, během dopoledne bude od severozápadu přibývat oblačnosti a v severní polovině kraje se vyskytnou i nějaké přehánky. Foukat bude od západu, případně severozápadu. Rychlost větru bude mezi 2 a 6 metry za sekundu.
0: No a jak bude na Libora? Jak bude ve čtvrtek?
1: Nečekáme žádnou výraznější změnu v teplotách po ránu 13 až 10, ale odpolední počasí to samotné bude mít už četnější přehánky, než které jsme nebo budeme mít během dnešního dne, takže proměnlivá oblačnost postupně ji bude přibývat a budou tu tedy místy přehánky večer projasnění. A když jsem mluvila o ranních teplotách, že budou podobné odpolední nižší, 18 až 22 stupňů Celsia. K tomu bude pofukovat čerstvý západní nebo severozápadní vítr. 3 až 7 metrů za sekundu bude mít a večer bude slábnout.
0: A páče Alena jako topírko, tak teď tady ten něžný vítr raní odfoukává i tebe. Ať se ti dobře pracuje. Odpoledne u kolegu naslyšenou.
1: Budu se těšit. Pěkný den přeju.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, pomalu se stále jede před Prahou na D7 kvůli omezení u letiště. Zastavíte se před sjezdem na Kněževes na 4. kilometru, je to na 10 až 15 minut. Poměrně dlouhé kolony jsou v obou směrech na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Popojíždí se směrem na letiště už před sjezdem na Vestec. V opačném směru se zastavíte na konci D5, v obou směrech je to minimálně na 20 minut. Pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce směrem Lanový most. Kolony začínají už na okruhu u D11, k Průmyslové je to asi na čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Štěrboholy je problém za nájezdem od Spořilovské. Pravý pruh blokuje nepojízdný kamion. Kolony začínají kousek za podjezdem magistrály. Je to na 10 až 15 minut. A na jižní spojce se zdržíte také směrem na Smíchov. Pomalu se jede od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most do Dobřížské ulice a je to aktuálně na více než 20 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: Kalendárium. Půjdeme do minulosti. Za chvíli Petr Jungmann už čeká. Jinak pohled na hodiny 7.52 a půl. A Macík přeje pěkný den.

0: To je tu střed pracovního týdne s číslem 30 a dál.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. 80. je francouzské šansonierce Mireille Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover. A já přeju pěkný den.
0: Dodatečně kulatiny oslaví Mireille Mathieu taky v Praze, i když se rozloučila, tak příští rok patří opět kongresové centrum jí. Bude to jeden koncert, anebo přidá i druhý, jak je zvykem v posledních letech. Señorita. Taková milá hudební změna ve vysílání Českého rozhlasu z Přední Čechy. Přeji dobré ráno. Zprávy v 8 za 3,5 minuty. A Josef Mádle.

0: I kdybych věděl, tak vzhledem k GDPR bych nemohl poukázat na tu konkrétní senioritu, ale podle zpravodaje zelené vlny jakási seniorita zavinila nehodu 3 aut před vjezdem do komplexu Blanka z Nové Povltavské. Tak šťastnou cestu, kdyby něco, volejte zelenou vlnu 800 553 553 a šťastný dojezd do cíle, pochopitelně.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 8 hodin. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Česká parlamentní delegace chce v Číně posílit vzájemné vztahy nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i obchodu. Oprava Mariánského sloupu ve Velvarech na Kladensku za 3 miliony korun skončí v září. Dnes bude až 24 stupňů. Na severu kraje se ojediněle objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD pokračuje ve své cestě po Číně. Dnes celou sněmovní delegaci, včetně zástupců českých firem, čeká v Shenzhou jednání s několika předními čínskými firmami. Například se zástupci internetového prodejce Alibaba nebo společností Geely Auto Group. Na sněmovní delegaci naváže příští rok návštěva ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO. Avizoval to náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský.
4: My vyvážíme za 3,2 miliardy amerických dolarů v roce 2025 a celkový obrat vzájemného obchodu byl 44 miliard amerických dolarů. To znamená, je tam 14-násobek vlastně toho export-import poměru a to musíme změnit.
3: Restaurátoři opravují Mariánský sloup na náměstí krále Vladislava ve Velvarech na Kladensku. Čistí jeho pískovcový povrch nebo natírají oplocení. Práce za 3 miliony korun mají být hotové v září. Městu na opravu památky finančně přispělo mimo jiné ministerstvo kultury, říká nezávislý starosta Velvar Radim Volák.
5: Jsme získali podporu ze dvou zdrojů, jednak přes místní akční skupinu Přemyslovské střední Čechy, kde jsme dostali 2 miliony korun z IROPu a potom z programu regenerace památkových zón ministerstva kultury.
3: Hlavní město zahájí přípravu silniční spojky mezi Kunratickou spojkou a ulicí U Rakovky. Úsek je součástí plánovaného propojení Kunratické spojky s Vídeňskou ulicí. Ten má mimo jiné zajistit dopravní napojení k budoucí trafostanici pro chystané metro D. Za vypracování projektové dokumentace magistrát zaplatí zhruba 5 milionů korun, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
6: Je to součást budoucí širší silniční stavby obchvat Písnice, obchvat Libuše a obchvat Kunratic, která ale s ohledem na velmi počáteční stav výkupu pozemku bude připravena k realizaci až za několik let a proto alespoň v předstihu připravujeme k realizaci tuto dílčí část.
2: Počasí.
3: Během dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti.

0: jsou třeba i na příjezdech do hlavního města po dálnici D10, 8 km po nehodě dvě auta, dálnice D11, 55. kilometr, i tady mám hlášenou nehodu dvou aut, a D8, rozházené dopravní značení, kdo jedete do Prahy a jste u 17. kilometru, to znamená za sjezdem na Novou Ves a Mělník, buďte ve střehu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Josef neodešel, asi se jde podívat na ten hydrant, viď?
2: No.
1: Dobré ráno, střední Čechy.
0: Náhodou, já tomu rozumím, z toho vznikají takové jako fakt sympatické fotografie. Myslím, že na Facebooku by se to vyjímalo. Mimochodem.
2: Prázdninách určitě.
0: A jistě. Doufejme, že ti, kteří to mají opravit, tak nepoužijou nejdřív smajlíka jako předvoj.
2: Nemakače.
0: Každopádně 8:05 přidáváme vlastně rozkazy tak, jak se sluší a patří u nás.
3: Nějaké dotazy o Inzunek?
4: No co je Zunek?
3: Proč se nenacvičuje taky vzdávání se? Vůbec nevím, jak se to dělá. A nějaký blbej nepřítel mě kvůli tomu jednou může zastřelit.
4: Kdybych nevěděl, že jste z těch setkviček a kedluben, co pořád žerete, zblbnul, tak bych si myslel, že mě máte zavolat. Pamatujte si, že voják naší lidové armády se nikdy nevzdává. Protože co? Protože vždycky vítězí.
0: Třídy nazdar. Zdar.
1: Dobré ráno, střední Čechy. S Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Michal Malátný. 8 hodin 19,5 minuty.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Něžně vám to řekne z Kavčích hor Alena Zárybnická. Jak je a co se na dnešek čeká?
2: Nebude, ani teď není vedro, to ráno je vcelku svěží. Budeme-li se dívat na teploty, které aktuálně jsou teď ve středních Čechách, vidíme tu hodnoty nejčastěji kolem nějakých 12 stupňů Celsia. Nejteplejší místa mají 16, naopak nejchladnější lokality v rámci středních Čech kolem 10 stupňů Celsia. No a přes den v tom výhledu pro dnešní den, v té předpovědi pro dnešek, máme maximum mezi 21 a 24 stupni. Ráno bude většinou jasné, během dopoledne bude od severozápadu přibývat oblačnosti a v severní polovině kraje se vyskytnou i nějaké přehánky. Foukat bude od západu, případně severozápadu. Rychlost větru bude mezi 2 a 6 metry za sekundu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, problémy jsou stále na začátku Argentinské ulice, hned za odbočením z nábřeží. Stále je zde několika metrový gejzír vody po havárii potrubí kousek vedle vozovky. Na místo před chvilkou dorazili zaměstnanci, kteří se pokouší vodu skrotit. Každopádně čekejte, že je stále zaplaven jak částečně pravý jízdní pruh na začátku Argentinské, tak také Bubenské nábřeží, kam voda stéká, tak projíždějte určitě velmi opatrně. Na Pražském okruhu se výrazně zdržíte v obou směrech, směrem na letiště se jede pomalu od Jesenice až k nájezdu od Barandova. Ve směru na D1 je pak kolona už od Rudné z 5. kilometru D5 k Ořechu, v obou směrech je to zhruba na půl hodiny. Ve Strakonické směrem do centra komplikuje provoz omezení u Dvoreckého mostu, projíždí se jen jedním pruhem, kolony jsou jak na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, tak ve Strakonické z Lahoviček, zdržení kolem 20 minut. A provoz vázne také na příjezdu k letišti v obou směrech z dálnice D7 kolona od Kněževsi ze 4. kilometru v opačném směru od Evropské, zdržení až 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: O své práci, životě i misích Lékařů bez hranic nám přijde povyprávět známý chirurg Tomáš Šebek.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Opět míříme, když je středa, do ředitelství silnic a dálnic, vybírám jednu z kanceláří, ale tak co to budu natahovat, vy víte, že buď jdeme za tím, anebo za tou. Jdeme za tou sympatickou, konkrétně Petrou Drkulovou, která vám řekne, co nového je na silnicích ve středních Čechách, případně co starého, hotového, anebo co se chystá.
1: Na Pražském okruhu jsme během víkendu strhli přemostění mezi Slivencem a Řeporiemi, konkrétně nadjezdy v ulicích k Austisu a k Přední Kopanině. Nyní vybudujeme úplně nové nadjezdy, abychom pod nimi mohli rozšířit komunikaci na 6 jízdních pruhů, tedy 3 v každém směru. Při stavebních pracích omezíme dopravu do režimu 2+2 pruhy. Stavbu obou nových přemostění dokončíme do 7 měsíců.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: písničky, které nestárnou.
1: Jsi fajn, máš, co si chtěla s tím, já už ví.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
2: Řekněme si na rovinu, že dneska to počasí je takové v plánu dosti zrádné. No na koupaliště to nebude. Kryté možná.
3: Je půl deváté.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: V Česku loni přibylo kybernetických útoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas.cz. České instituce se podle zprávy zapojily také do úspěšných mezinárodních operací oproti nepřátelským skupinám. Jednou z nich byla ruská skupina APT-28. Podrobnosti najdete na serveru iRozhlas.cz. V Novém Kníně na Příbramsku mezi tím dělníci dokončují opravu hřbitovní kaple. Rekonstrukce zahrnuje střechu, krovy i stěny. Město chce památku s novým zvonem otevřít na konci září. Náklady odhaduje na 1,5 milionu. Na opravy historických budov přispěje také Praha. Jejich majitelé mohou ode dneška žádat o dotace. Peníze využijí například na opravu fasád, střech a oken nebo na odstranění nelegálních grafity. Program se týká budov v Pražské památkové rezervaci. Hlavní město na něj vyčlenilo téměř 48 milionů korun. Dotace může pokrýt na nejvýš 65% nákladů. No a počasí během dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti. V severní polovině kraje se ojediněle objeví přehánky a teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Ať to máme trochu veselější. Ano, gejzír, několika metrový, je k vidění právě teď na Bubenském nábřeží, vedle tržnice, u čerpací stanice. Hydrant tam prasknul, no co se dá dělat, ale už tam jsou. Snaží se gejzír zkrotit a jak to jde pánům z vodovodu a kanalizací, řekneme si v zelené vlně po.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po dalším tématu a vlastně posledním v rámci dnešního ranního vysílání. Soňa Jindrová se mnou ve studiu, vítej.
4: Hezké ráno.
2: O čem to bude?
4: Zaměstnanci letiště Václava Havla v Praze jsou ve stávkové pohotovosti. Proč? Co se jim nelíbí, s čím mají problém? Tak to jsme zjišťovali a řekneme za chvíli.
2: Já to tuším, ale ani nepípnu. Cesty lásek si nejdřív projdeme s Marcelou Holanovou, tvý oblíbený Beatles. A pak my dva.
4: Dobře.
2: Hezké ráno, 8.33.

0: 8 hodin 39 minut s vámi Český rozhlas Střední Čechy. No a teď vyrážíme vstříc směr letiště Václava Havla. Zaměstnanci pražského letiště jsou totiž od včerejška ve stávkové pohotovosti. Odborové organizace ji vyhlásily proto, že se obávají o budoucnost letiště. Reagují tím na rozhodnutí ministerstva financí, podle kterého má být už od srpna v čele letiště podnikatel Radomír Lašák. Soňa Jindrová zjišťovala podrobnosti. Ještě jednou vítej, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak pojďme si nejdřív vysvětlit, proč vlastně odboráři mají problém právě s osobou Radomíra Lašáka.
1: Jako rizikové vidí to, že podnikatel Radomír Lašák vedl v minulosti České aerolinie v dobách jejich úpadku. Dopravce se tehdy potýkal se špatnými hospodářskými výsledky. Obavy potvrzuje třeba i šéfredaktor webu z dopravy.cz Jan Sůra, který historii podnikatele přibližuje.
2: Tak pan Lašák je v podstatě jedním z těch strojců toho, proč České aerolinie zanikly. On je převzal nepříliš lehké situaci po panu Tvrdíkovi, ale místo toho, aby tu situaci a ten kritický stav dopravce nějak dál řešil, tak namísto toho ještě prohluboval ztráty.
1: Nejde ale jen o tohle, odboráři mají i další výhrady.
0: S tím, jaké?
1: Tak třeba doteď neví, proč ministerstvo financí vybralo ze všech kandidátů zrovna Lašáka a na základě čeho se rozhodovalo. Předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová zmínila taky obavy z privatizace.
3: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
1: To ale popřela ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se s odboráři setkala a jednala s nimi.
4: Oni se nejvíc báli o nějakou privatizaci letiště, že existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
1: Alena Schillerová řekla, že pokud by letiště Praha někdy mělo vstoupit na burzu, tak by to muselo mít naprosto jasné ekonomické odůvodnění. Muselo by to znamenat, že letiště potřebuje impuls k dalšímu vývoji.
0: Na čem se tedy odboráři s tou ministryní financí vlastně domluvili, teda jestli vůbec na něčem?
1: Ministryně financí ani po včerejším jednání nezvažuje, že by ještě na poslední chvíli nastaly změny. Lašák podle ní má nastoupit do funkce už v srpnu a zaslouží si dostat šanci.
4: Já jsem požádala odboráře, aby mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme. Budeme se o tom bavit.
1: Vlasta Palová za odbory dodala, že teď budou po dohodě čekat na první kroky nového šéfa Lašáka, se kterým se i setkali a který jim slíbil, že nebude propouštět zaměstnance a ani neuvažuje o odprodávání části letiště. Pokud by to ale nedodržel, přijde na řadu stávka. Pro cestující je ale důležité to, že v tuto fázi není nijak omezený provoz, říká jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.
5: Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
1: Víc vedení letiště nechtělo situaci komentovat.
0: Uf, to dodávám já. Podrobnosti o stávkové pohotovosti na pražském letišti se Soňou Jindrovou. Díky za pečlivě vybrané informace na servírované do středních Čech. Ať se daří.
1: Hezký den a naslyšenou.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Vidíte? Po dlouhé době je Soňa ve studiu a hned mi dá takového letištního brouka do hlavy. No, jo, tak já ještě musím stihnout tenhle let. To se nedá nic dělat.
7: Prosíme cestující za prominutí. Odlet za Alexandrem Velikým je o 3 vteřiny opožděn.
0: No, aby to nekrachlo, toho se bojím, to víte.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho
2: ve středních Čechách. V našem kraji, co se dá očekávat ohledně předpovědi počasí, tady to vidím černé na bílém, takže nic si vymýšlet nebudu, to ani nejde. Počasí, no sluneční paprsky po ránu zrádne, obloha taky je ona modrá a žnoucí, samozřejmě dá se říct, může to být letní ráno a je, ale tak jako taková definice, že to bude přímo ráno, které vybídne k tomu, aby nám zůstala v hlavě myšlenka, půjdeme se odpoledne koupat, ne. Prosím vás, dorazí mraky, z těch mraků se na severu kraje spustí, teploměr ukáže 22 a myslím, že zůstaneme před branami vašeho koupaliště.
3: Nečekáme žádnou výraznější změnu v teplotách po ránu 13 až 10, ale odpolední počasí to samotné bude mít už četnější přehánky, než které jsme, nebo budeme mít během dnešního dne, takže proměnlivá oblačnost postupně ji bude přibývat a budou tu tedy místy přehánky, večer projasnění, a když jsem mluvila o ranních teplotách, že budou podobné odpolední nižší, 18 až 22 stupňů Celsia. K tomu bude pofukovat čerstvý západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude mít a večer bude slábnout.
2: Ale možná se necháte zlákat Denisou Hergeslovou ve svých typech, které bude mít ještě před 9 hodinou po písničce, vlastně po nedvědech, a vyberete nějakou tu akci. Bude to cufus, projdete se, ale taky dát si něco do nohou, které potom budou odpočívat. Dáte si, vyberete si, a kdyby náhodou ne, pokračujeme taky zámeckým létem ve 9:45, anebo v sobotu a v neděli po 13. hodině. Poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Jdeme na silnice, hlavně ty pražské, tak jak to vypadá s tím gejzírem v Praze?
4: Dneska ráno silný provoz stále na pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech, směrem na letiště pojedete pomalu od sjezdu na Jesenici, ve směru k D1 čekejte kolonu už od Rudné z 5. kilometru D5, v obou směrech stále zdržení až půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte před omezením u letiště od Kněževsi zhruba ze 4. kilometru, je to na 10 až 15 minut. Ve Strakonické směrem do centra stále komplikuje provoz dopravní omezení u Dvoreckého mostu. Kolony jsou kvůli tomu jak z jižní spojky od sjezdu na Pankrác, tak také na Strakonické od Chuchelského závodiště, zdržení 15 až 20 minut. A provoz vás znají na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete aktuálně zhruba čtvrt hodiny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: 8.48, nejvyšší čas poklidit studio. Ano, já vím definici, když se řekne to, že se něco musí poklidit. Ono to tady tak jako tam vypadá. Aby mě nepomluvila Iveta v Kosmonosech, to víte, to je přes půl kraje. Za chvíli tipy a když pán Bůh dá, zdraví dovolí a budík probudí, hodinu před půlnocí naslyšenou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Nejpozději do poloviny října se vydejte po stopách Eduarda Štorcha na výstavě v Muzeu Mladoboleslavska. Expozice představuje známého pedagoga, archeologa a spisovatele prostřednictvím vzácných artefaktů z jeho sbírek, rekonstrukcí experimentálních nástrojů i nových archeologických nálezů z lokalit, které objevil. Výstava přibližuje život a dílo muže, který pro pravěk dokázal nadchnout celé generace. Milovníci kytary si přijdou na své v Říčanech. Na letní scéně kulturního centra Labuť v zahradě Husovy knihovny vystoupí Norby Kováč a Jan Paulík s pořadem Milovat kytaru. Čeká vás večer plný kytarových skladeb, známých písní i vtipného povídání o jednom z nejoblíbenějších hudebních nástrojů. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do vnitřních prostor kulturního centra. Prohlédněte si v Městském muzeu v Sedlčanech výstavu fotografií Věčně mladý autora Jana Soutka. Světově proslulý umělecký fotograf považuje sám sebe za nejznámějšího českého fotografa. Je kontroverzní a provokuje. Přitom sám říká, že provokovat nikdy nechtěl. Naopak, většinu věcí fotografoval prizmatem lásky. Do fotografií vkládá své emoce, kterých ale možná ve skutečném životě není schopen. Proto možná jen v jeho díle najdete jeho pravou tvář. Výstava končí 13. srpna. A Městská knihovna v Sedlčanech vás zve do parku pod nemocnicí, kde se odehrají loutková představení pro děti v rámci letní burzy knih, přebytků ze zahrad či třeba výrobků tvořivých klubů. Divadélka začnou ve dvou časech ve 14.30 a v 16 hodin a burza potrvá od 14 do 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žije

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas střední Čechy, písničky, které nestárnou. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Armádní velitelství pro operace dnes převezme generálmajor Jaroslav Míka. Přestavba městských lázní v Čáslavi by měla být na podzim hotová. Dnes bude až 24 stupňů. Na severu kraje se ojedinělé objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Armádní velitelství pro operace dnes symbolicky změní velitele. Generál poručík Václav Vlček předá na pražském Vítkově velení generálmajorovi Jaroslavu Míkovi. Ten se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Při ceremoniálu se představí také nový zástupce velitele Jan Štěpánek. V 11:30 nad Prahou cvičně přeletí stíhačky JAS 39 Gripen. Václav Vlček vedl velitelství od srpna 2023. Jaroslav Míka byl dosud jeho zástupcem. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých ozbrojených sil. Městské lázně v Čáslavi budou mít modernější zázemí. Dělníci tam opravují parní komoru i prostranství pro otužování po sauně. Práce mají být hotové do začátku podzemní sezóny.
2: Řemeslníci opravují místnosti, na které se nedostalo během loňské první části rekonstrukce. Ta se týkala například obnovy šaten, sprch, toalet i výměny dveří a radiátorů. V letošním roce město za naplánované úpravy zaplatí přibližně 3 miliony 200 tisíc korun. Z Čáslavy Michal Trnka, Český rozhlas.
1: Vedení Prahy plánuje opravit vnitroblok kampusu Hybernská. Radní hlavního města schválili vypsání tendru na rekonstrukci venkovních prostor. Její součástí bude například výstavba nové kanalizace, nádrží na dešťovou vodu a výměna povrchu dvora. Přestavba by měla stát víc než 30 milionů korun. Firmu by podle radního Adama Zábranského z Pirátů mohl magistrát vybrat ještě letos.
3: Budeme rádi, když třeba v říjnu vybereme dodavatele, ale uvidíme, ještě vždycky se může něco zaseknout. Co se týče omezení provozu, tak věřím, že ty vnitřní části tam budou moc fungovat dál, ale je jasný, že když se budou vyměňovat povrchy, nějakému omezení v tom vnitrobloku, který bude rekonstruován, tak určitě dojde.
1: Sedlecká farnost nechá v neděli v 10 hodin posvětit nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku. Kvůli malému prostoru můžou lidé sledovat živý přenos v okolních zahrad nebo internetových stránek farnosti. Za vybavení zaplatila farnost kolem 2 milionů korun, říká její ředitelka Radka Krejčí.
4: Ta idea přišla ve chvíli, kdy už jsme věděli, že ten kostel využijeme, ale náš pan farář se zamyslel, tak říkal, no já nebudu mít ale kde sloužit, já nemám prostě mobil, já až bohoslužební. V roce 2023 vlastně vyhlásili open call na ambon, sedes a hlavně teda oltář.
1: Polsko se podle deníku Řeč Pospolita zastává významným evropským výrobcem syntetických drog. Policie letos zabavila už 84 tun narkotik, téměř třikrát víc než za celý loňský rok. Zlikvidovala také 51 nelegálních laboratoří.
0: Počasí.
1: Během dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Hlavně v severní polovině kraje se místy objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. No a vád bude slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: Středočeské dopoledne.
1: Ano, ve středu 22. července začíná středočeské dopolední vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jak jinak? No, cestujete rádi po středních Čechách? My vás za chvíli pozveme na Zříceninu hradu, kde se natáčela pohádka Kouzelný měšec. V reportáži Jolany Novákové, možná zároveň milovníky hradu, natchneme taky pro získání tematického turistického odznaku. Počkejte si na podrobnosti. A nezapomeňte, zámecké léto během celého léta tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy vždy ve 9:45. Ani dnešek nebude výjimkou, Pavel Kudrna se na vás těší a samozřejmě vy si můžete i dnes vysoutěžit zámecký cestovatelský balíček, sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh jsou v tomto balíčku a při pátku, to už bude za chvíli, budeme losovat opět jednoho z těch týdenních výherců, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby.
0: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Freddie Mercury také přispěl do našeho dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. My teď budeme tak trochu cestovat. Horoměřický rodák Jan Linhart chodí s tatínkem po turistických značkách do přírody už odmala a s nadšením sbíral razítka na turisticky zajímavých místech. No a dneska je Jan Linhart předsedou krajské komise značení Klubu českých turistů pro Prahu a Středočeský kraj. Před 26 lety vydal první záznamník k získání tematického turistického odznaku, nazvaného Hradník. Redaktorka Jolana Nováková se s ním vydala na jeho nejoblíbenější středočeskou zříceninu Hradu.
1: S Janem Linhartem jsme dorazili na Okoř po červené turistické značce. Tento středočeský hrad, myslím, patří k vašim nejoblíbenějším.
2: Tak určitě, protože ho mám 12 kilometrů od domova.
1: No a kdo chodí po hradech rád, tak si může splnit takzvaný tematický turistický odznak.
2: Tak nejdřív bych asi řekl, že existují různé odznaky turistické a dělí se na tematické anebo oblastní. Třeba Zlatá Praha nebo Českolipsko. A pak jsou tematické. Já jsem udělal kdysi dávno na téma hradů a zřícenin, proto se jmenuje Hradník, ale jsou třeba i na rozhledny a na další jako tematické okruhy.
1: Počkejte, co to znamená? To znamená, že když nějaké ty hrady obejdu, tak pak fakt dostanu ten fyzický odznak?
2: Ano, většinou to tak je. Máte předepsané nějaké třeba bodové hodnocení různých míst. Většinou je to tak, že čím dále od auta a hlouběji do přírody, tím víc bodů. A nebo jsou daná místa jako povinná a volitelná. Z těch volitelných pak stačí jenom nějaká jejich část.
1: Jak vy se to dozvíte, že jsem toho navštívila dost, abych mohla ten odznak dostat?
2: Všude máme svoje lidi. Ne, tak to byla legrace. Záznamník má v sobě u každého místa nějaké místo na potvrzení, takže buď si tam necháte dát razítko, nebo opíšete turistickou směrovku, nebo se vyfotíte a tu fotku si k tomu přidáte. Těch způsobů je spousta, anebo někde je i vyloženě napsáno, opište páté slovo na pomníku a tak.
1: Takže bych měla mít nějaký záznamník oficiální, ne, že si ho vytvořím doma, namaluju, narýsuju.
2: Přesně tak. A většinou zase, budu mluvit hlavně o tom hradníku, ale většinou je tak u všech, že si ho objednáte a zaplatíte vlastně za ten tisk toho, za tu brožurku a za ten odznak a pak máte buď nějakou omezenou nebo neomezenou dobu na návštěvu míst. Pak to pošlete autorovi ke kontrole a on vám s odkontrolovaným záznamníkem pošle ten váš vytoužený odznáček.
1: Máte nějakou statistiku rekordmanů, co se týče toho odznaku, který se jmenuje Hradník?
2: Tak máme tam nejstaršího plnitele přes 80 let, nejrychleji splněný odznak. No a pak máme rekordmana, který třeba ještě nesplnil od toho roku 2000, buď na to zapomněl, anebo si to nechává jako třešničku, když někam přijde. No.
1: A my jsme tady na Okoři, tak co bychom tady neměli minout?
2: Určitě celé údolí až vlastně na Budeč je úžasné místo a čím méně potkáte lidí, tím úžasnější místo to je, ale bohužel je to velmi navštěvovaná lokalita tady.
1: Z Okoře Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že reportáž, fotografie a taky další zajímavosti, jako již tradičně, najdete na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Policisté ve středních Čechách v létě kontrolují, jestli lidé na výletech nenechávají cenné věci v autě nebo na parkovišti. Proč? Povíme za chvíli.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Život je krásný, zpívala kapela Krištof a já s tím musím souhlasit. Tím spíš, když tu máme léto, čas prázdnin, dovolených, tak je život o to krásnější. No, při těch prázdninových výletech by si ovšem lidé měli dávat velký pozor na věci, které nechávají v autě na parkovišti. Alespoň na to upozorňují středočeští policisté. Ti v letní sezóně pravidelně procházejí různé lokality, třeba u památek, a kontrolují, jestli řidiči v autě nemají na viditelných místech nějaké cennosti. Jedna z jejich pochůzek vedla k zámku v Mělníku.
1: Dobrý den, můžeme vás na chvilku zdržet? Vy jste tady na dovolený, na výletě na Mělníku.
2: Policejní preventistka Martina Hamplová kontroluje, jestli lidé u Mělnického zámku nenechávají v autě cenné věci.
1: Tak já vám tady dám takhle jenom letáček, auto není trezor.
2: Policisté takhle pravidelně obcházejí parkoviště na veřejných místech.
1: Když třeba jedou na výlety, tak si dávají pozor, ale můžou tam třeba nechat bundu nebo prázdnou tašku.
2: V minulosti už 3x zloději vykradli auto třeba Gabriele Krátké, která také přijela do Mělníka na výlet.
3: Oni šli jako přes okýnko, my jsme měli alarm, všechno, ale prostě nějak to vypojili a byly vytlučený okýnka, vlastně boční.
2: Rozbitá okna byla podle ní větším problémem než ztráta konkrétních věcí.
3: Škoda na tom autě určitě byla větší, protože to byla tenkrát celkem nová oktávka, takže ta škoda byla jako mnohonásobně větší než ty ukradené věci z toho vozu.
2: Přesně před takovými případy policisté řidiče varují v rámci kampaně Auto není trezor.
3: Já doma si vždycky dám do kufru všechno to, co potřebuju sebou, zavřu to a pak už mám u sebe jenom takhle baťoch nebo kabelku.
2: To je podle policie správný postup. Lidé často chybují tím, že si věci do kufru dávají až na místě, kde parkují.
4: Tak a tady to v pořádku není.
2: Říká druhá z dvojice policejních preventistek, se kterými auta v Mělnice obcházíme, Markéta Jónová.
4: Tady je na zadním sedadle nechaná igelitová taška, batoh, takže i to může přilákat potenciálního zloděje.
2: Za první pololetí letošního roku zaznamenala policie ve Středočeském kraji 141 případů vloupání do aut. Meziročně je to o 8 méně. Z Mělníka Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A za chvíli také s námi můžete cestovat bezpečně z pohodlí vašeho domova, protože naše velká letní soutěž Zámecké léto pokračuje. I dnes představíme jeden zámek v Čechách, taky si můžete pak po soutěžní otázce vysoutěžit náš zámecký cestovatelský balíček a navíc ještě se zařadit do pátečního slosování na prohlídku zámku Františka Kinského, zámku Kostelec nad Orlicí pro 2 osoby. Držím palce a Pavel Kudrna se ve 9:45 na vás moc těší.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 22. července, jsme také uprostřed našeho soutěžního týdne, tedy v tomto týdnu máme za sebou dvě soutěže, dnes nás čeká třetí. Ta včera nedopadla příliš dobře, protože byli dva pánové posluchači, jeden řekl Ačko v odpovědi, jeden Cčko. Nebylo to dobře, no kdyby se drželi toho standardního, když nevíš, dej B, tak by to vyšlo. Jestli tam je dneska Ačko, Bčko, Cčko, to vám neprozradím, ale ta soutěžní otázka vůbec není těžká. Ale je třeba dobře poslouchat naši reportáž, naši návštěvu. Dnes tedy navštívíme druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v České republice. Který to je, prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl Dolní hrad z věží. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Vilém. Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého stavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. Logiku to má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Český Krumlov, nádherný objekt. Tam, když pojedete na prohlídku, tak tam strávíte celý den, taky budete se procházet v těch parcích a tak dále. No a večer pak třeba to, řekněme, inkriminované otáčivé hlediště, kolem kterého se vedlo milion řečí, zbourat, nezbourat, zabudovat podzem. Naštěstí tam stojí a můžete se jít podívat. Tedy, já mám obavu, že v těchto dnech asi ne, protože jsem se díval na program, tak hrají Malého prince, ale sobota, neděle tam bylo vyprodáno, takže budete muset objednat vstupenky, pokud tam budete chtít jít hodně dopředu. Nikoliv tak na zámek a nikoliv, jak si nepotřebujete tedy vstupenku do naší soutěže, stačí naše číslo 731 800 900, vytočit, mít to štěstí byl být třetí a můžete být ve vysílání. No pak samozřejmě ta odpověď musí být správně řečeno písmeno A, B nebo C, které to bude. Tak to se dovíme už za malou chvíli. Poté, co dospívá Petr Muk.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Petr Můk, Olamour v Českém rozhlase v soutěži zámeckého léta. My máme samozřejmě našeho posluchače, který se dovolal jako třetí už u telefonu, no a tím je pan Patrik, nikoliv Rozehnal, ale Rosa. Dobrý den, pane Patriku.
1: Dobrý den.
0: Jsem teď prozradil vaše příjmení, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Je krásné to příjmení. Kde bydlíte?
1: Bydlím na Náchodsku, Červený Kostelec.
0: Červený Kostelec. Pane Patriku, jste milovníkem návštěvy zámků, hradů, historických objektů?
1: No, především jsem milovníkem výletů nejrůznějších.
0: Tak to doufám, že jste naším pravidelným posluchačem o víkendu.
1: Jo, taky občas poslouchám.
0: Teď tam je zámecké léto, navštěvujeme zámecké objekty, ale jinak mimo prázdniny, tak tam máme reportáže z nejrůznějších míst a jsou to zajímavé typy a soutěžíme o úžasné ceny. Tak pane Patriku, dáme se do soutěže, doufám, že budeme úspěšnější než včera. Včera, to jak už jsem říkal, to nevyšlo, jestli jste poslouchal, tak já věřím, že to dneska vyjde. Otázka zní, na kolikátém nádvoří bylo v 17. století na zámku Český Krumlov barokní divadlo? Za A na prvním, za B na třetím, za C na pátém.
2: Na pátém.
1: Na pátém.
0: Dobře. Sás musí vám napovídat potichu, jo, protože kdo vám to tam napověděl?
1: Tatínek.
0: Tak tatínek, dostane tady zámecký cestovatelský balíček, vy dostanete pouze ponožky z něj, posíláme a pak spolu můžete jít na prohlídku, pokud vás v pátek vylosujeme, tak půjdete na prohlídku, soukromou prohlídku na zámek Františka Kinského v Kostelci na Turlicí, je to pro dvě osoby. No tak to je všechno, gratuluju, povedlo se, adresu mám, takže pošleme a vy se mějte a užívejte si hezkou středu. Naslyšenou. No tak to platí pro vás, pro všechny. Užívejte si hezkou středu, ať se vám daří v práci, ať se vám daří, máte-li dovolenou, máte-li volno, prostě všeobecně. A zítra vás zvu na zámek Plumlov, respektive František Kinský to uvede, no a já vám pak položím záludnou v uvozovkách otázku. U mikrofonu byl Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: přibližně 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Starší byty meziročně zdražily o 13%, nájmy o 11%. Lidé můžou i letos navštívit chrám svaté Barbory v Kutné Hoře ve večerních hodinách. A dnes bude až 24 stupňů. Na severu kraje se ojediněle objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Ceny starších bytů v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 13%. Průměrná cena dosáhla téměř 123 tisíc korun za metr čtvereční. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Bez realitky. Rodinné domy zdražily proti loňsku o 9%. Nájemné vzrostlo v průměru o 11%. Nabídka nemovitostí se přitom od začátku roku zvýšila zhruba o třetinu. Méně kvalitní byty a domy proto zůstávají v nabídce déle a kupující mají větší prostor ke sjednání nižší ceny. Zateplení a opravu střech na dvou budovách v Modřanech chystá Praha 12. Sídlí tam lékařské ordinace, dětské jesle nebo sociální služby. Městská část nově vybrala firmu, která připraví projektovou dokumentaci. Podle radního Prahy 12 Jana Chalupného z TOP 09 bude projekt stát víc než 700 tisíc korun.
3: Projektové dokumentace budou hotové v lednu 2027 a samotné práce plánujeme v průběhu roku. Díky rekonstrukci se zlepší energetická úspornost budov i komfort pro organizace, zdravotnická zařízení a další nájemce.
2: Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře také letos o prázdninách nabízí speciální večerní prohlídky. Římskokatolická farnost na ně zve každou středu a čtvrtek až do 20. srpna. Prohlídky začínají v 8 večer.
4: Chrám je při večerní prohlídce osvětlený svíčkami. Návštěvníci se podívají například na vnitřní galerii, odkud je dobře vidět důmyslný opěrný systém katedrály. Kostel taky rozezní hra na varhany. Vstupenky je lepší si koupit v předstihu na webových stránkách festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaji v Praze do osmifinále. Duel s Číňankou Yuan musela otáčet po prohrané první sadě. Jako hráčka první ze čtvrtfinále se mohla opírat o velkou podporu domácího publika na centrálním dvorci.
5: Strašně krásný pocit. Já tady hraju poprvé takhle velký turnaj. Je super a že zase po delší době se hraje na takovém krásném kurtě na centrálním kurtě. Myslím si, že jeden z nejhezčích kurtů u nás, takže že já jsem si to fakt jenom užívala. No. Trošku jsem se musela uklidnit, spíš uvolnit se a zapomenout ten první set. Myslím, že jsem neodehrála úplně ho špatně, ale pak když jsem hrála víc přes první servis, tak mi to dost pomohlo a lépe se mi žilo. No.
1: Počasí.
2: Během dopoledne tedy byla převážně oblačnost, hlavně v severní polovině kraje se místy objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vát bude slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu u 61. kilometru směrem k D1 se srazilo nákladní a osobní auto. Na vozovce je překážka. Na D11 mezi 76. a 58. kilometrem směrem na Prahu pracuje údržba. Odstavný pruh je uzavřený. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už vaše oblíbené středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Stále vám přeji krásný den.
1: Středočeské dopoledne.
6: Máte rádi melouny? No kdo by neměl? A jestli pak poznáte v obchodě, jestli je meloun zralý? My vám poradíme, jak na to, dnešní babské rady a Jarka Vykoupilová.

0: On je na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Dozněla nám písnička 14 minut po desáté. Teď se dozvíte, že sochaři umístili do kostela svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku nový oltář a ambon neboli řečnickou tribunu. Sedlecká farnost opravenou kulturní památku zpřístupnila před 3 lety. Bohoslužební mobiliář tam ale zatím chyběl. Vhodný blok mramoru přivezli architekti až z Portugalska. Návštěvníci si budou moct prohlédnout nové vybavení kostela teď v neděli 26. července.
1: Když jsme objevili výzvu sedlské farnosti, tak jsme neváhali ani chvíli, protože vlastně to téma vstupu nových prvků do sakrálních prostor nás už delší dobu provází a věnujeme se tomu.
2: Říká architekt Antonín Hůla, jeden z autorů vítězné podoby dřevěného sedadla pro faráře, mramorového oltáře a ambonu.
1: Tvar toho oltáře je výslednicí průsečíků různých kružnic a elips, které jsme v tom prostoru hledali a které ten prostor nějakým způsobem definují.
2: Vedle tvaru prvků a samotného kostela je inspirací pro vzhled oltáře také náboženská symbolika, říká jeho spoluautorka Petra Hůlová Majerčíková.
3: Kostel je zasvěcen paní Marii a svaté Anně a vlastně ta šesticípá hvězda, která je takovým jako základem pro ten oltář, tak je symbolem vlastně Panny Marie.
2: Oltář chtěli barevně zkombinovat s výzdobou kostela, který je uvnitř laděný do světlých barev, hlavně růžové a žluté.
3: My, když jsme do něj vstoupili, tak nám to zapůsobilo. Byl jako takový dámský salónek, takže to chtělo nějaký šperk do toho prostoru zasadit.
2: Podle architektů bylo jednou z nejsložitějších věcí sehnat odpovídající kámen. S tím jim pomohl sochař Petr Váňa, který se pro něj vydal do portugalského Estremos.
4: V tom lomu vlastním je tenhle bílej kámen, dal by se říct, takový poklad, protože toho je tam jenom 15%. Ostatní kámen je buď hodně růžovej, anebo je šedivej.
2: Mramor je průsvitný a každé naštípnutí a následné lepení by na něm bylo vidět.
4: Takže to všechno musíme vymyslet tak, aby jsme to vlastně neustále měli podložený, zabalený, ale nemůžeme to udělat tak, že bychom třeba někde zapáčili a ulomila by se ta hrana.
2: Sochaři strávili hledáním kamene, organizací, přípravou a samotnou výrobou zhruba 1 rok.
4: Ale hlavně na tom pracoval můj bratr, kameník Tomáš Váňa, který na tom strávil největší čas zaprášen bílým mramorem.
2: Sedlecká farnost opravuje kostel v Nových Dvorech od roku 2011. Za práce zaplatili celkem 40 milionů korun, říká ředitel organizační složky farnosti Radka Krejčí.
5: Ta idea přišla ve chvíli, kdy už jsme věděli, že ten kostel využijeme, ať už na liturgii, nebo že bychom ho otevřeli návštěvníkům, ale náš pan farář se zamyslel, tak říkal, no já nebudu mít ale kde sloužit, já nemám prostě mobiliář bohoslužební.
2: Teď už je vybavení na svém místě. Posvětit ho přijede emeritní pomocný biskup Královéhradecký.
5: My chystáme vlastně přímý přenos do přilehlých zahrad a jakmile ta sláva skončí, tak je každý srdečně zván, aby se na tu nádheru, ať už tu historickou nebo tu současnou podíval.
2: Dodává ředitelka Krejčí, kvůli malému prostoru v kostele můžou lidé sledovat živý přenos z okolních zahrad nebo na internetových stránkách farnosti. Z Nových Dvorů Alena Junová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Nakupovat melouny v obchodě a hlavně ty zralé budeme už za chvíli v Babských Radách Jarky Vykoupilové, tak si počkejte.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Pohled na hodiny napoví máme půl jedenácté na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Taky když vybíráte v obchodě melon, přemýšlíte, převalujete, zkoumáte, ťukáte do něj, jestli je zralý. Říkalo se, že když zazvoní, tak že je opravdu zralý a vevnitř červený. No nicméně kolikrát zvonil a přinesla jsem si dolů takového světlouše, kterého vlastně de facto nikdo nechtěl. Jak tedy v obchodě poznat zralý melon a proč se vyplatí využít i jeho bílou část, tak to nám poví Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu. Ostatně vnitřek melounu je na vlákninu poměrně chudý, ta se nachází právě v bílé části kůry. Obsahuje i aminokyselinu, která podporuje výkon při cvičení a zlepšuje průtok krve. I proto je doporučeno bílou kůru z melounu nakrájet na kostičky a přidat ji do předtréninkového nápoje. A ještě jedna dobrá melounová rada. Jak si v obchodě vybrat ten nejsladší? Zkontrolujte skvrnu na spodní části, tam, kde meloun ležel na zemi. Má být v ideálním případě krémově žlutá. Bílá nebo zelená značí nezralost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tak teď už víme, jak na melouny a za chvíli se dozvíme, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum. A posíláme i příjemnou muziku. Za chvíli Jiří Korn a teď kapela Hop Drop. Hezký den.

Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Celine Diona, Barbara Streisand na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy nám dopěly minutu před 10:45. Dívám se do kalendáře, 22. červencový den tu máme. Ozdobilo ho jméno Magdaléna, pochází z hebrejštiny. A pozor, žena Magdaléna je strážnou věží pro své blízké. A my jí moc gratulujeme. Narozeniny dnes mají zpěvačka a herečka Eva Burešová, taky zpěvačka a houslistka Iva Bitová. A krásných 35 je dnes herečce Denise Nesvačilové. Všem oslavencům všechno jen to nejlepší a další události s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
1: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů na palubě rakety R1, která byla kopií německé V2. Slavná Laika letěla o víc než 6 let později. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenál je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Nejprve ve vládní čtvrti hlavního města Norska Oslo zabil 8 lidí při bombovém útoku. Krátce poté střelbou ze samopalu zabil několik desítek mladých lidí na mítinku norské dělnické strany na ostrově Utøya. Další se utopili při snaze přeplavat na pevninu. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. 18-letý Němec iránského původu David Somboli zastřelil v Mnichově v obchodním centru před 10 lety 9 lidí. Dalších 21 zranil. Sám přišel o život. Podle bavorského kriminálního úřadu byl Somboli rasista a příznivec krajní pravice a oběti si vybíral mezi lidmi přistěhovaleckého původu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80. je francouzské šansonierce Mirelle Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover, například parťák Mela Gibsona, kapitán Murto ze Smrtonosné zbraně. A já přeju pěkný den.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 12 minut 11. hodina Josef Mádle chystá další zprávy a po 11. vám povíme příběh vějířů. Tak se totiž jmenuje výstava soukromé sbírky vějířů Jany Novákové a Jiřího Sauka. Ta je právě aktuálně přístupná v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. A my zamíříme prostřednictvím reportáže Eleny Chomátové právě na tuto výstavu. No a také přidáme příjemnou muziku. Teď třeba kapelu Nightwork. Hezký den všem.

je na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás, jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 11 hodin. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Kybernetických incidentů v Česku loni ubylo. Bezpečnostní hrozby ale podle kybernetického úřadu přetrvávají. Nad Prahou dnes v 11:30 mimořádně přeletí armádní stíhačky. Dnes bude až 24 stupňů. Na severu kraje se ojediněle objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Počet kybernetických incidentů v Česku loni klesl. Bezpečnostní hrozby ale budou v budoucnu sofistikovanější. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zatím neveřejný dokument získal server Rozhlas.
5: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
4: Armádní Gripeny přeletí dnes v 11:30 přes hlavní město. Jde o cvičný let, při kterém letka poletí přes Běchovice a Žižkov, otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí, Nusle a Hostivař se vrátí zpět na základnu u Pardubic. Souvisí to taky se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generál poručík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády. Jeho nástupcem bude od začátku srpna generál major Jaroslav Míka. Ten v minulosti například velel základně taktického letectva u Čáslavy, kde mají Gripeny trvalé stanoviště a ve své kariéře tyto armádní letouny pilotoval. Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Magistrát tím chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
6: Musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 000 000 korun. Musíme vyhodnotit, jestli takto vynaložené peníze by se nám vrátily ve formě podpory zdejších hoteliérů nebo restauratérů.
4: Ukrajina za poslední 2 dny zasáhla 13 ruských lodí v Černém a Azovském moři. Oznámil to velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdy, známý pod přezdívkou Maďar. Ukrajinské síly podle telegramových účtů útočily také na cíle okupovaném poloostrově Krym. Ten hlásí exploze a výpadky proudu. Moskva v noci zasáhla přístavy v Oděse. Poškozené jsou 2 lodě a také nádrže s palivem a mazivem.
3: Počasí.
4: Během dopoledne začíná od severozápadu přibývat oblačnosti, hlavně v severní polovině kraje se místy objevují slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vát bude slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na Pražském okruhu u exitu 16 se srazilo nákladní a osobní auto. Na D1 u 14. kilometru směrem na Brno blokuje porouchané auto odstavný pruh. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už Iveta Chlumská a Středočeské odpoledne.
7: Dopoledne, ale to nevadí.
3: Středočeské dopoledne.
7: Já jsem ráda, že jste na našich vlnách a samozřejmě přeju všem krásný den. Města a obce ve středních Čechách už po 13. soutěží o titul Stavba roku Středočeského kraje. Do hlasování se může zapojit taky veřejnost a my vám podrobnosti prozradíme v této hodině. A zveme vás na výstavu vějířů. To je soukromá sbírka vějířů Jany Novákové a Jiřího Sauka a právě teď je aktuálně přístupná v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Tam vyrazíme už za chvíli. A taky za příjemnou muzikou Holky Nazaret, Michal David a Karel Gott.

0: Kapela Nazaret nám také zpříjemnila středeční dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jedinečnou kolekci vějířů ze soukromé sbírky Jany Novákové a Jiřího Sauka si nyní můžete prohlédnout v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Výstava je přístupná ještě do konce týdne, tedy do 26. července. S majitelkou sbírky Janou Novákovou si výstavu prošla i naše reportérka Elena Chomátová.
1: Já jsem začala sbírat originál viktoriánskou módu. Tí módě a době patří vějíře. Vějíř nebyl jenom jako na ovívání a schlazení, ale s vějířem dělali dámy úžasné věci. Zcela rozevřený vějíř ploše, čekejte na mě. To byla signalizace nějakému nápadníkovi, že jo. Otočením vějířem v levé ruce jsme sledováni. To jsou takový úžasný manipulace s těma vějířema, co dělali. Zavřený vějíř v ruce, miluju tě.
2: Říká vášnivá sběratelka Jana Nováková, která ve spolupráci s Jiřím Saukem vystavuje v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou svou kolekci vějířů.
1: Ty vějíře vlastně jsou papírový, vyšívaný, hedvábný, ručně malovaný, péřový. Ono bylo hodně druhů těch vějířů. Pak máte tady vlastně skládaný oválků. Ale co jsou tyhle sty, ty hedvábný nebo tylový, tak se nesmějí příliš, můžou se otvírat a zavírat tak jednou za 7 let.
2: Sbírka zahrnuje různé kousky. Nejstarší vějíř je dokonce z roku 1850.
1: Tohle je nejmladší československý výrobek rok 1975. Tak to je nejmladší a tohle jsem koupila. To je francouzský, ten je 1850 a ten je nejstarší. A taky vidíte, že už je hodně potrhaný. Takže tady na konci té výstavy se složí, dá do krabičky a té krabice zůstane.
2: Z Městského muzea v Týnci nad Sázavou Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Města a obce ve středních Čechách už po 13. soutěží o titul Stavba roku Středočeského kraje. Do hlasování se může zapojit taky veřejnost a my vám další informace prozradíme za chvíli.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dneska už to víme, zpívala Hana Zagorová a my víme, že projekty z města obcí ve středních Čechách se znovu uchází o titul Stavba roku Středočeského kraje. Letos se jich zapojilo skoro 50. Hlasovat o vítězi může částečně i veřejnost. A podrobnosti má redaktor Richard Webs, který je přinesl k nám do studia. Richarde, dobrý den.
1: Hezký den. Soutěž Stavba roku Středočeského kraje vypsala po 13. nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Na pořádání soutěže se podílí také například Středočeský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Český svaz stavebních inženýrů. Do letošního ročníku se zapojilo 46 projektů z měst a obcí napříč středními Čechami. Toho nejlepšího vybere odborná porota složená z několika architektů a inženýrů. Vítěze neformální doplňkové ceny může do 21. září vybírat také veřejnost, a to na webu soutěže. Všechny přihlášené stavby budou zároveň součástí filmového dokumentu o architektu ve Středočeském kraji.
0: Richarde, jaké obce a stavby se tedy do soutěže zapojily?
1: Jak už jsme řekli, staveb je 46, je mezi nimi například mateřská škola a dětské skupiny v Přerově nad Labem, opravené historické centrum v Čelákovicích nebo řadové rodinné domy v Mladé Boleslavi. Města se do soutěže zapojila třeba proto, že chtějí ukázat, jak dlouhodobě investují do veřejného prostoru, říká starosta Slaného na Kladensku Martin Hrabánek z ODS.
2: Město Slaný hlásilo skate park, novou školní jídelnu na Sadech, novostavbu zázemí atletického stadionu a rozšíření topolové cesty v lokalitě Háje. Chceme ukázat, jaké stavby se nám v posledních letech podařilo zrealizovat a jak dlouhodobě investujeme do kvalitního veřejného prostoru, sportovní infrastruktury i školství.
1: Slavnostní vyhlášení bude 22. září v Městském divadle v Kolíně. Vítěz soutěže na něm převezme křišťálovou trofej a diplom.
0: Tak to byl redaktor Richard Webs. My děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 3:45 máme, no a na výstavu nebo na kytarový koncert se dneska můžete vypravit. Kam, ptáte-li se, tak to už ví Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Nejpozději do poloviny října se vydejte po stopách Eduarda Štorcha na výstavě v Muzeu Mladoboleslavska. Expozice představuje známého pedagoga, archeologa a spisovatele prostřednictvím vzácných artefaktů z jeho sbírek, rekonstrukcí experimentálních nástrojů i nových archeologických nálezů z lokalit, které objevil. Výstava přibližuje život a dílo muže, který pro pravěk dokázal nadchnout celé generace. Milovníci kytary si přijdou na své v Říčanech. Na letní scéně kulturního centra Labuť v zahradě Husovy knihovny vystoupí Norby Kováč a Jan Paulík s pořadem Milovat kytaru. Čeká vás večer plný kytarových skladeb, známých písní i vtipného povídání o jednom z nejoblíbenějších hudebních nástrojů. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do vnitřních prostor kulturního centra. Prohlédněte si v Městském muzeu v Sedlčanech výstavu fotografií Věčně mladý autora Jana Saudka. Světově proslulý umělecký fotograf považuje sám sebe za nejznámějšího českého fotografa. Je kontroverzní a provokuje. Přitom sám říká, že provokovat nikdy nechtěl. Naopak, většinu věcí fotografoval prizmatem lásky. Do fotografií vkládá své emoce, kterých ale možná ve skutečném životě není schopen. Proto možná jen v jeho díle najdete jeho pravou tvář. Výstava končí 13. srpna. A Městská knihovna v Sedlčanech vás zve do parku pod nemocnicí, kde se odehrají loutková představení pro děti v rámci letní burzy knih, přebytků ze zahrad či třeba výrobků tvořivých klubů. Divadélka začnou ve dvou časech ve 14:30 a v 16 hodin a burza potrvá od 14 do 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Za 13 minut tu bude 12. hodina. Polední zprávy pro vás chystá Josef Mádle. Po 12. chystáme hodinu příjemné muziky. I dnes budeme písničky věnovat samozřejmě vašim textům, takže je klidně posílejte prostřednictvím naší SMS brány a taky webového formuláře.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Více než 10 miliard korun vybral stát za mýtné v prvním pololetí, víc než loni. Škoda v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů podle policistů stále roste. Ve čtvrtek přijdou přeháňky, vítr a teploty do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. To je o téměř 6% víc než za stejné období loni. Českému rozhlasu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll. Více než polovinu částky vybrané za pololetí podle něj zaplatili zahraniční dopravci, většinou za jízdy po dálnicích. Nejvíce nákladních automobilů mýtný systém od začátku roku zaznamenal na dálnici D1 v úseku mezi Modleticemi a Doubravicemi. Druhý nejfrekventovanější úsek pak byl taky na dálnici D1 mezi exity Brno Centrum a Brno Jih. Středočeští kriminalisté zatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 450 tisíc korun. Podle policistů se ale částka dál navyšuje. Případem se zabývají od začátku července. Pobyty si objednali dětské domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Kriminalisté nadále prověřují spisy ze všech dotčených krajů, říká mluvčí středočeské policie Barbora Šnejbajzová.
4: V současné době evidujeme 6 poškozených subjektů, nicméně číslo nemusí být konečné. Poškození jsou z Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Moravskoslezského kraje a z kraje Vysočina. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
3: Zástupci pražské koalice budou jednat kvůli včerejšímu zásahu policie na magistrátu. Kriminalisté při něm zadrželi 2 lidi. Podrobnosti má reportér Petr Kastner.
5: Primátor hlavního města Bohuslav Svoboda z ODS chce na pondělní koaliční radě vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů. Právě pod něj podle primátora spadá odbor pozemních komunikací. Tam policie podle informací serveru Seznam zprávy prověřuje uplácení, které by mohlo souviset s projektovými dokumentacemi. Pražští Piráti se brání tím, že zásah se týkal úředníků státní správy a ne samosprávy a pracovníci jim nejsou přímo podřízení. Mluvčí pražské městského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že policie zatím nikoho neobvinila. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Děti ve Francii se už od září nedostanou na sociální sítě. Zakázané budou pro všechny mladší 15 let. Zákon schválili francouzští poslanci. Jde o první takový zákaz v Evropě.
6: Le scrutin est clos.
7: TikTok, Snapchat nebo Instagram tak budou muset ve Francii důsledněji kontrolovat věk uživatelů. Děti si nebudou smět zakládat nové účty a ty současné jim úřady postupně smažou. Pro podobné restrikce je i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
8: Ty odborníci říká, že to strašně škodlivé pro děti a my musíme ochránit ty naše děti.
7: V Česku je zákonná hranice pro samostatné používání sítí 15 let. Nikdo ji ale nehlídá, jak upozorňuje analytička projektu e-bezpečí Karolína Ziburová.
9: Děti to udělají tak, že napíší jiné datum narození nebo nějakým jiným způsoby se k sociální síti přihlásí.
7: Plošný zákaz by ale podle některých expertů mohl připravit děti o kontakt s kamarády. Rodičům i školám doporučují, aby se spíš zaměřili na prevenci. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Po celý dnešek budou teploty do 24 stupňů, v noci bude převážně oblačno, místy se objeví slabé přehánky, teploty klesnou na 13 až 10 stupňů, ve čtvrtek bude proměnlivě oblačno a místy i zaprší, teploty 18 až 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na pražském okruhu u exitu 16 se srazila dvě auta. Místem projíždějte opatrně. Na D1 na 14. kilometru směrem na Brno pak blokuje porouchané auto odstavný pruh. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A Iveta Chlumská už má pro vás připravené písničky se vzkazem.
0: A přeji vám krásné poledne.
2: Písničky se vzkazem.
0: Ano, já jsem připravená, muzika taky. Stačí dodat vaše vzkazy a ty padají do naší SMS brány na číslo 90 01 04. Pište do ní ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo využijte webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
2: Písničky se vzkazem.

Kapela Elán s písní Otazníky na úvod písniček a vašich vzkazů na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak příjemný poslech, dobrou chuť k obědu, pokud se k němu chystáte. No a samozřejmě hned předáváme první vzkaz. Pod bájným Plešivcem v Jincích dnes slaví výročí svého narození výborná přítelkyně, maminka i babička, nadšená country tanečnice a prima kamarádka paní Milena Peterová, rozená Kaslová. Milá Milenko, mnoho pevného zdraví, tělesné i duševní svěžesti a lásky, splnění všech tvých nejtajnějších přání, to ti přejí spolužáci a kamarádi z brdských Hvozdů. No a stále dobrou náladu přejeme vám do redakce i všem posluchačům našeho oblíbeného rádia, tedy Českého rozhlasu Střední Čechy. My děkujeme za krásné přání a oslavenkyni přejeme všechno jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky, ať má na rozdávání.

0: Písničky se vzkazem.
1: Jsou tu na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky, přidáváme k té další váš vzkaz. Iveto, zdravíme vás a všechny přátelé, píšete. Dnes písnička, ať potěší Stáňu s Alenkou, Jarušku z Kladna, Janičky z Podmok, Květušku s Romanem a všechny Marušky. Přátelé, každý den, ať prožíváte krásné chvíle plné pohody. To vám od srdce přejí dvě Jarmily a já to přeji úplně všem.

0: Pavla Vítka.
1: Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ano, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky, přidávám další váš vzkaz. Svátek svého jména, tedy jmeniny, dnes slaví slečna Magdaléna Kuželová z Nučic u Rudné. Milá Magdi, mnoho zdraví, štěstí, pohody, dobré nálady, sportovních úspěchů a úspěchů ve škole. Přeji babi, děda, rodiče se sestrou i všichni z Oseka. Samé krásné dny přejeme všem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a my Magdičce přejeme všechno jen to nejkrásnější.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Písničky se vzkazem.
1: Máme 10:30, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a přidávám váš další vzkaz. Po dlouhé době opět slyším oblíbené rádio, tak písničku posílám i veto vám do studia i všem přátelům a všem posluchačům. Hezký den všem přeje Anička z Kutné Hory a vzkazuje: mám vás všechny ráda. My vás, Aničko, Tulačko, také máme rádi, opět na našich vlnách. Mějte se krásně.

0: Písničky se vzkazem.
1: Tak si to uděláme pěkný, co říkáte v poledne s písničkami a přidávám další vzkaz. Přeji krásnou slunečnou středu vám do Karlína i všem posluchačům. Dnes mají svátek Magdičky, tak té vaší bývalé kolegyně Magdě Kubínové a taky všem ženám tohoto jména přeji fajn den. Napsala nám Veronika z Rakovníka a my děkujeme a přejeme jim všechno nejlepší.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Dufkové.
2: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
1: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Mijovským.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: A co mi ještě píšete? Zahrajte Maruš a Zdendovi, Drahušce, Věře z Čachovic, Liběně s Fandou, Veronice, Marcele, Podneckým a vám všem v rozhlase. Napsali Stáňa a Alča. Pak tedy Pavel Bobek, Víc nehledám. A všem hezký den.

Za 10 minut bude 13. hodina. Chystají se další zprávy. Josef Mádle je přinese do studia Úderem 13. No a hostem Alex Minářové byl svého času rockový zpěvák, kytarista, skladatel, textař, producent. To všechno v jedné osobě, Robert Kodym. Tak si jejich povídání po 13. hodině můžete připomenout. A zítra se na vás budu těšit.

Víme, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice, má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 13 hodin. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Kriminalita v Česku za první pololetí mírně vzrostla. Praha vypíše zakázku na projektovou dokumentaci silnice mezi Kunratickou spojkou a ulicí U Rakovky. Ve čtvrtek přijdou přehánky, vítr a teploty do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Kriminalita v Česku za první pololetí mírně vzrostla. Policie vyšetřuje zhruba 89 tisíc trestných činů, asi o 700 víc než loni. Přibylo hlavně mravnostních a násilných skutků. Vražd bylo stejně jako loni 71. Hlavní město zahájí přípravu silniční spojky mezi Kunratickou spojkou a ulicí U Rakovky. Úsek je součástí plánovaného propojení Kunratické spojky s Vídeňskou ulicí. Ten má mimo jiné zajistit dopravní napojení k budoucí trafostanici pro chystané metro D. Za vypracování projektové dokumentace magistrát zaplatí zhruba 5 milionů korun, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
2: Je to součást budoucí širší silniční stavby, obchvat Písnice, obchvat Libuše a obchvat Kunratic, která ale s ohledem na velmi počáteční stav výkupu pozemku bude připravena k realizaci až za několik let. A proto alespoň v předstihu připravujeme k realizaci tuto dílčí část.
1: Kutná Hora chce vybudovat nový plavecký bazén. Rekonstrukce současné budovy by podle vedení města byla příliš drahá. Odhad nákladů vzrostl z původních 220 na 400 milionů korun. Průzkumy odhalily nekvalitní beton, problémy s podložím i zastaralé technické zázemí. Budova navíc není zateplená a její provoz je nákladný. Dělníci dokončují kompletní rekonstrukci hřbitovní kaple v Novém Kníně na Příbramsku. Opravili například střechu, krovy a stěny. Město chce památku s novým zvonem otevřít na konci září. Odhadované náklady jsou 1,5 milionu korun, říká nezávislý starosta Nového Knína Hradek Hrubý.
3: Byla velice zanedbaná, takových 20-30 let to byly už ruiny skoro, takže jsme překročili k tomu, že se udělala úplná rekonstrukce. Nedělali jsme to generálním dodavatelem, ale vlastně část vlastníma silama, vlastníma zaměstnancema a různýma řemeslama, které se na to podíleli.
0: Počasí.
1: Celý dnešek budou teploty do 24 stupňů, v noci bude převážně oblačno, místy se objeví slabé přehánky, teploty klesnou na 13 až 10 stupňů, ve čtvrtek bude proměnlivě oblačno a místy zaprší, teploty 18 až 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu mezi 16. a 17. kilometrem ve směru na Ruzyni a dálnici D7 se srazilo nákladní a osobní auto. Pravý pruh je neprůjezdný, provoz vede levým pruhem a tvoří se kolona. Na dálnici D11 na 6. kilometru směrem na Hradec Králové stojí porouchaná dodávka, blokuje odstavný pruh a provoz se zdržuje. Na dálnici D1 na 70. kilometru ve směru na Prahu silničáři pak opravují svodidla, levý pruh je uzavřený. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Spolu založil dvě velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo?
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii?
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucí, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla

0: téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem Pébecha, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
1: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucia.
0: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český Slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
1: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
0: Jo, pocity. Pocity. Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
1: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista, hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kajzer nám ho, ten co vymyslel Pebechovi pseudonym Pebecha. On byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kajzer seděl v parku s Pebecha na lavičce a hulkou do písku napsal to Pebecha a řekl, od teďka máš umělecké jméno Pebecha. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přivedl Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně co to znamená? Jasnozřivý světlo. Je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku, tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů a píseň musela být přejmenována na pár fíglů.
0: Ale šroby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo, nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stahli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo, spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana, a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já ne, jsem tam nebyla.
1: Ani tak nevypadáte, ale já si je pamatuju.
0: Tak, jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit, tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébecha. A když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže ale, v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí ale, a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků. Akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem moc spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vědu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklý a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. Ano. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky, ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší.
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže ty práce míň, ale i ty práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný co skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy a svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Geodeti začali měřit náklon věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Může jít o nejšikmější věž světa. Během odpoledne čekáme přibývání oblačnosti lokálně i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měly fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
2: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
1: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde Pražská koaliční rada. Přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začali měřit geodeti. Magistrát tím chce porovnat dřívější změřenou hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů.
3: Geodet Petr Sbíral popisuje měřící přístroj.
4: Geodetická stanice kombinovaná s GNSS anténou.
3: Věž je nutné podle geodet ta Jana Sbírala také naskenovat laserem.
5: Vytvořím až nižší stovky milionů bodů, které bude reprezentovat 3D model.
3: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
6: Posudek bude odpovídat všem regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordu.
3: Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Michalovic, Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Sedlecká farnost nechá v neděli v 10 hodin posvětit nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku. Kvůli malému prostoru můžou lidé sledovat živý přenos z okolních zahrad nebo na internetových stránkách farnosti. Za vybavení zaplatila farnost kolem 2 milionů korun, říká její ředitelka Radka Krejčí.
7: Ta idea přišla ve chvíli, kdy už jsme věděli, že ten kostel využijeme, ale náš pan farář se zamyslel, tak říkal, no já nebudu mít ale kde sloužit, já nemám prostě mobiliář bohoslužební. Takže jsme v roce 2023 vlastně vyhlásili open call na ambon, sedes a hlavně teda oltář.
1: Farnost opravuje kostel od roku 2011. Celkem za práce zaplatila 40 milionů korun.
0: Počasí.
1: Během odpoledne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a na severu kraje se můžou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice vyšetřují nehodu. Na kilometru 6,5 se srazila motorka, osobní auto a kamion. Průjezdný je pouze levý pruh. Kolona popojíždí odchodová z prvního kilometru. Zdržení je přes půl hodiny. Z Prahy se teď vyplatí jet po Strakonické nebo Vídeňské a oběd dál po pražském okruhu na D1. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Teď už začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
8: Vydařené odpoledne i dnes všem.
0: Středočeské odpoledne.
8: Už za chvíli vás vezmeme s Františkem Kinským na zámek Český Krumlov. Zjistíme, jak se kontroluje letní tábor v Klánovicích a navštívíme oboru žleby s bílými jeleny a dravými ptáky. A k tomu si zaspíváte písničky, které nestárnou Richarda Millera, Hany Zagorové a Karla Gotta.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Právě teď posloucháte 22. červencové středočeské odpoledne. Křížem krážem po celé republice navštěvujeme se zámeckým létem každý prázdninový den naše památky. Kam zavítáme tentokrát, prozradí právě teď náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně. Nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl Dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho už vstupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Se středočeským odpolednem teď vyrážíme na tábor. V pražských Klánovicích se momentálně odehrává jediný pobytový tábor v hlavním městě s přespáváním ve stanech. Hygienici hlavního města tam dnes vyrazili na kontrolu. Je s nimi i náš reportér Ondřej Mikušek. Hezký den.
1: Hezký den. Hygienici na tábory chodí neohlášeně, takže vedoucí tady nevěděli, že přijdeme. My jsme ale zase nevěděli, že děti měly zrovna na dnešek naplánovaný výlet. Proto kolem mě není takový ten klasický táborový hluk, ale naopak naprostý klid uprostřed lesa. Všeho všudy jsme potkali jen jednu účastnici, která na výlet nemohla kvůli poraněné noze, poté dva o něco starší praktikanty a několik členů vedení, včetně kuchařek. Děti se mají z výletu vrátit až po 16. hodině a tak aspoň hygieničky měly klid na svou práci.
0: Co všechno tedy hygienici kontrolovali a jak to dopadlo?
1: Začali tím, že prošli podsadové stany a indiánská týpí, ve kterých děti přespávají. Kontrolovali třeba, jestli matrace nebo další věci dětem nemůžou ze spod navlhnout. Tábor organizuje Dům dětí a mládeže Prahy 10, který tady má velkou budovu s koupelnami, kuchyní, jídelnou a dalším zázemím. To podle hygieniků výrazně přispívá k tomu, že tady žádné problémy nejsou. Organizátorům dali jen doporučení ohledně výživy, například méně sladit čaj.
0: Ondro, říkal si, že děti dneska vyrazily na výlet, ale popiš nám, jak to na tomhle vlastně pražském stanovém táboře vypadá.
1: Je to přírodovědný tábor, program se zábavnou a hlavně praktickou formou zaměřuje třeba na biologii, fyziku nebo chemii. Děti dělávají různé pokusy, pracují s mikroskopy, dalekohledy a tak podobně. Kromě toho hlavní téma letošního ročníku je sport. Konkrétně dneska na výletě se týká horolezectví. Zdejší tábor je skutečně pražskou výjimkou. Hygienici v hlavním městě totiž nekontrolují příměstské tábory, jen 4 pobytové. V těch ostatních ale děti přespávají třeba ve školách. Tady v Klánovicích je to proto opravdu jediný tábor, kde účastníci spí venku ve stanech.
0: Děkujeme za informace, to byl Ondřej Mikušek. Hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Do obory Žleby, kousek od Kutné Hory, dnes vyrazila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Žofie, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak co zajímavého nás v té oboře čeká?
2: Já ještě teda jenom řeknu, že už nejsem v oboře, protože jsem se tam byla podívat na krmení, které bylo v poledne, už jsem na cestě zpátky, takže jestli to trošku hučí, tak je to kvůli tomu, že jsem ve vlaku. Ale obora Žleby leží v zahradách Žlebského zámku a je rozdělená do tří částí. Jednak je tam záchranná stanice pro divoká zvířata, která jsou zraněná a neobejdou se bez lidské pomoci. Teď tam pomáhají třeba malým ježkům a smyslem těch záchranných stanic je pomoci zvířatům do takové míry, aby pak mohla znovu žít volně v přírodě. No ale ne vždycky se to prý povede a občas si totiž ty pacienti na lidi až moc zvyknou a pak je vyhledávají právě i v přírodě. A taková zvířata pak zůstávají v zajetí. No, ale vedle té záchranné stanice jsou tam velkým lákadlem a hitem bílí jeleni a taky draví ptáci. A právě krmení jelenů a přehlídka těch dravců se tam kromě pondělí koná každý den právě v poledne a pak taky v 15:30 odpoledne. No a já jsem dnes v poledne viděla třeba sovy nebo krkavce a ptáci jsou tu vycvičeni sokolnickým způsobem a létají návštěvníkům přímo nad hlavami a občas si na někoho taky sednou, takže je to opravdu zážitek.
1: To věřím, doufejme, že bez následků. Jaké akce se tam konají teď v létě?
2: Právě kromě krmení jelenů a přehlídky těch dravců můžete v oboře vyrazit třeba na prohlídku s průvodcem, tak se dozvíte o těch zvířatech ještě spoustu dalších informací než právě na těch krmeních a zároveň se k ním dostanete mnohem blíž. A taky se tam konají příměstské tábory, jeden je pro mladší děti od 7 do 10 let a potom pro starší od 11 do 13 let, ale ty kapacity už jsou skoro plné a myslím si, že už zbývá jenom jeden turnus.
1: Co dalšího se dá podniknout v okolí obory Žleby?
2: Jak už jsem říkala, tak obora je v těsné blízkosti státního zámku Žleby, kde se natáčelo spoustu pohádek z těch nejslavnějších, třeba Nejkrásnější hádanka, nebo teďka poměrně nová Tři bratři. A i ten určitě stojí za návštěvu. Jsou tam celkem 4 prohlídkové okruhy, taky příjemná kavárna. A tam si zase přijdou na své fandové a milovníci domácích mazlíčků, protože když budou mít štěstí, jako jsem měla dneska já, tak v zámeckých chodbách můžete potkat přítulného zrzavého kocoura Mesiáše.
1: A dá se tam dojet vlakem? Jak slyšíme?
2: Dá se dojet, ano, dá se dojet, já jsem jela z Prahy, dá se dojet přes Kolín a přes Čáslav vlakem, ale z té Čáslavy je to lepší popojet autobusem.
1: Žofie Nováčková.
2: Ze Žleb se musí pak ještě poměrně dlouho do kopce.
1: Naše středočeská stopařka nám všechno pověděla. Šťastnou cestu domů. Hezký den.
2: Moc děkuju. Děkuju, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Víte, že hrad v Mladé Boleslavi stojí na místě slovanského hradiště, které v 10. století založil kníže Boleslav II.? Dnes je tam okresní archiv a městské muzeum. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
4: Policie šetří, jestli Filip Turek porušil pravidla při jízdě s trhovem ve sportovní Toyotě. Přestavba městských lázní v Čáslavi by měla být na podzim hotová. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje, jestli při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na sociální síti YouTube. Jako první na něj upozornil server Novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
5: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, jí se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
4: Filip Turek na dotazy Českého rozhlasu neodpověděl. Policie zároveň vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Městské lázně v Čáslavě budou mít modernější zázemí. Dělníci tam opravují parní komoru i prostranství pro otužování po sauně. Práce mají být hotové do začátku podzimní sezóny.
6: Řemeslníci opravují místnosti, na které se nedostalo během loňské první části rekonstrukce. Ta se týkala například obnovy šaten, sprch, toalet i výměny dveří a radiátorů. V letošním roce město za naplánované úpravy zaplatí přibližně 3 miliony 200 tisíc korun. Z Čáslavy Michal Trnka. Český rozhlas.
4: Mezi Malešovem a Zbraslavicemi je aktuálně přerušený provoz vlaků. Důvodem je střet osobního vlaku s automobilem. V daném úseku je zavedená náhradní autobusová doprava. Podle webu Českých drah potrvá omezení minimálně do 4 hodin odpoledne. A s komplikacemi musí cestující počítat i v úseku mezi Dobřichovicemi a Prahou Radotínem. Kvůli dopravní závadě u Bavorského expresu je provoz vedený jen po jedné traťové koleji. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu zdolala Američanku Líovou po sadách 7-5 a 6-4. Odpoledne se na pražské štvanici představí taky Tereza Valentová a Dominika Šalková. Počasí. Během odpoledne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a na severu kraje se můžou vyskytnout přeháňky. Zítra pak čekáme převážně velkou oblačnost, místy i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na D11 na 8. kilometru ve směru do Prahy je po nehodě dvou kamionů neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na pražském okruhu zůstává silnější provoz v obou směrech před Ořechem od dálnice D5 a od Lohkova. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
7: Pěkné středeční odpoledne i dál.
3: Středočeské odpoledne.
7: Počasí na druhou půlku týdne už za okamžik předpoví meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Připomeneme, jak v létě cestovat s platnými doklady a Martin Písařík bude řešit, jestli je všude pravé poledne ve 12 hodin. Písničky, které nestárnou, předvedou Dan Bárta, Jelen a Xindl X.
3: Do české odpoledne.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická s námi. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeju.
1: Dneska převážně zataženo.
2: Oblačno, anebo skoro zataženo nejčastěji a v celku větrno, kromě toho taky relativně chladno. Teploty teď, které měříme ve středních Čechách v Praze, jsou někde mezi 22 a 23 stupni Celsia vůbec nejčastěji.
1: Noc bude chladná?
2: Ráno jsou zde chladná. Ano, slovy klasika. 13 až 10 stupňů Celsia budou minimální teploty, bude převážně oblačno a od severozápadu se ojediněle můžou objevit slabé přehánky.
1: Jaký bude čtvrtek, zítřek?
2: S velkou proměnlivou oblačností a s přeháňkami, které se budou vyskytovat během dne. Na večer bude srážek ubývat a oblačnost se může protrhávat. Teploty moc se nebudou lišit od těch dnešních 18 až 22, možná tedy o stupínek nižší. A hlavně bude foukat mírný, přechodně i čerstvý vítr. Průměrná rychlost bude mezi 3 a 7 metry za sekundu, pak bude vítr slábnout k večeru.
1: Co závěr týdne a neb páso ne?
2: Vaše oblíbené páso ne. Pátek, ubývání oblačnosti postupně až na polojasno, ráno 11 až 8, odpoledne 22 až 25, sobota slunečná 26 až 29 a neděle už zase s možností přeháněk, které se budou vyskytovat postupně přicházející od jeho západu a pak na pondělí ochlazení, ale nedělní teploty to stihnou ještě na 26 až 29 stupňů.
1: Děkujeme za informaci. Příjemné odpoledne.
2: I vám všem a slyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Středočeské odpoledne vám přináší i praktické rady teď pro letní cestování. Statisícům Čechů končí právě v letních měsících platnost dokladů, které by mohli potřebovat k cestě na dovolenou. Vyplývá to z dat ministerstev vnitra a dopravy. Na co si dát před cestou pozor, jak rychle vyřídíte případnou výměnu pasu, občanského nebo řidičského průkazu, to nám řekne Laura Hájková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Řekněme, že v létě pojedeme do zahraničí a před cestou zjistíme, že máme neplatný občanský průkaz nebo pas, jak rychle stihneme vyřídit nový.
1: Úřady mají standardně na vyřízení žádosti o výměnu obou průkazů 30 dnů, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
2: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
1: A nějaký druh osobního dokladu musí mít v zahraničí úplně všichni, dodává Ivana Nguyenová.
2: Při cestách do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
1: Do konce srpna podle ní skončí platnost bezmála 280 tisícům občanských průkazů a zhruba 180 tisícům cestovních pasů. A co se týče vypršení platnosti řidičských průkazů, tak tam se to číslo šplhá za letošní rok až na 327 tisíc. Z toho teď v létě jich jsou desítky tisíc. Řidičský průkaz vyřídíte za 20 dní. Podle ministerstva dopravy ale bývá hotový dřív. Expresně ho úřady vydávají do 5 pracovních dnů za poplatek 700 korun.
0: Připomeňme, kam se dá jet s českým občanským průkazem.
1: Po celé Evropské unii a zemích šengenského prostoru, tedy i do Švýcarska nebo Norska. A taky na Balkán, do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Severní Makedonie nebo Srbska. I v Evropě se ale najdou výjimky, říká ředitel konzulárního oddělení ministerstva zahraničí Pavel Pešek.
3: Jsou to třeba takové malé státy v rámci Evropské unie, jako například Andorra, která je sice v západní Evropě, ale není v Evropské unii, byť je obklopena Francií a Španělskem. A tam pozor, tam je nutné mít při vstupu právě cestovní pas.
1: A třeba do Velké Británie také občanský průkaz nestačí. Před cestou Pešek doporučuje ověřit si tyto informace na webu ministerstva zahraničí, kde se dá vyhledávat podle dané země. Podobně je to s řidičským průkazem, můžeme s ním vjet kamkoliv po Evropské unii. Podle ministerstva dopravy ale platí i v dalších evropských zemích. Jako třeba ve Švýcarsku nebo Velké Británii. Pokračuje mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
4: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
1: Mezinárodní řidičský průkaz je potřeba při cestách do některých mimo evropských států. Typicky ho podle Jemelky vyžadují některé asijské, africké a severo- i jihoamerické země.
0: Co když v zahraničí ztratím doklad, na který jsem vycestoval, nebo mi ho někdo ukradne?
1: V obou případech je potřeba to, co nejdřív nahlásit místní policii a nechat si vystavit policejní protokol o ztrátě nebo odcizení dokladu. Pak bychom se měli obrátit na český zastupitelský úřad v dané zemi, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
3: Pak je potřeba na ten český zastupitelský úřad dojet k vydání náhradního cestovního dokladu. To je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci. Někdy se ale může stát, že člověk je v zemi, kde český zastupitelský úřad není, a tam zase můžeme čerpat výhody z našeho členství v Evropské unii.
1: Občané zemí Evropské unie se totiž podle Peška můžou obrátit i na úřad jiné členské země a ten jim vystaví podobný náhradní doklad.
0: Říká Laura Hájková. Děkujeme, hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
5: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: O své práci, životě i misích Lékařů bez hranic nám přijde povyprávět známý chirurg Tomáš Šebek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy, středočeské odpoledne jde pomalu do finále. Martin Písařík nám teď vysvětlí, kdy je to pravé poledne.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Středečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Libuší Švormovou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit zvýšení rodičovského příspěvku. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami a teplotami do 22 stupňů. U zpráva zvítá Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru se Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
3: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
2: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat za týden. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
4: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
2: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde Pražská koaliční rada. Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře taky letos o prázdninách nabízí speciální večerní prohlídky. Římskokatolická farnost na ně zve každou středu a čtvrtek až do 20. srpna. Prohlídky začínají v 8 večer.
5: Chrám je při večerní prohlídce osvětlený svíčkami. Návštěvníci se podívají například na vnitřní galerii, odkud je dobře vidět důmyslný opěrný systém katedrály. Kostel taky rozezní hra na varhany. Vstupenky je lepší si koupit v předstihu na webových stránkách festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Během odpoledne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a na severu kraje se můžou vyskytnout přehánky. Zítra pak čekáme převážně velkou oblačnost, místy i s přehánkami. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D10 dejte pozor na 14. kilometru směrem na Turnov. Osobní auto tam havarovalo do svodidel. Na D7 je mezi 4. a 5. kilometrem směrem na Chomutov kvůli pracím údržby uzavřený pravý jízdní pruh. V Praze Věčné ulici se srazila dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště a to je Kamencové jezero u Chomutova.
6: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
1: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání. A tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co o houbaření nebo vychrášky nebo turistika?
1: Turistika, chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu. Víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se tak říct.
1: Bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme, ta nikdy nesklame, Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla jsem ale zubem.

0: ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
3: Tak to slyším teď.
2: A nejenom to.
3: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
2: Až tak?
3: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
2: To, jak?
3: Ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu a hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá.
2: Jasně, úžasně. Takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál? To už je otázka na dámy a pány u rádia. Stella Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivů Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, dáma pana. Dej vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
4: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Breno z Martina.
7: Dobrý den.
6: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
7: Děkuji. Dovidenia.
4: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
4: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
7: Moc děkuju.
9: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům. Přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
7: Naschledanou, naslyšenou.
4: Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuju.
7: Děkuji.
10: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
7: No.
10: A zapřála bych si Bčko.
4: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky, dobré odpoledne vám.
11: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
7: Dobrý den.
11: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
7: Děkuji.
4: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál? Dobrý den.
12: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
4: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
12: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
7: Děkuji.
12: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
4: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
12: Na schle, ahoj, na schle.
4: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
13: dobrý
4: hlas,
13: den.
4: Prosím.
13: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Hlasovat.
4: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli i bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
7: v rezervě.
4: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
14: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
15: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. to skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé, že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
14: Takže smíchy jsou opravdu různé.
15: Jsou
14: ale...
15: různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
14: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
15: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť z tramvaje, odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mu mlátěj téměř o zem. Člověk neví, čemu se směju. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a směju se a nevědí už čemu.
14: No, my jsme se smáli ve škole taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
15: No to je právě
14: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti. A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje tak.
1: Hmm. Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, co jste dovolil? Tady v Dikobroze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co, pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co, takhle asi, prosím,
4: Pane, pane, co mi tady vykládáte takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Doby tu přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: No prosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte. To ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No. Tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente? Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, my jsme vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Koukejte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žňůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, tam koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75, František Filipovský s Václavem Lohnickým. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivian Jurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: To byly hezký, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohnickým i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Zvrkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře, děkujeme.
3: Díky.
1: Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto a ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji
1: děkujeme.
6: Vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak.
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání,
4: to je
8: skvělý. Bezvadný
4: prostředí.
8: Akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No,
4: no to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává,
4: to je
1: hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláni na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláni jsem byla, ale nevím, bohužel teda to.
8: No, to je jasný, no. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně, dáme. A mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7a, b, c, a na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
10: Aha.
11: strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu B. Strana B.
12: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
13: Plhá, se hlásí.
14: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
12: Prosím tě, sedni si. Soudruhu Kroupo, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl, včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
13: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
12: No a co?
13: Že už začne hodina.
12: Ano.
13: Ano, už je čas, musíme jít.
12: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
13: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasný, jak jsme všichni jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj, vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajem. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného, no, pověste něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme zatím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: No, prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Tak počkej ty, mám anebo nemám? No,
3: to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád, tak řekni jasně, jestli tě mám milovat nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tedy nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš už zase. Řekni jasně, jo a nebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonnerwetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudlic zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Léto. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Škoda v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů podle policistů stále roste. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny.
2: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
1: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle premiéra udělá vše proto, aby ho sněmovna přehlasovala. Středočeští kriminalisté zatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 450 tisíc korun. Podle policistů se ale částka dál navyšuje. Případem se zabývají od začátku července. Pobyty si objednali dětské domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Kriminalisté nadále prověřují spisy ze všech dotčených krajů, říká mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajzová.
3: V současné době evidujeme 6 poškozených subjektů, nicméně číslo nemusí být konečné. Poškození jsou z Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Moravskoslezského kraje a z kraje Vysočina. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
1: Budoucnost překladatelů a tlumočníků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zatím zůstává otevřená. Vedení fakulty a zástupci ústavu translatologie se dohodli, že budou o podobě plánovaných změn dál jednat. Fakulta přitom původně oznámila, že chce ústav od příštího roku zrušit a jeho činnost rozdělit mezi další jazyková pracoviště. Nově ale obě strany vytvoří společnou pracovní skupinu, která připraví návrh budoucího uspořádání oboru. Vysvětlil Českému rozhlasu ředitel ústavu Tomáš Svoboda.
4: V úvahu přichází restrukturalizace ústavu translatologie, což by znamenalo podívat se na výuku, další aspekty a zabývat se tím, kde je možné eventuálně najít nějaké zefektivnění činnosti ústavu. A to by patrně tedy vedlo k určitému, řekněme, snížení rozsahu ústavu translatologie v tom personálním slova smyslu. Sport.
1: 6 českých vodních slalomářů dnes čeká boj o postup do semifinále mistrovství světa. V americké Oklahomě se představí nejprve kanoisti, pak kanoistky. Jako první z Čechů půjde do akce Lukáš Rohan zhruba za hodinu a čtvrt. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a na některých místech se objeví přeháňky. Večer pak bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem od D5 a do Vestce. Směrem na letiště stále regulují provoz v tunelech. A na Štěrboholské spojce směrem na Prahu 9 za sjezdem na Dolní Počernice se po dřívější nehodě stále jede jen levým pruhem. Kolona se táhne už z D1 od Průhonic. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Den v kraji s Pavlem Kučerou.
5: Pěknou středu s námi.
0: Den v kraji.
5: Dnes se u nás dozvíte víc o kontrole letního tábora v Klánovicích, o stavbě roku Středočeského kraje, o měření šikmé věže hradu Michalovice a stěhování mramoru z Portugalska pro oltář v Nových Dvorech. Písničky, které nestárnou, zaspívají Martin Maxa, Michal Hrůza, Helena Vondráčková a Jiří Korn.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Lenka Vokatá vás seznámí s událostmi 22. července.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. V pražských Klánovicích je jediný pobytový tábor v hlavním městě s přespáváním ve stanech. Na kontrolu tam dnes vyrazili pražští hygienici. Z místa se už za pár minut přihlásí i náš reportér. Geodeti začali opět měřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Pokud se potvrdí dřívější naměřená hodnota, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Podrobnosti doplníme za chvíli. Po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 firmy z korupce a praní špinavých peněz. Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Část obviněných podle žalobců působila jako organizovaná zločinecká skupina. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Restaurátoři opravují Mariánský sloup na náměstí Krále Vladislava ve Velvarech na Kladensku. Čistí jeho pískovcový povrch nebo natírají oplocení. Práce za 3 miliony korun mají být hotové v září. Městu na opravu památky finančně přispělo mimo jiné Ministerstvo kultury. A ve Slánském lesoparku Háje skončila stavba další části cyklostezky nazvané Topolová cesta.

0: pražských Klánovicích se momentálně odehrává jediný pobytový tábor v hlavním městě s přespáváním ve stanech. Hygienici tam dnes vyrazili na kontrolu, je s nimi i náš reportér Ondřej Mikušek. Hezký den.
1: Hezký den. Hygienici na tábory chodí neohlášeně, takže vedoucí tady nevěděli, že přijdeme. My jsme ale zase nevěděli, že děti měli zrovna na dnešek naplánovaný výlet. Proto kolem mě není takový ten klasický táborový hluk, ale naopak naprostý klid uprostřed lesa. Všeho všudy jsme potkali jen jednu účastnici, která na výlet nemohla kvůli poraněné noze, poté dva o něco starší praktikanty a několik členů vedení, včetně kuchařek. A tak aspoň hygieničky měly klid na svou práci.
0: Co všechno tedy hygienici kontrolovali a jak to dopadlo?
1: Začali tím, že prošli podsadové stany a indiánská týpí, ve kterých děti přespávají. Kontrolovali třeba, jestli matrace nebo další věci dětem nemůžou ze spod navlhnout. Tábor organizuje Dům dětí a mládeže Prahy 10, který tady má velkou budovu s koupelnami, kuchyní, jídelnou a dalším zázemím. To podle hygieniků výrazně přispívá k tomu, že tady žádné problémy nejsou. Organizátorům dali jen doporučení ohledně výživy, například méně sladit čaj.
0: Ondro, říkal si, že děti dneska vyrazili na výlet, ale popiš nám, jak to na tomhle vlastně pražském stanovém táboře vypadá.
1: Je to přírodovědný tábor, program se zábavnou a hlavně praktickou formou zaměřuje třeba na biologii, fyziku nebo chemii. Děti dělávají různé pokusy, pracují s mikroskopy, dalekohledy a tak podobně. Kromě toho hlavní téma letošního ročníku je sport. Konkrétně dneska na výletě se týká horolezectví. Zdejší tábor je skutečně pražskou výjimkou. Hygienici v hlavním městě totiž nekontrolují příměstské tábory, jen 4 pobytové. V těch ostatních ale děti přespávají třeba ve školách. Tady v Klánovicích je to proto opravdu jediný tábor, kde účastníci spí venku ve stanech.
0: Děkujeme za informace, to byl Ondřej Mikušek.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Dufkové.
2: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
1: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Miovským.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Vysíláme Den v kraji. Projekty z měst a obcí ve středních Čechách se znovu ucházejí o titul Stavba roku Středočeského kraje. Letos se jich zapojilo skoro 50. Hlasovat o vítězi může částečně i veřejnost. Podrobnosti má redaktor Richard Webs. Hezký den.
1: Hezký den. Soutěž Stavba roku Středočeského kraje vypsala po 13. nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Na pořádání soutěže se podílí také například Středočeský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Český svaz stavebních inženýrů. Do letošního ročníku se zapojilo 46 projektů z měst a obcí napříč středními Čechami. Toho nejlepšího vybere odborná porota složená z několika architektů a inženýrů. Vítěze neformální doplňkové ceny může do 21. září vybírat také veřejnost, a to na webu soutěže. Všechny přihlášené stavby budou zároveň součástí filmového dokumentu o architektuře ve Středočeském kraji.
0: Richarde, které obce a stavby se do soutěže zapojily?
1: Jak už jsme řekli, staveb je 46, je mezi nimi například mateřská škola a dětské skupiny v Přerově nad Labem, opravené historické centrum v Čelákovicích nebo řadové rodinné domy v Mladé Boleslavi. Města se do soutěže zapojila třeba proto, že chtějí ukázat, jak dlouhodobě investují do veřejného prostoru, říká starosta Slaného na Kladensku Martin Hrabánek z ODS.
2: Město Slaný přihlásilo skate park, novou školní jídelnu na Sadech, novostavbu zázemí atletického stadionu a rozšíření topolové cesty v lokalitě Háje. Chceme ukázat, jaké stavby se nám v posledních letech podařilo zrealizovat a jak dlouhodobě investujeme do kvalitního veřejného prostoru, sportovní infrastruktury i školství.
1: Slavnostní vyhlášení bude 22. září v Městském divadle v Kolíně. Vítěz soutěže na něm převezme křišťálovou trofej a diplom.
0: Richard Webs, děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Střední Čechy se teď budeme věnovat možná budoucímu rekordu. Přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začaly měřit geodeti. Magistrát se chce ujistit, jestli je už dřív zjištěná hodnota 6,51 stupně přesná. Jednalo by se tak o nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě a město by mohlo usilovat o zapsání do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů.
1: Nachystej vlícováky.
2: Jeden bych dal tamhle
3: pod ten keř.
2: A jeden si dám někde tady v rohu.
4: Přímo pod věží je na trojnožce modrý moderní přístroj.
5: Je to geodetická totální stanice kombinovaná s GNSS anténou.
4: Geodet Petr Sbíral.
5: A v podstatě nám to bude sloužit pro určení souřadnic polohy takzvaných vlícovacích bodů, které následně budou sloužit pro laserové skenování.
4: Tamhle vidím, že je jeden bod 6001, 6002 a 6003.
5: Tahle ta anténa, kterou vidíte nahoře, tak přijímá signály z družic. Získáme onu referenční osu, rozdíl mezi tou osou té věže a touhletou přímkou bude ona šikmost, to, co nás zajímá v úhlové míře, čili ve stupních a nějakých minutách.
2: 939097.
4: Přešli jsme na druhou stranu věže a tady už je na trojnožce skener, který už věž skenuje. Geodet Jan Sbíral.
2: Já tady mám laserový skener, pomocí kterého já vytvořím desítky až nižší stovky milionů bodů, které následně bude reprezentovat 3D model této věže.
4: Vy potom tu věž uvidíte na monitoru počítače podobně, jako je to třeba v nějakém animovaném filmu pro děti?
2: Ano.
4: Dá už se teďka říct, na kolik desetinných míst bude ta věž změřena?
2: Přesnost mračna bodů bude uváděna na 0,3 místa, teda milimetry.
4: Před časem náklon věže změřili geodeti z geodézie Hradiště. Výsledek říká Veronika Havlová.
6: 6,51 stupňů.
4: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
7: Ten posudek bude odpovídat všem platným regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
4: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů by vyšel na asi 1 milion korun. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Michalovice tedy poráží nynějšího světového rekordmana o 1,9 stupně. Česko má ale i další unikát. Nakloněný je i kostel svatého Petra z Alcantary v Karviné, potvrzuje děkanka Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Hana Staňková.
8: Naklonění té stavby je přibližně o 7 stupňů od Svislice.
4: V Karviné ale o zápis do knihy rekordů nikdo nepožádal. Nejznámější nakloněnou stavbou na světě je ta v italské Pise. Ta má sklon 3,97 stupně. Z Michalovic, Radek Duchoň, Český rozhlas.
9: Den v kraji.

Hudební kavárna Pavla Vítka. Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Pokračujeme v pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Sochaři umístili do kostela svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku nový oltář a ambon, neboli řečnickou tribunu. Sedlecká farnost opravenou kulturní památku zpřístupnila před 3 lety. Bohoslužební mobiliář tam ale zatím chyběl. Vhodný blok mramoru přivezli architekti až z Portugalska. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nové vybavení kostela teď v neděli 26. července.
2: Když jsme objevili výzvu sedlské farnosti, tak jsme neváhali ani chvíli, protože vlastně to téma vstupu nových prvků do sakrálních prostor nás už delší dobu provází a věnujeme se tomu.
3: Říká architekt Antonín Hůla, jeden z autorů vítězné podoby dřevěného sedadla pro faráře, mramorového oltáře a ambonu.
2: Tvar toho oltáře je výslednicí průsečíků různých kružnic a elips, které jsme v tom prostoru hledali a které ten prostor nějakým způsobem definují.
3: Vedle tvaru prvků a samotného kostela je inspirací pro vzhled oltáře také náboženská symbolika, říká jeho spoluautorka Petra Hůlová Majerčíková.
4: Kostel je zasvěcen paní Marii a svaté Aně a vlastně ta šesticípá hvězda, která je takovým jako základem pro ten oltář, tak je symbolem vlastně paní Marie.
3: Oltář chtěli barevně zkombinovat s výzdobou kostela, který je uvnitř laděný do světlých barev, hlavně růžové a žluté.
4: My, když jsme do něj vstoupili, tak nám to zapůsobilo jako takový dámský salonek, takže to chtělo nějaký šperk do toho prostoru zasadit.
3: Podle architektů bylo jednou z nejsložitějších věcí sehnat odpovídající kámen. S tím jim pomohl sochař Petr Váňa, který se pro něj vydal do portugalského Estremos.
5: V tom lomu vlastním je tenhle bílej kámen, dal by se říct, takový poklad, protože toho je tam jenom 15%. Ostatní kámen je buď hodně růžovej, anebo je šedivej.
3: Mramor je průsvitný a každé naštípnutí a následné lepení by na něm bylo vidět.
5: Takže to všechno musíme vymyslet tak, aby jsme to vlastně neustále měli podložený, zabalený, ale nemůžeme to udělat tak, že bychom třeba někde zapáčili a ulomila by se ta hrana.
3: Sochaři strávili hledáním kamene, organizací, přípravou a samotnou výrobou zhruba 1 rok.
5: Ale hlavně na tom pracoval můj bratr, kameník Tomáš Váňa, který na tom strávil největší čas zaprášen bílým mramorem.
3: Sedlecká farnost opravuje kostel v Nových Dvorech od roku 2011. Za práce zaplatili celkem 40 milionů korun, říká ředitel organizační složky farnosti Radka Krejčí.
6: Ta idea přišla ve chvíli, kdy už jsme věděli, že ten kostel využijeme, ať už na liturgii, nebo že bychom ho otevřeli návštěvníkům, ale náš pan farář se zamyslel, tak říkal, no já nebudu mít ale kde sloužit, já nemám prostě mobiliář bohoslužební.
3: Teď už je vybavení na svém místě. Posvětit ho přijede emeritní pomocný biskup Královéhradecký.
6: My chystáme vlastně přímý přenos do přilehlých zahrad a jakmile ta sláva skončí, tak je každý srdečně zván, aby se na tu nádheru, ať už tu historickou nebo tu současnou podíval.
3: Dodává ředitelka Krejčí, kvůli malému prostoru v kostele můžou lidé sledovat živý přenos z okolních zahrad nebo na internetových stránkách farnosti. Z Nových Dvorů Alena Junová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárydnická má pro nás předpovědi. Začněme tím, zdali budou z rána opět chladna.
2: Ráno jsou zde chladná. Ano, slovy klasika. 13 až 10 stupňů Celsia budou minimální teploty, bude převážně oblačno a od severozápadu se ojediněle můžou objevit slabé přehánky.
1: Jaký bude čtvrtek, zítřek?
2: S velkou proměnlivou oblačností a s přehánkami, které se budou vyskytovat během dne. Na večer bude srážek ubývat a oblačnost se může protrhávat. Teploty moc se nebudou lišit od těch dnešních 18 až 22, možná tedy o stupínek nižší. A hlavně bude foukat mírný, přechodně i čerstvý vítr. Průměrná rychlost bude mezi 3 a 7 metry za sekundu, pak bude vítr slábnout k večeru.
1: Co závěr týdne aneb pásone?
2: Vaše oblíbené pásony. Pátek, ubývání oblačnosti postupně až na polojasno, ráno 11 až 8, odpoledne 22 až 25, sobota slunečná 26 až 29 a neděle už zase s možností přeháněk, které se budou vyskytovat postupně přicházející od jeho západu a pak na pondělí ochlazení, ale nedělní teploty to stihnou ještě na 26 až 29 stupňů.
1: Děkujeme za informace. Příjemné odpoledne.
2: Je vám všem naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Středočeské odpoledne pokračuje už za chvíli. Pavel Kučera přeje i dál dobrý zvuk a maximální pohodu.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti je podle Babiše aktivistické a nezodpovědné. Kampus Hybernská v Praze chce vedení města zrekonstruovat za 30 milionů korun. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami a teplotami do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické.
4: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a těmto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů.
3: Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO poslanci prezidentské veto přehlasují. Vedení Prahy plánuje opravit vnitroblok kampusu Hybernská. Radní hlavního města schválili vypsání tendru na rekonstrukci venkovních prostor. Její součástí bude například výstavba nové kanalizace, nádrží na dešťovou vodu a výměna povrchu dvora. Přestavba by měla stát více než 30 milionů korun. Firmu by podle radního Adama Zábranského z Pirátů mohl magistrát vybrat ještě letos.
5: Budeme rádi, když třeba v říjnu vybereme dodavatele, ale uvidíme, ještě vždycky se může něco zaseknout. Co se týče omezení provozu, tak věřím, že ty vnitřní části tam budou moc fungovat dál, ale je jasný, že když se budou vyměňovat povrchy, nějakému omezení v tom vnitrobloku, který bude rekonstruován, tak určitě dojde.
3: Dělníci dokončují kompletní rekonstrukci hřbitovní kaple v Novém Kníně na Příbramsku. Opravili například střechu, krovy a stěny. Město chce památku s novým zvonem otevřít na konci září. Odhadované náklady jsou 1,5 milionu korun, říká nezávislý starosta Nového Knína Radek Hrubý.
6: Byla velice zanedbaná, takových 20-30 let to byly už ruiny skoro, takže jsme překročili k tomu, že se udělala úplná rekonstrukce. Nedělali jsme to generálním dodavatelem, ale vlastně část vlastníma silama, vlastníma zaměstnancema a různýma řemeslama, které se na to podíleli. Sport.
3: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela načíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu. 39-letý Kůdela v české lize odehrál přes 350 zápasů. Působil taky v Indonésii a Kazachstánu.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a na některých místech se objeví přehánky. Večer pak bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D1 na 19. kilometru směrem na Brno je po nehodě neprůjezdný levý jízdní pruh. A na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem od D5 směrem na letiště. Od Jesenice z 81. kilometru. Směrem na letiště stále regulují provoz v tunelech. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A naše vysílání pokračuje s Pavlem Kučerou.
7: Povedené středeční odpoledne.
0: Středočeské odpoledne.
7: Už za chvíli oslavíme 80. francouzské šansoniérky Mireille Mathieu. Probereme, jak v Maďarsku reformují televizi a pozveme vás na letní pátrací hru. A nejen to, připomeneme písničky, které nestárnou s Karlem Gottem, Karlem Černochem a Valdemarem Matuškou.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Mireille Mathieu patří mezi nejzvučnější jména francouzského šansonu. Její nezaměnitelný hlas znají posluchači po celém světě dlouhé desítky let. Právě dnes slaví zpěvačka 80. narozeniny. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a dalších 9 světových jazycích. Oblíbilo si ji publikum po celém světě. Vystupovala v pařížské Olympii i americké Carnegie Hall. A příští rok se vrátí do Česka. Oui, je crois,
1: qu'une vie ça commence avec un mot d'amour. Na televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula Anky.

0: Mireille Mathieu je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Český rozhlas, střední Čechy.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy, teď se podíváme k sousedům. Filmy místo zpráv, hudba místo ranního zpravodajství. Tak už zhruba dva týdny vypadají maďarská veřejnoprávní média. Nová vláda tvrdí, že právě takhle začíná náprava 16 let propagandy. Zahájila proto jejich největší proměnu od pádu komunismu a přijala i nový zákon. Jestli se podaří obnovit důvěru veřejnosti, ukážou až příští měsíce.
1: Kanál M1 si hned po zastavení zpravodajství zapnul třeba i Budapešťan Marko. Uviděl tehdy černou obrazovku s nápisem Veřejnoprávní média nemohou lhát. Omlouváme se, že jsme to tolik let dělali.
2: Moje skoro 90-letá babička sledovala ty kanály celý den. Byla přesvědčená třeba o tom, že se Německo připravuje na válku. Myslím, že ta omluva byla na místě.
1: Stanice M1 čelila kritice opakovaně. Před letošními volbami například vysílala pořad Hrůzy války o dění na Ukrajině. Moderátoři ve studiu mezi virtuálně vytvořenými troskami, plameny a zničenými budovami varovali, že konec vlády Viktora Orbána může zatáhnout Maďarsko do války. O ruské invazi jako příčině konfliktu se přitom mluvilo jen okrajově. Média kontrolovaná státem také často přebírala negativní vládní narrativy o migraci, útočila na opozici a dokonce měla seznamy nežádoucích hostů. Právě podobné zkušenosti podle historičky médií Veroniky Hermanové vysvětlují, proč nová vláda nesáhla jen k výměně vedení, ale buduje úplně nový systém.
3: Nebyla to propaganda 24 hodin 7 dní v týdnu. Vedle zpráv televize vysílala sport, kulturu nebo zábavu. Jenže právě mezi fotbalovými zápasy nebo olympiádou se objevovaly minutové zprávy plné propagandy. Tam jí bylo nejvíc. Divák se tomu prakticky nemohl vyhnout.
1: Podle Hermanové byl dopad patrný i na veřejném mínění. Průzkum Political Propaganda Indicator z roku 2022 ukázal, že alespoň části vládní propagandy věřilo 7 z 10 dospělých Maďarů, včetně části opozičních voličů, což se podle ní nedělo ani za vlády komunistické strany.
3: Socialistická televize i rozhlas samozřejmě šířili politická sdělení vládnoucí strany, zároveň ale vzdělávali, bavili a nabízeli kulturní pořady. Když dnes sleduji zpravodajství ze 70. a 80. let, troufnu si říct, že nebylo tak propagandistické jako za Viktora Orbána.
1: Maďarsko začátkem července přijalo novelu zákona o veřejnoprávních médiích. Ta ruší vedení dosazené předchozí vládou, zavádí nové kontrolní instituce, otevřená výběrová řízení a taky systém, ve kterém se mají na správě médií podílet vláda, opozice i profesní organizace. Právník Gábor Poják patří mezi nejvýraznější maďarské experty na svobodu médií a dlouhodobě se věnuje jejich fungování. Podle něj teď bude rozhodující, jestli se podaří obnovit důvěru veřejnosti.
4: Mnohem důležitější než zákon je kultura uvnitř redakcí. Novinář musí vědět, že když se ho politik pokusí ovlivnit, vedení se za něj postaví. Bez toho žádná reforma fungovat nebude.
1: Zpravodajství v nové formě by se mělo na obrazovky a do éteru veřejnoprávních médií vrátit od srpna. Orbánova strana Fidesz změny označuje za čistky a pomstu. Nová vláda naopak tvrdí, že jde o první krok k obnovení skutečně veřejnoprávních médií. Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: O své práci, životě i misích Lékařů bez hranic nám přijde povyprávět známý chirurg Tomáš Šebek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Tolik Chris Ria a hudební vzpomínka na něj na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď je tu čas pro Denisu Hergeslovou.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Muzeum Benátecká zve mladé i velké návštěvníky na letní pátrací hru. Pomozte popletenému muzejníkovi Emilovi najít ztracené exponáty a jejich evidenční karty, které po muzeu nešťastnou náhodou postrácel. Při hledání si můžete prohlédnout třeba stálou výstavu věnovanou benáteckému rodákovi Jaroslavu Vanclovi a jeho proslulé kovové stavebnici Merkur. Na splnění úkolů máte čas až do konce prázdnin a odměna čeká na každého, kdo se do pátrání pustí. V Mnichově Hradišti je pro rodiny s dětmi připravena nová dobrodružná samoobslužná stezka. Na pláži na Kamínkách u jezera budou děti hledat mláďátka a jejich maminky a zároveň si protáhnou tělo jako zvířátka. Stezka je přístupná do 2. srpna a Mnichovo Hradiště zve taky na tradiční anenskou pouť. Ta se zde koná už víc než 300 let. Začne v pátek 24. července a potrvá do neděle 26. Můžete se těšit na pouťové atrakce, lunapark a samozřejmě i bohatý sortiment stánkového prodeje, dobré jídlo a pití. Co jedli a pili naši předkové? Odpověď nabídne výstava Jídlo a pití od pravěku po novověk, kterou můžete do 23. srpna navštívit v Městském muzeu v Čáslavi. Seznámíte se s tím, jak se během staletí proměňovaly suroviny, příprava pokrmů i stolování. A prohlédnete si zajímavé archeologické nálezy a historické exponáty. Výstava ukazuje, že jídlo je součástí historie stejně jako významné události či panovníci. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A Pavel Kučera se přihlásí zítra zase ve stejných časech. Těším se na to, užijte si fajn večer a mějte se dobře.

že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. 6 lidí a 2 firmy obvinili policisté po včerejším zásahu na pražském magistrátu. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
4: Úpis akcií letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcií. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme. Já si myslím, že ano, bychom to směřovali někde na rok 2028.
3: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství jsou obvinění například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
5: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
6: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupovat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
5: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Sedlecká farnost nechá v neděli v 10 hodin posvětit nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku. Kvůli malému prostoru můžou lidé sledovat živý přenos z okolních zahrad nebo na internetových stránkách farnosti. Za vybavení zaplatila farnost kolem 2 milionů korun, říká její ředitelka Radka Krejčí.
7: Ta idea přišla ve chvíli, kdy už jsme věděli, že ten kostel využijeme, ale náš pan farář se zamyslel, tak říkal, no já nebudu mít ale kde sloužit, já nemám prostě mobiliář bohoslužební. Takže jsme v roce 2023 vlastně vyhlásili open call na ambon, sedes a hlavně teda oltář.
3: Farnost opravuje kostel od roku 2011. Celkem za práce zaplatila 40 milionů korun.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a na některých místech se objeví přehánky. Večer pak bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D1 na 22. kilometru směrem na Brno stojí poruchané auto. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se jede v koloně od sjezdu na Krč k tunelu Mrázovka. V Praze v Horňátecké ulici se srazila 2 osobní auta a na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je už pouze zbytek kolony. Přejeme šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka Zdena. Dobrý den, hrozně a strašně se hodně používá i v televizi a je to velmi nepěkné.
2: To je otázka.

0: významu. Hodně, nesmírně, náramně, velmi a jsou hodně expresivní, proto se používají, abychom nemluvili neutrálně.
1: Prostě chceme tomu dát grády a říct, že je to strašně hezké a má to sílu víc, než když řekneme velmi hezké.
0: Přesně, přesně, jsou v tom ty emoce. No a problém je samozřejmě v tom, že původně slovo strašně znamenalo děsivě, hrůzně, se strašným účinkem.
1: No a co vzkážeme paní Zdeně? Strašně se mi to líbí, hrozně se mi to líbí. Mělo by to zaznívat třeba z rozhlasu nebo z televize, z nějakého oficiálního projevu?
0: Pokud tam nejde o ty emoce, o kterých jsme mluvili, tak se to skoro nehodí. Na druhou stranu je fakt, že takhle se stupňuje v hovoru a tudíž je to považováno za jev hovorový, který ještě patří do spisovné češtiny. Takže nedá se to příliš vytýkat. Na druhou stranu plýtvat tím znamená plýtvat možností vyjadřovat emoce.
1: Jen drobně na závěr odbočím, co používání díky nehodě bylo hodně zraněných. Tam můžeme říct, že je to špatně, nebo už to taky je hovorové a spisovné?
0: Je to úplně ten samý případ. Někdo v tom vidí ten původní význam v té sekundární předložce a někdo ho nevnímá.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: To bola skupina IMT Smile a ich skladba Veľa lásky. A práve táto prešovská kapela vystúpi 29. júla v Prahe v Holešoviciach. Koncert sa uskutoční na letnej scéne Gauč v areáli Stromovka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Hasiči po dvou týdnech ve zlínském továrním areálu vyhlásili likvidaci požáru 34. budovy. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
2: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
2: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
2: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Hasiči dnes oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
5: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovacích pravomocí.
1: Sport.
0: 2 čeští kanoisté prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na kilometru 223 směrem na Ostravu stojí odstavený kamion s poruchou. A v Praze dejte pozor, v Černošické ulici srazila se tam 3 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo?
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucií prospěl.

0: třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
1: Zmiňujete Michala Penka, když proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucia.
0: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku, jsme si vzali seznam ankety Český Slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
1: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
0: Jo, pocity. Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
1: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela.

0: kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15, tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
1: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
0: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
1: Kdy jste přišli na Michala Penka?
0: Náš kamarád Michal Kaiser, nám ho, ten co vymyslel Pebechovi pseudonym Pebech, že on byl jenom Petr Břetislav Chovanec, a Michal Kaiser seděl v parku s Pebecha na lavičce a hulkou do písku napsal to Pebech a řekl, od teďka máš umělecké jméno Pebech. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přivedl Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho punku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
1: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
0: No, uměl zpívat.
1: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
0: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně, co to znamená, jasnozřivý světlo, je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
1: A to je dnes tady. S vámi, Robert Kodym je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpívákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. My jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudu nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někdy nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů a píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šrouby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo, nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan PBH, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já jsem tam nebyla.
1: Ani tak nevypadáte, ale já si je pamatuju.
0: Tak vy jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to bylo asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan PBH. A když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tušku na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo ale, žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků, akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo. Sbírka zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem ho spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se... Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vědu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá takové a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. Mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže ty práce míň, ale i ty práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertu, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný co skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
0: doplnit kadidlo.
1: doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Směs kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
2: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic, doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela začíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na 76. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na silnici 23 u Ostrovačic jeďte opatrně, je tam hlášená pobíhající srna. A na Frýdecko-Místecku jeďte velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře a provoz řídí policisté. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Zveme vás do světa čisté lásky. Víme, že existuje a chceme vám o ní vyprávět. Zdraví vás Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Vybrali jsme pro vás příběh manželského páru, který byl sezdán už před 56 lety.
4: A prožili skoro pohádkový příběh. Mladému muži jeho láska doslova spadla do náruče.
5: Splodil 3 děti, postavil 7 domů a zasadil mnoho stromů. Ona ho bezmezně milovala a miluje.
4: Jejich příběh je důkazem, že láska je pohádka života.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Chceme vám představit Marii a Josefa Čebišovi, kteří jdou spolu životem už 57 let.
0: Žijí spolu na Mělnicku a většinu roku tráví na své milované chatě v Tišicích u břehu Labe.
1: Právě tam se za ním vydal Patrik Rozehnal, aby nám mohli vyprávět o své něžné a vroucí lásce.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Josef?
4: Ano, ano, jsem Josef.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den.
3: Kdo pak nám to štěká?
4: Buddy se jmenuje. Buddy.
3: A je takhle hlídací?
4: Je hlídací, moc dobrý. Je mu 9 let.
3: Kde to jsme?
4: Tišice Chrást.
3: A tohle je chata, domeček?
4: Chata, no. Chata taková.
3: Tady přebýváte přes léto,
4: no,
3: nebo furt?
4: Přes léto, od jara do podzimka, no.
3: Dobrý den, a vy budete Maruška?
5: Já jsem Marie, no. A jsem ráda, že jste přijeli, moc vás tady vítám.
3: Moc děkujem. Kytička pro vás.
5: Ježiš, jste strašně hodný. Děkuju moc a krásná, ta je teda nádherná. Moc děkuju. Tak pojďte dál, udělejte si pohodlíčko a pojďte.
3: A budeme si vyprávět.
5: Budeme si vyprávět, no. Snad to zvládnu.
3: A to je vaší lásce, zlaté. Jak dlouho jste spolu?
5: 56 let. A 57 na zapřenou v rok to byl jeden. To mě nosil manžel na zádech, aby to maminka nevěděla jeho a sestra, tak mě vozil na zádech, nosil k ním, jenže byl sníh a pak mě neunes, tak stejně podle stop to věděli, pak nám to řekli. No, nabídnu vám, aby se nám hezky povídalo, tak vám nabídnu buď čajíček, nebo kávu, buď turka, nebo rozpustný, jako nemáme kávovar, ale to nevadí. A nebo vám můžu nabídnout vodu a prostě dáme si něco ke kafíčko, budeme povídat, jo?
3: Dobře.
0: Jejich příběh se začal psát roku 1967. Mladé Marušce, tehdy ještě Vomáčkové, bylo 18 let.
1: Její rodina se díky tatínkovi, který byl stavbyvedoucím při budování sídlišť, přestěhovala do Čeňkova ve středních Čechách.
0: Maruška netušila, že si ji najde, v náručí přivine a později vezme za ženu 25-letý statný mladý muž jménem Josef Čebiš.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a teďka tam byl sad a tam byly třešně v létě, na podzim švestky. Chodili jsme na ty švestky a teď tam přijelo takový auto a říkám, hele holky, co je to tady za kluky? No a ona přijela banda, celá parta zedníků. Koukali jsme po nich a tam byl špejchar a když pršelo, tak na špejchaře jsme měli takový sáčky z jutoviny a muselo se to zašívat, popisovalo se to a posílalo se to do Brna zase do toho výzkumáku většího, jak my byli. Dalo se tam vylíst po žebříčku anebo prostě se takhle vzepřít a to. A najednou tenhle ten můj manžel nynější, takhle jako mladý kluk udělaný, se tam vzepřel. A já říkám, no co tohle je za troubu, holky, co on si to dovolí, on sem k nám leze, namakanej, on měl svaly, jo, a myslel si, že je do víco. A říkám, co tady dělá, a on začal nám tykat. A já říkám, já jsem tam kamarádku Teresku a říkám, Teresko, ten je teda ofouklej, viď. A ona, a ne, on je docela dobrý, a říkám, prosím tě, jdi s tím do háje. No a nic se nedělo, a druhý den jsme šli do toho, to bylo 15.9.1967. A to jsme šli do toho sadu a trhám ty švestky a najednou kluci zednícky šli taky. Měli každý měl flašku piva, svačinu a že si tam sedli. A najednou ho napadlo, tohodle mýho Pepu, teda teď už mýho, napadlo jako třást. Říkám, nek toho, co si to dovoluješ? A on, no já si tě schodím, neboj se, já si tě vemu do náruče. No a padla jsem opravdu měchy do náruče, bez kecání, přímo do náruče. No a začali se všichni smát, tak já už jsem se smála taky a on, my začali jsme si tykat.
3: Co vás to napadlo, setřást si budoucí ženu se švestky?
4: No, tak měl jsem sílu, tak jsem s ní zaklepal a byla moje, no.
3: Ale proč?
4: No, protože jsem měl na ní chuť asi. No a už to začalo, no.
3: Takže se vám líbila?
4: No, líbila se mi určitě, no.
3: Jak vypadala?
4: No, byla pěkná, mladá, štíhlá, prsa měla velký, tak se mi líbila. No, už jsem s ní vydržel 56 let, ofiko.
3: To znamená, zatřásl jste se stromem, ona spadla skutečně do náruče, s tím jste počítal?
4: No počítal, protože jsem měl sílu, jak to, já jsem třeba za jednu ruku jsem se vytáhl, takovou sílu jsem měl, že jo, tenkrát, no, doopravdy. A furt jsem dělal zedníka, že jo, cvičil jsem, plaval jsem, zkrátka jsem se neflákal celý život.
3: A teď proberme ten okamžik, jo, to je rozhodující okamžik vašeho života. Žena

0: Čakovec do kina. No a pak jsme už spolu začali chodit.
1: Co bylo v kině?
2: Romus a Remus, nádherný film.
1: Jasně, a když jste seděli spolu vedle sebe?
2: No to zatím nebylo nic. Co jsme jen tak seděli, takhle jsme ani jsme si za ruku nedrželi. Až když jsme jeli domů a dovez mě domů, tak mě letmo políbil. Ale jenom letmo, jo, to nebylo.
0: Ale byl tam rybník taky a chodili jsme tam randit. Tak jsem přitom ještě chytal ryby, protože můj otec měl rád ryby. Tak jsem tam upytlačil vždycky kapra. Když jsem měl domů na motorce, a, no, tak jsem tam jezdil často.
2: A myslíte, že mě políbil? On ale seděl, koukal na ty ryby a když zabrala ryba, tak ji vzal. No pak mě teda mezi tím políbil, to bych lhala, ale když šel po rybnej, tak mě líbal nejvíc, aby ho neviděl. Vždycky stál na prutě a líbal mě. A můj tatínek už se na to nemohl dívat, tak víte, co dělal. Vzal kámen a vždycky, když byl se mnou u rybníka, tak hodil do vody, aby ho ty ryby vyrušil, aby se věnoval mě a ne rybám. A já říkám, tati, a on říkal vždycky, můj muž říkal, vy se chcete zbavit, že jo, tak proto tam házíte ty kameny. Tak jsme se nasmáli, už tehdy to byla legrace, no. Ale bylo to krásný, tam se to jmenovalo Na vrchách, tak tam jsme chodili randit, no.
0: Bylo to tam hezký, no. Bylo to veselý, no. Až pak z toho bylo jiným stavu a už jsme se pak museli vzít.
2: Jenže nejhorší bylo, že naši byli pobožní a já jsem se bála, jako aby jsme spolu něco měli, jenomže nechtěla jsem osratit, tak to bylo, no.
1: On naléhal.
2: On naléhal a já podlehla.
1: Kde to bylo?
2: Na těch vrchách, no. Na těch vrchách venku.
1: Jste v očekávání, jak jste na to přišla, co to s vámi udělalo, jak jste to řekla Josefovi?
2: No, Josefovi jsem to dlouho neřekla, protože jsem říkala, Ježíš, já mu to řeknu, a on řekne, to je teda, když otěhotní brzo, asi 3 měsíce, co jsme spolu chodili, říkám, tak to on mě nebude chtít, a je to hrozný, ale nejhorší, víte, co bylo, že on byl můj první kluk, to byla právě ta blbost, že jsem jako, že jsem si nic neužila, ale to říkají moje děti teďka, že odbočuju. A říkám, no tak já mu to řeknu, tak jsem mu to řekla a říkám, ale Pepí, naši jsou pobožní a my se budeme muset vzít, protože to není sranda. Jako vůbec jsme neuvažovali, že bychom měli dítě pryč nebo to.
1: Co vy na to?
0: No tak musím se mít zodpovědnost, ne? Tak jsem řekl, tak se vemem a je to.
1: Co rodiče tedy na to?
2: Ale jo, dobrý, maminka to vzala všechno, tak mě bylo 20, byla jsem sice docela mladá, no ale dřív to tak bylo, že jo. No manželovi už bylo 26 a půl, takže říkám, tak bylo to pěkný, no. I ani maminka jeho nic proti tomu neměli, byli naopak výborní, nechali nás tam u nich bydlet, super to bylo, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj zlatý láskyplný příběh nám vypráví Marie a Josef Čebišovi.
2: Křehká dívenka a urostlý mladý muž se do sebe zakoukali, zblížili se a byli v očekávání nového mladého života.
1: Plánovali společnou budoucnost. Josef dokonce už kreslil plány jejich společného domu.
2: Ale nejdřív musela být v červnu roku 1968 svatba. Mluvil jim do toho někdo?
3: Ne, my jsme se dohodli s manželem sami, dohodli jsme se, že se vezmeme a nevěděli jsme, jak to bude, tak jsme se domlouvali s rodičema, kdy se jim to hodí, kdy tohle, a až jsme našetřili nějakou tu korunu, tak jsme se pak vzali, a to bylo toho 15. června, no, a brali jsme se u nás doma a museli jsme se nasmát, protože dneska by ty mladí vůbec tohle to nechápali. Babička jeho až dneska, jak jste chtěli ty fotky vidět, tak jsem se na ně zadívala a říkala jsem, Ježíš Maria, jeho maminka jí svíčkovou z hlubokého talíře. No, protože my jsme to měli doma a nechystalo se, abyste šel koupit kvůli jednomu dni svatebnímu něco, že jo, tak se vzalo, co bylo doma. Jídlo bylo, ale bohužel bylo v hlubokém talíři. Ale bylo to krásný. A můj tatínek dobrák, tak vypěstoval bílý karafiáty, aniž by věděl, že bude svatba. On vždycky prostě měl jeden rok třeba pěstoval růžičky nebo to a teď zrovna karafiáty. A on říkal, vidíš, Mařenko, tak se to hodí, budeš mít karafiáty. A opravdu mi je vypěstoval takový ty dvouletý, víte, jak jsou ty voňavoučky. Pomínáme na to všichni, no.
4: To je možná osud, ne? Znamení.
3: Asi jo. Asi to je znamení, no.
4: A obřad jako takový byl kde?
5: Byl na Vodolce, bylo to 15.6. v 11 hodin. Nevěstě ušila, její matka ušila šaty, to nebyly žádný znakýho obchodu. No, já jsem si něco koupil, že jo, tenka bylo teplo, tak košile a kalhoty a bylo to, no, to bylo v červnu, byl hit, že jo. Ani sako nebylo potřeba žádný, nebo asi tam bylo, no, ale...
4: No a ten obřad jak vypadal, jak jste přicházeli, kolik bylo hostí, co vám hráli?
3: No, bylo to nádherný, no, vidíte, co nám hráli, už ani nespomenu, nepamatuju, ale bylo to nádherný a bylo to právě v odolený vodě na starý radnici.
5: Ale bylo to jako perfektní úplně, no, to nemělo chybu jako.
3: Krásný. A když jsme tam přicházeli, tak to bylo takový, no, víte, svatba, první svatba, že jo, to člověk je... Na nic nemyslí, jenom na to, že jako si připadá, jak když je nějaká princezna. Bylo to hezký, no. Nikdo se nevopil, bylo to prostě takový střídmý, bezvadný, no. Super, no, měla jsem růže, mi koupil kytku, krásnou růží. No a teď jsme šli do toho auta před barákem a jak jsem si tam sedala, tak mě to paní skřípla a tři růžičky mi uštípla. A ta jedna babička tam byla, oni jak ty babky na té vesnici byly a dělali takový ty, jak povíján věšeli a tohle, když jste tudy jela.
5: Zatahovali, no, když se jelo. No.
3: Tak povídala. Ježíš, to bude mít Mařenka smůlu, růže má, ty píchají majtrny a ještě se jí tři tady uloupli, tak honem mi to tam stříhali, aby ta kytka vypadala hezky, no. Ale bylo, ale povedlo se, žádný růže nepřinesli smůlu, bylo to super.
4: Přesun tedy do baráčku nebo k rodičům z té obřadní síně proběhl, jak zase autem přijeli jste, co následovalo?
3: Autem to jsme měli asi jenom, myslím, že tři auta byly, víc jich nebylo a to byl manželův kamarád, tam střeba Boratic, ten nás vrátil, ten nás vez jako mě, nevěstu. A ještě jeden kamarád. A myslím, že tři auta, víc jich nebylo, no. Ale nebyla ani hudba, nic, hrálo rádio, nebo prostě já nevím, co jsme tam měli. Ale spíš se povídalo a bylo to takový, a teta Hela, jeho měla kytaru a tak to bylo senzační, no. Zpívalo se, ale bylo to takový, nebylo to jako dneska. Povídalo se tam o všem možném, vzpomínalo se na život, že jo, prostě takovej. Proběhlo se vám všechno do té svatby, co bylo, no. Takže jsem byla ráda, že jsme se vzali a bylo to bezvadný, no. Bylo to krásný.
4: Kdo byl nejvíc dojatý?
3: No asi já. Já jsem brečela pořád. Já brečela i u toho, až mi to bylo trapný. Proč brečím, když jsem šťastná, že jo? Ale nešlo to zadržet, no. A říkala jsem si, snad jsem to ani nezasloužila takovej ten. A teď taky si kolikrát říkám, že vděčím za to, že opravdu, čemu vděčím, že se máme takhle rádi a že jsme v té pohodě, kde jsou lidi nemocní, že jo, leta třeba už nemůžou. Takže jako kolikrát se opravdu pomodlím a řeknu děkuju Bože, že si mi to zachrání, že jsem se dožila vnoučat, pravnoučat. A ještě bych prosila aspoň těch malinkých kluků chvilku, no a když ne, tak život byl nádherný, no.
1: Marie a Josef jako mladí věřili, že ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je silná, dává naději a vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
2: Dnes už to vědí s jistotou, ale jak to prožívali, když vyrazili na svou svatební cestu?
3: Po té svatbě jsme jeli na svatební cestu a bylo to nádherné, to jsme si povídali, plánovali jsme, co bude, jak ten barák a všechno, jak prostě začneme dělat a to. A jeli jsme na svatební cestu, to se musíme pochlubit, a jeli jsme na Sázavu, viď?
5: Podstan.
3: A můj muž, on je rybář, já jsem ryby v životě nejedla, protože my jsme, nikdo nebyl rybář. On stan postavil dole do nějakého dělíku, měl starýho Rapida auto, tak jsme tam byli. Co myslíte, celou svatební cestu nám pršelo, tak strašně, v kotlíku jsme jedli polívku, to byly ty kostičky, jestli to vy si asi nepamatujete, to byly velké kostičky, takový houbový polívky, 4 byly v jednom balíčku, tak to jsme jedli ty polívky, chleba.
5: Jsem nachytal vokouny, jsme upražili na ohni, no. Bylo to, no. A pak jsme nemohli vjet, tak jsme museli zehnat traktor, aby nás vytáhl, protože jsme byli pod kopcem a jak bylo po dešti, tak to nešlo, hladký gumy, že jo, to nebyly žádný terénáky nebo to. Tak nám jsem došel a vytáhl nás traktor za nějakých 50 korun a jeli jsme domů zase. Byli jsme tam 2 dny a myši tam běhali, to byly z celty jenom udělaný stany, že to neměli žádný podlážky, to dřív nebylo, že jo. Byly dvě ty celty, to se dalo dohromady, do prostředka se dal klacek, který se uříz, no a to bylo všechno, tenkrát to nebylo.
3: No já vám řeknu, to byla svatební cesta na svatební cesty. Já jsem byla hladová, mokrá. No, úplně chtělo se mi brečet a říkám, nemůžu mu zkazit radost, protože je hodný, že mě vzal pod stan. Ale do smrti na to nezapomenem. Když nás tahali a tak říkali, jo, vy jste tu na svatební cestě, no a ty se mohli popukat smíchy, protože když nás viděli, jak vypadáme, jo, ten stan mokrý, všechno, a přijeli jsme domů a teprve doma to začalo, na zahradě jsme si užili, pak jsme začali dělat vohýnky, začali jsme si opejkat bušty a bylo to super, no. Svatební cesta se dodělala doma na zahradě.
5: No, jako dneska, že jezdí do Itálie nebo někam tamhle do toho, že jo, no dřív fakt jsme museli šetřit, protože jsme chtěli stavět, no, tak to nešlo. Zkrátka jsme to tak nějak pláceli dohromady, až jsme tady, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska přináší skutečný příběh dvou milujících lidí. Dnešními hrdiny jsou Marie a Josef Čebišovi.
2: Brzy po svatbě se jim narodila dcera. Záhy ale přišlo těžké období. V šesti nedělí zemřela Marušce její milovaná maminka.
1: Tehdy jí pomohl ustát těžkou chvíli její citlivý muž Josef a také fakt, že přivedla na svět prvorozenou dcerku, o kterou se museli oba starat.
3: Maruško, řekněte mi, jak člověka změní to, když se stane mámou? Co se vám odehrálo? Přišla první dcera na svět, vnímala jste, že je něco jiného?
4: Je, vnímala strašně, no úplně takový, všechno se vám zdá takový krásný, sladoučký. Když to dítě obejmete, jo, tak to je úplně něco jiného, ale všechny, prostě všechny děti, když obejmete. I teď, když jsem prababička a přijdou sem s těma vnoučátkama a já je držím takhle na prsou, tak úplně mě to tak nabíjí a vzpomenu si na ty chvíle mladý, když byly ty moje děti malý.
3: Těšil jste se na to, že budete tátou?
5: No určitě, určitě. To je zodpovědnost, že jo? Já jsem byl tak vychovaný.
3: A pamatujete si na to, když vaše žena jela do porodnice?
5: Jsem ji tam vozil autem, že jo? Všechny tři jsem je tam. Pak jsme měli druhou dceru, to už jsme bydleli v baráku v přízemí, patro ještě bylo hotové, ale nebylo jako na obývání, tak jsme dodělávali. No a pak jsme měli ještě kluka, to už jsem dělal fasádu, viď? No a to jsem ťukal takhle na okno. Já jsem dělal v Praze na fasádách a mám, hele, to takhle zaťukám na okno, paní otevře okno, dá nám kávu, no a tak Maruš zaťukala na okno, tak já jsem schodil monterky, skočil jsem tam a měli jsme kluka pak, no.
3: Maruška se durdí.
4: No je to pravda, no ale on je hrozný můj muž, on je sně... On co neví, to nevypovídá.
3: Tady to je upřímná výpověď.
4: Ale když se narodil Pepíček na Bulovce, tak už holky mohly nahoru k okýnku přijít, jenom k okýnku, otevřeli se okýnko a oni, maminko, prosím tě, už pojď domů, tatínek nám vaří samý volejovky. A já jsem koukala a Petruška měla jednu ponožku bílou, jednu červenou. Já říkám, no nazdar hodiny. Tak jsem byla ráda, když jsem pak šla domů, protože to víte, měl kluka, takže kluka zapíjeli s kamarádama. A naše holky malí spaly na zahradě ve stanu a byla sranda, no. Ale bylo to krásný, no. A pak přijeli příbuzní a vždycky nevěřili, že máme chlapečka, tak každý ho musel rozbalit a když viděli, že to je kluk, tak bylo dobrý. Takže bylo slávy, no. A určitě mě měl rád, proto on o lásce nemluví vůbec, on je taky skoupej dneska.
5: Lásku máme celý život spolu, ne?
3: No, ale to nás právě zajímá a proto jsme přijeli, aby jsme věděli, jak se taková láska, která vás přimkne k sobě na tolik let, rodí, jak vzniká. Na čem tehdy stála, nebo co jste si tehdy jeden o druhém třeba mysleli a co se vám na tom druhém líbilo, že jste si řekli jo?
5: Měli jsme se rádi a věřili jsme si jeden druhému.
4: Vážili jsme se od té doby, co jsme se poznali hodně, ale já jsem měla hrozně pohnutý život. A právě jak jsem mu to vyprávěla, tak mu byl tak strašně hodnej, že mě prostě ve všem podržel. No, já jsem z rozvedeného manželství. Bylo nás pět dětí, čtyři děti teda, až pak mám nevlastní ještě dceru, ale jako vlastní, sestru teda. A naši se rozvedli a moje maminka si nechala dvě děti a můj táta si nechal dvě děti. A já to nemohla pochopit, ale já jsem byla jako dítě, jo, mně bylo asi 8 nebo 7 a já jsem si to vřela do hlavy, že někde mám sestru a bratra a prostě bylo to ve mně. Já nevím, to byla hrozná doba, ale dřív řekli, že se nerozvádějí a tohle jsme zažili, můj táta byl hrozně zlej, hrozně zlej. Pil, dělal v dolech, takže měl hrozně peněz a byl prostě takovej bohem, jo, a on nás mlátil, hrozně nás byl. Uříst třeba hadici od pračky a mě se řezal. A já ho nenáviděla. Úplně jsem ho nenáviděla. Mamka se pak teda rozvedla, no ale nechala si mě a Zděnku sestru a on si nechal Jarušku a Honzu, táta. A prostě asi tím, aby na nás neplatili nebo to, ale tím se zpřetrhali vztahy a prostě my jsme byli jenom dvě a oni dva. A já, když jsem si namluvila Pepu, tak říkám, já to takhle nenechám, já mu to řeknu, protože nemá být žádný tajemství, že jo, tak pamatuješ, jak jsem ti to říkala, vyprávěla jsem mu to, brečela jsem a on byl tak zlatý, říkal, já ti pomůžu tu sestru a bráchu najít. To se mě na něm nejvíc líbilo. A když o tom mluvím, tak bych ještě brečela. A představte si, kde jsem je našla. V dětském domově v Bílině. Jak ségru Jarušku, tak Honzu bráchu. Jo, no něco hroznýho. A opravdu našla jsem pak tu ségru mojí a bráchu a máme nejlepší vztah. A úplně teď každou chvilku, co můžeme, prostě jsme pořád spolu. Tak to právě je ta láska, že mě můj Pepa podržel a že mě tu sestru a bráchu našel. A tomu do smrti nezapomenu a furt to máme v sobě.
3: Vy jste takový silný chlap, vy se schováváte za tu slupku toho statního chlapa, který ale ochrání tu křehkou ženu, kterou máte v Marušce. A vlastně je škoda neříct, že vy tak jako dokážete jako zedník postavit ty domy a postarat se o tu rodinu, tak vy jste postavil zpátky vlastně trochu život té Marušce, že jste jí pomohl a za to vám patří obrovský dík. Vy jste stavěč nejenom domů, domovů, ale i to, co člověk v srdci potřebuje mít urovnáno.
5: No tak asi jo, no tak jsem to byl tak vychovaný doma, no. Snažím se ten život brát tak, jak jde. No, snažím se ho vyplnit, co nejlíp umím, no. Jsme velká rodina, no.
4: V jádru je strašně hodný člověk, v životě nikomu neublížil, neřekl křivýho slova a každý mu pomohl. Ale nám to dělá radost. My jsme rádi, že žijem pro druhý, no. A bylo to nádherný, no. A to je právě ta láska, že jsem měla v něm tu oporu.
5: Jeden druhýho si vážil taky, že jo, a je to dobrý.
6: Marie a Josef Čebišovi prožívají něžnou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Maruška našla v náručí svého Josefa klid a on u Marušky domov plný citu.
2: Oba vědí, že život přináší také chvíle, kdy se o toho druhého bojíte.
6: Josefovi ochrnula noha a prodělal těžkou operaci páteře, tak říkajíc, za 5:12. Maruška se modlila každý den. Naštěstí vše dobře dopadlo.
2: Jejich příběh nás s Petrem zaujal při čtení natolik, že jsme se rozhodli potěšit je jedním velkým darem. Novým automatickým kávovarem. O předání jsme požádali Patrika Rozehnala. Zatím nic netuší.
3: Tak jste připraveni?
5: Jsme připraveni, děkujeme, dopředu.
4: No, já teda nepřipravená nejsem, já vůbec nepočítala, jo. Že by jsem se dostala
5: já
4: do něčeho.
5: Já tě podržím, když tak za ruku, aby si padal.
4: Ale to jsme teda rádi, my jsme v životě nic nevyhráli, nikdy nic.
5: Vyhrála si mě a já tebe,
4: no, to je pravda,
5: stačí.
4: Vyhráli jsme jeden druhýho, no. Ježíš, tak to moc děkujeme, jak vám taky Carmen a tomu Petrovi Koskovi, v obom dvou.
3: Tak pojďte za mnou se na to podívat.
4: To mě rozbrečíte. Ježiši, kávovár?
3: Jo.
5: Jo, tak děkujeme moc teda.
4: Tak ten je krásný. Ježiš, tak děkujeme. To budou mít radost naši mladí, protože přijdou a říkají, babi, to tvoje kafe, my si uděláme doma. No tak to nám udělali radost. Jak Carmen s Petrem, tak vy taky. Děkujeme moc. To není možný. Tak to je krásný.
5: A to je taky dlouhý život ještě.
4: Krásný, no a vám všem. Ale taky poslouchejte, no. Já s tím ani nebudu mě zadět za to.
3: To nějak zvládnem spolu, se naučíme.
4: A nebo mi to pomůžou mladí, protože mladý, já jsem...
3: To se jenom naplní vodou, zásobník kávou zrnkovou a pak se stiskne jenom správné tlačítko a záleží, jestli si chcete udělat menší, větší kávu.
4: Jo, tak to si dáme i my pak tu zrnkovou, protože nám tady ta moc nechutná, ta kupovaná.
3: Máte ji tady pod nás.
4: Ježiši, no to snadné. Ježiši, vy jste zlatý, tak moc děkujeme, jste hodný, děkujeme. To máme teda radost opravdu. Děkujeme moc.
5: Děkujeme.
4: Tak děkujeme, to je opravdu dárek krásnej.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplný příběh dnes vyprávějí Marie a Josef Čebišovi.
2: Je čas je trochu vyzkoušet. Jak si pamatují na některé společné okamžiky? Co vědí o druhém? A shodnou se, když dostanou stejné otázky, ale každý sám?
1: Patrik Rozehnal je vyspovídal a my teď jejich odpovědi dáme dohromady.
2: Držme palce, ať obstojí.
3: Kdo vybíral prstínky na svatbu?
4: Vybírali jsme společně. Naproti labuti, takhle na rohu, tam bylo zlatnictví, tak tam jsme to koupili, na tom rohu.
5: My spolu proti Bílý labuti.
3: Pustí vás někdy ke kadeřnici?
5: No určitě, no. A i mi na něj dá.
3: Jak často jezdíte?
5: No já tady, co jsme teďka tady, tak nebudu lhát, tak 3x do roka.
4: No třeba jednou za 2 měsíce natrvalou, nebo takhle ještě před nějakou příležitostí. Jednou za čas, no, ne moc jako.
3: Jak jí říkáte při něžnostech?
4: Maruško, no.
5: No Maruško mi říká. Myslím, že Maruško, no, jinak nevím, no.
3: Kolik vám manželka nechá z rodinného rozpočtu pro vlastní útratu?
4: Teď beru 2000 mám pro sebe.
3: Držíte ho finančně zkrátka?
5: Ne, v žádném případě.
3: Dostává nějaké kapesné?
5: Dostává, no.
3: Kolik?
5: 2000.
3: Co vám koupil jako první prezent, dárek, ještě před svatbou, když jste spolu třeba chodili?
5: No na to nezapomenu do smrti, boty, s takovým jako chlupem z nějakého zvířata, já teď nevím, z čeho to bylo, ale krásné boty zimní.
4: Zimní, jako byly jako náhražka, jako ty huculi, takhle chlupatý, jo. Když jsme jezdili na hory, tak boty jsem jí koupil.
3: Čím si myslíte, že jí dopálíte do běla?
4: Když jsem bordelář, úplně ona vytočí mi, jak, kdy budu chtít. Jako.
3: Jako čím třeba, co rozbordelíte?
4: No něco mě řekne, abych uklidila a to nechám. No, to je, neuklidím to, no. To je úplně vytočím, jak do maxima. No.
5: On to nedělá ve zlém úmyslu, on prostě je takovej. Neuklidí si boty do botníku. Tamhle se zouvá taky, chodí z mačku, rák chodí na zem, že musím po něm to a neuklízí si prádlo. No ale to je asi tak jediný, no jinak nemá nějaký velký zlozvyky, nemá.
3: Jakou barvu milujete vy?
5: Já miluji fialovou a takovou starorůžovou.
3: Na jakou barvu je zatížena?
4: Na černou.
3: Co dělá, když se stydí?
4: No se moc nestydí, jako no.
3: Není stydlivá?
4: Není stydlivá, jako.
5: Byla jsem hodně, děsně jsem byla, jo. To bylo hrozný. Ale teď už ne, myslím, že teď po letech už nejsem, no.
3: Kdo navrhnul to první fyzické milování?
5: No, asi já. Já jsem se bála, abych ho nestratila, protože jsem si říkala, já to řeknu naplno, když mu nedám, tak mě nechá.
3: Kdo byl iniciátorem, kdo navrhl to první milování?
4: No, já asi to... To je potřeba, ne, mužský má být dominantní, ne? No.
3: Jak jste na to šel?
4: No z hurta, no. Povedlo se to, tak vidíte, jak to dopadlo, no.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes jíždě, přes zadek?
5: No, to bylo převčírem. Ale to jako ze srandy a říkám, Pepo, co se ti stalo? Já jsem něco dělal v kuchyni a on jen tak... Utíral nádobí a já jsem ho plácala taky a říkám, vidíš Pepi, jak ti to krásně jde, děkuju ti, hodně si mi pomohl, protože mě bolejí ruce, jak jsem pak kládala ty papriky rajsky. No a on pak říkal, no to je dobrý, Marie, a taky. On to možná zapomněl, ale asi jo.
3: Kdy jste jí naposledy plácnul přes zadek?
4: Zrovna dneska. Takhle jde okolo, tak...
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Život občas přináší i krušné chvilky. Ty mohou ověřit i pevnost vztahu.
1: Zažili takové chvíle Marie a Josef Čebišovi?
5: Já myslím, že jo.
4: Jednou to bylo na rozvod, tak jsem jí dal 400 a jí to podám, a už ona si za to koupila boty a bylo po rozvodu.
5: No ne, to bylo tak, že prostě byli jsme už přepracovaný, že jo. Neměli jsme peníze, barák nebyl dostavěný a už prostě byla taková, takový už to bylo, já nevím, prostě
4: krize, no.
5: Jako když už jsme vyprchali, jo, a já říkám, to není možný a to, a je, tak jsme se prostě taky dohadovali, znáte, jak to je. A já říkám, hele, to nemá cenu, tak se rozvedem, ale já jsem hned taková razantní, no a on, aby mi udělal radost, tak přines papíry, já nevím, kde sehnal a hodil je na stůl a na rozvod. A to víte, já v práci říkám, holky, já se budu rozvádět, a oni, holky, prosím tě, Maruš, vy dva se budete rozvádět, jo. Ještě hodil 600 korun na stůl, protože tehdy stál rozvod 600. A já jsem šla a na Harfě jsem si koupila grešlakový kozačky, přesně za 600. A on přišel domů a to je naše rodina, jo, to jsme my dva. Tak co, Marie, už jsi to podepsala, ten rozvod? A já, no, to jsem podepsala, tady to je, a ukazuju mu bednu s kozačkama. No a začali jsme se smát a bylo po rozvodu. A bylo i po krizi, bylo po všem, jo. A bylo po nějakém zlobení, no.
3: Maruško, byla jste někdy hrdá, když jste měla takového fešního chlapa vedle sebe, mladýho kulturistu?
5: Byla hrdá pořád. Pořád jsem na něj hrdá, protože když vidím naše kamarády, jo, tak nemůžu nikdo, všichni máme rádi, ale nikdo se nemůže k Pepovi mimo přirovnat. Protože jako myslím poctivostí zajedno, že je hodnej, nikdy na mě neřval, nikdy na mě nekřičel, aby byl zlej. A pracovitej a o děti se staral. A když slyšíte, když se sejdem, tak někdo si stěžuje na to a furt někdo brečí a to. A já říkám, prosím tě, nechte to, když život je krátký, tak se na to poznes a je to, nebo to. Prostě jsem na něj hrdá.
3: Je čas v tomhle věku i na nějakou romantiku, že byste vyrazili na zamilovanou procházku, jestli se držíte za ruce?
5: To jsme takový blázni, že si představte, že já řeknu, Pepí, dáme si kafe u vody, já udělám kafe do termosky, vememe dvě lehátka, stolek a jedeme k Labi a tam sedíme, koukáme na lodi a pijeme kafe. A nebo prostě, no, nás to napadne.
4: Nebo se mnou jede na ryby, tak tam taky si čte, že jo, a no. Já nahodím na řeku jako a tam si dáme kafe a jdeme domů pak večír.
3: A proč stojí za to i v tomhle věku si lásku udržovat?
5: No to jsem říkala dětem, všem jsem to říkala, jednomu po druhém, a teď jsem to říkala nejmladšímu Pepčovi, říkám, Pepí, važ si, že máš krásný zdravý děti, protože je plno dětí, které jsou nemocný nebo něco. Buď rád, že máš Janu, i když jste se nevzali, nevadí, žijete spolu, máte se rádi, ale podívej se mi s dědou, co jsme všechno zažili. Když se přijde nějaká krize, neházejte hned flintu do žita.
4: Tolerance a jeden druhýho si musí vážit, to jako bez toho to nejde, no.
5: Akorát se modlíme, aby jsme nebyli nemocní, aby víte co, aby jsme nás nemuseli nikdo starat, aby jsme to zvládli sami, jeden od druhého. Já se o něj postarám, i kdyby byl třeba ležák, nebo nedej bože takhle, jo. A děkuju za něj už kvůli tomu, že jsem se mohla dožít s ním, oba dva, že jsme se dožili, jak viděli jsme, jak nám vyrůstají děti, vnoučata, pravnoučata, to někomu dáno není, tak proto jako si oba dva toho vážíme, myslím, že i on, protože se o tom občas bavíme a když takhle spolu sedíme, tak taky děkujeme za to, že jsme tady a že jsme se tohle krásně mohli dožít. No.
3: Proč jí milujete? Čeho si na ní nejvíc, nebo z té lásky a z toho vztahu k ní ceníte?
4: Je šikovná, pracovitá, hodná, dobrosrdečná, má toho hodně jako. Pro děti by se rozdala až moc jako jo. Je šikovná, no.
3: Dokázal byste si ten život představit bez ní?
4: Ne, nedokázal. Spolu žijeme a jsme na sebe zvyklí a jeden bez druhého asi by stačí, když jede na dva dny do Prahy, tak je to smutný, jako když tady je člověk sám. No. Miluji a mám ji rád.
5: Ale opravdu jako mám ho ráda a cítím k němu všechno nejlepší. No. Důvěru, lásku. Vím, že se o mě postará, že když je mi zle, takže mi pomůže, že je na ně spolehnutí. Prostě takový hodný člověk, no. Mám ho ráda, no. A tímhletím bych mu chtěla poděkovat zrovna, protože tě, Pepo, mám hrozně ráda, ty to víš, miluju tě, nemůžu bez tebe žít a prostě seš moje jenom ty nej.

0: Marie a Josef Čebišovi už dávno vědí, že láska vám na začátku zamotá hlavu, ale později díky ní najdete klid, štěstí a harmonii. Poznali, že opravdová láska není jen v pohádkách.
1: Josef svou princeznu zachránil pod stromem. A z ní se stala milující a moudrá královna pečující o svého krále.
0: Jeden německý spisovatel kdysi napsal: láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává.
1: A proto rozdávejte lásku. Šiřte ji a prožívejte. Od druhých ji přijímejte. Jedině proto stojí žít. Pro lásku. To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde pražská koaliční rada. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030.
1: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líjovou ve dvou setech. Stejně jako Šalková Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je mezi 7. a 6. kilometrem směrem do Prahy kvůli práci silničářů zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. A v Praze v Sokolovské ulici je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové, vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity a
3: slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku
3: z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: No, no, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
2: ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, on vlastně říkal samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte.
2: Ano, ten bude určitě mazaný.
0: No, no, a takhle chceme právě vypadat my, úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu co sobotu, jo, sobotu bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano. To,
2: takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a...
2: Račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 200 pade. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 200 pade, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka, víte, Jiří.
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturách?

0: Mech.
1: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru, a často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
0: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
1: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
0: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
1: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
0: Na množné číslo?
1: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se. Řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
0: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
1: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. Ono bylo dobře, že měli o čem se myslet.
0: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
1: No, prosím.
0: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
1: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
0: A to byla výplatní střediska.
1: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
0: A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
1: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky, já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy Kamarít a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tragicionál, který se jmenuje Co?

0: tu chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu.

0: za to, že ti ustřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Panírková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce, v našem věku už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, ano, to jste nazvala
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože to je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů, opravdu, do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tady sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme, taky se nás, no to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Beriou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá.

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem

mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ale ano, noční linka. Dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer. Dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. Taky, jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědomit. A pozdrav posluchače. Když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Není tě slyšet pořádně, musíš víc do celých Čech, nejen těch středních.
2: Dobrý večer.
1: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na...
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek, zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás... Doufám, rozesměje, ale může nás to i rozplakat. Jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné. Obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marií Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: Prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaši sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly od pradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska je Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně, Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co, pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno? Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, povězte, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě máme takovýto povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
0: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
2: Jedná se o to, že paní, nebudu jí zmiňovat, a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
0: Ano.
2: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říkám, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený, říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to. Tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo, ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
0: Takhle,
2: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
0: Měl jste z toho husinu?
2: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu
0: strašit.
2: Bylo to celý opravdu divný.
0: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu Mezi nebem a zemí.
2: Ale je pravda, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
0: Tak hlavně opravdu, není asi to podstatné. Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdyby jsme neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
2: Tak
0: moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, děkuju, nashledanou.
0: Ale já teď jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo dílu. Ale já věřím, mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe. A mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná, až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem, tak jsem s příhodami.

Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta. Moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy? Taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat. To známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky. Třeba Jaroslav píše. Nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem. Ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané. Měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A teď o to, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co, mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic, po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci a nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že

0: se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a ne přijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď, studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvázkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám, tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponoční vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a... Ještě
0: no já počkám, klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, hele,
0: dobrý,
1: už.
0: Dobrý, nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady jedna z Pražmova, zdravím všichni posluchače naší linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo v domě Hrůzy.
0: Ale, skleněné peklo.
1: Je to Pražmově nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale je to jenom z vyprávění. Většinou. Tady už se dílelo baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Trus, jo, tak spíš trus.
0: Já vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď je to tady hodně jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě ve předbráchy policajti na auta.
0: No už to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: To je něco, když tady třeba bylo takového zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tak dům Hrůzy to je, ale nestraší to.
0: Chcete říct, že ten, kdo tam maže to o čem jste hovořil, no. Má ho tam, tak vy víte, kdo to dělá?
1: No lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem, potupa a tak.
1: To teda nevím, je to taková je to válka mezi sousedama, no, taková nějaká, ale to by bylo to tak jako se povídalo. A někdy tady problém je, to ještě jsme tady měli výtah a tady taky pochcali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí. Ale není tam toho matatelné. Soused, sousedka, divný zážitek, prožitek. Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40 letý, nebo 40 a kousek.
1: Kousek, no, 40 a kousek, máte pravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno noční linku, jste to tam proprásknul.
1: Ano. A tak já jako nezvláštní zážitek, že by tady třeba byl velká sousedův pes. Tak mi třeba zajímavý.
0: Takhle, to je zajímavý do okamžiku, než když ten pes nikdy neštěká a zrovna štěkne. To jako věřím, ale není to úplně to přesně to, co hledám. Děkuju, samozřejmě zážitků máte dost.
1: To jste třeba říct, co hledáte, já se zkusím něco vzpomenout.
0: No, divný zážitek, zvláštní zážitek, taková nějaká náhoda tomu chtěla, nebo něco, co se člověku podaří a vlastně ani netuší, že se to
1: jo,
0: děje.
1: Tak to jedna náhoda by to byla.
0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky v tom, ve spodním patře baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Dobře, takže to máme tady, vztahy, panel story, love story, postel story. Děkuju, do Pelhřimova, zdravím a dobrou noc.
1: No,
0: myslím, že Franta Nedvě to potvrdí, že prostě a dá se to konstatovat i v písni.

0: Dneska se vás ptám ze studia v Praze do noční linky, vás, posluchačů noční linky, kteří jsou nažaveni na telefonování, psaní. Divný zážitek se sousedem, sousedkou, nejdivnější zážitky. Na lidi za zdí, za plotem, na chodbě, nad vámi, pod vámi, přes ulici, sousedé dokážou být požehnání i trest. Někdo půjčí vajíčka, někdo pohlídá kočku, někdo... No, zalije kytky. Někdo zlikviduje kytky, jiný vrtá každou. Víte co? To se mi zrovna teďka stalo. Prosím, Péťo, pojďme do archivu, tady hned. Média. Ťukni na média. Přesně tak. Protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli. 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože si člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auta. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána, protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Haló, haló, tady Praha, Honza, kdo je tam?
2: Haló. Zdravím.
0: Ano, taky zdravím. Koho zdravím a kam zdravím?
2: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
2: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
2: A ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
2: No, to myslím, že to stihnem.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
2: No, sousedy asi dobré. Mm-hmm. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jako že jste měl ten zář, co se vám stalo. Ano. Tak jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
2: Přesněji z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: A ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
2: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy bych si chtěl poslechnout. A já mu říkám, už jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme.
0: Takhle,
2: a opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
2: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
2: To je tak...
0: No.
2: 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme. Říká vám to něco?
2: Jistě. Já se tomu vydělci.
0: Okamžitě to vypni, já chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
2: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako, kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po prvního dní očekal, že někdo přijde, nepřišel. Ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, takhle jako se soused, kdy jste na zahradě a váš 40-letý soused vezme štiskolku, která jako štiskolku klasickou, a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
2: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý chlap a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry. Co pak vy víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný?
2: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel. No, ale pán mluví, to se honilo v hlavě.
0: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na vysoký? Jo, to vůbec není důležité. To není důležité. A každopádně tak, taky tak. Ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích. Takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy. Sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
2: Určitě budou zajímavější. Mějte se krásně, pěkný večer.
0: Ano, a posílám písničku další. Tady Peťa má jednu takovou hezkou. Víte, chopec nechodí... Situační panel.

0: 23:36, posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať ji odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct, zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky takové sousedy, které člověk musí povinně dle vyhlášky obecní litovat, protože jinak byste s nimi nevydrželi. Ale já si vzpomínám teď na jeden parádní náš sousedský zážitek. No, v naší obci není úplně tak jako problém s vodou. Řekněme si, vodovod ta obec má od roku nějakých 73-78, ale v té chalupě, ve které bydlíme my, ještě jedni, tak ti přípojku do toho veřejného řadu nemají. Jo, jenom vlastní studno. No a tak jsme si říkali, no tak se napojíme, ne? No tak, že to je základní lidská potřeba, že umýt se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten Plzeň se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali naše sousedy, naše souseda, zdali bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělíte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý by se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale jak říkám, sousedské vztahy jsou nevyzpytatelné.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, už jsme to řekli do vysílání, nebo jsem to řekl do vysílání, tak teď už to zpátky nevemu a vy taky ne. A doufám, že mi podáte i vaše příběhy. Halo, halo, kdo je na druhé straně a kdo nám volá?
2: Dobrý večer, to je Martin.
0: Martine, zdravím vás. Zdravím, zdravím. Povězte, divno lidi, sousedi, máte?
2: Máme.
0: Je.
2: Bydlím tak na menší vesničce.
0: Ano.
2: A bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takového mladého bratra. A ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říkal, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
0: Mm-hmm.
2: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou, nebo tak nějak, že je prostě raději doma, no tak jo, pan milý bratr dojde k nám domů, do toho baráčku, no a sem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba v ohlídání slepic. Jo.
0: Ano.
2: Poprosí ho, aby chodil zavírat slepice večer a ráno otvíral. No a vajíčka se dávají do určitý místnosti. No a on odchází s kapsáčema, s narvanýma vajíčkama, mu vždycky přejeme, je, kejs by zakop. A ty vajíčka si domů nedones celku.
0: Takový milý člověk jste.
2: Ano, ano, ano.
0: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál, samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
2: A nebo to, že já jsem tam jakoby v podnájmu, takže já nemám žádný pravomoce pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
0: Proč? Kradl vám hrášek, nebo nerozumím?
2: Spíš takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby materiálu se na mě uskladní, no.
0: Ano.
2: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plechama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já je měl na půdičce, nad dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bera se tam došel a prostě se vydíral, co by se mu hodilo.
0: Super.
2: Takže vlastně, tady zamykáme.
0: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
2: Tak palivo taky, tomu taky ušlo. Byl čistý den, kdy se odvážel kolečka nestýpanýho dřeva, jo, že on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka i s tím dřevem kradeným.
0: No
2: a šel se z druhé strany otevřít.
0: Šikula, je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
2: Ano, žije. Stále je zdrav.
0: Ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
2: Asi tak nějak, takovýho souseda úplně nechcete.
0: No nechcete.
2: No, nejlepší bylo, ano. Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No a samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyký lahve, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co nechlíte.
0: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
2: No jasně, no tak se naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějakého zbytku masa, prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačapý lahve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak bych asi něco jako by úplně moc neřekl.
0: Tyjo, a nestratil
2: ale
0: se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba ale... toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
2: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jí nespách, takže...
0: Takhle, už nám to zavání čímsi, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějaký stírací, nebo vyhra ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam mám to všechno vysvětlí.
2: V tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
0: Nevadí, nevadí.
2: Bohem, vracím se pozdě a dopoledne nestíhám.
0: Nevadí, máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutečete. Dobrou noc.
2: Mějte se krásně, rozmyšlenou.

0: Jana napsala, zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácená, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláten, že moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně a říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle a tiše jsem se vymrštila a jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa, no. A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila, pomož pánbu sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu, asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané, jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne,
0: no nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový na schválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali, dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly bíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil, budou prostě si to připravovat, no jo, jenomže zbíječky byly do 9 do rána a od 9, tedy do 9 do večera a od 9 do rána, 23. Tak to už jsem odpoledne šla. Zvonit to se nedalo, ťukat no zbytečný, tak jsem bušila na dveře. Otevřeli se tam dva Ukrajinci, moc mi nerozuměli, ale jako nakonec jsme si, jo, že na Vánoce bude klid. No jo, ale oni to pochopili jinak, oni vzali ty svoje Vánoce, tam u nich na Ukrajině, ty pravoslavní a ne ty naše. Takže 24, 25, 26 až do 6. ledna denně od 9 od rána do večera do 9 zbíječky. Mně odešlo několik návštěv, protože jsme se neslyšeli vůbec. A všude pětkrát denně tak jsem utírala prach, takovej ten droboučkej, šedivej, no hrozný.
0: No takovej ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně,
4: ano.
0: Teď vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu. Já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně. Telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. Toto je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí. Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu. A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajinec, Rus, Albánec a nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou, anebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
4: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu, on řekl ahoj, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu. S tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
0: Helejte, tohle jako chápu, stane se, ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující.
4: Já už málem ne.
0: No ale pro co nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože dál, protože ještě nevědí, co to je sex, no oni už to asi vědí, ale proto jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře, před střejdou netelefonovat.
4: Já jsem tuhle jela v tramvaji a takovýhlech nějakých lidí tam bylo více. A teď počkej, já tě neslyším. No tak on si myslí, že bude řvát, když toho druhého neslyší, že ten druhého teda taky neslyší, tak řevou čím dál víc a to je strašný. Tak.
0: No, aspoň se zakryje hluk z toho, jak se přejíždí přes vyhybky tramvajové, tak to taky dává rámus. Hlášení neslyšíte, tak víte, ani nevíte,
4: ne,
0: že je výluka, nic, všechno.
4: Ne, jedete někam, ježiši, tam já jsem nechtěla, jo, to jsem, no.
0: Stane se. Děkuju vám.
4: Děkuju.
0: Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
4: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anaka, večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety. Tady je Honza Macoun, na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme se ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám, Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou. Ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné. Hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k té písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala, dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví sprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem jedné hodiny v noci, takže po noční lince. Taky mi je líto, že noční link končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem mluvím.

0: by vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám Český rozhlas Střední Čechy. No, dobré jitro. Žádný klus. Hana Zagorová hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal: dobrý večer, Honzo. Můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolíno. Hezký večer vám i všem posluchačům. Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divno zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě pane Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvek. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguaye. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den. Je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne. Vy posloucháte přes handsfree, nebo voláte přes handsfree? Nebo jak máte?
2: Já volám z auta. Tak
0: jo, tak, takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte. Ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaela.
0: Michaelo, zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady a musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty nepřející, jo, protože Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký v Jeseníka?
2: No, sousedi jsou jakoby, porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový epizod vlastně přišel z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takovej chudší kraj, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale už jsem chtěla jako by se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že jo, vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano, u krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. No, představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No jej.
2: Jo, ona byla zvyklá, že se lidem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začne vám tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kafka. To jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. No a kafka samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, že chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já jsem přišla pěšky, já jsem tady hned, já jsem si tam myslel, a co, jak to, že se ta kafka chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošálená člověk.
0: Já v tom nejedu, já jí nekrmila nikdy.
2: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl. Ano. On mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady lítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a žvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. Já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
0: Se neuvěřitelné.
2: A tak jsem ho pochválila, že byl tak jakoby, tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý. No. Takže vlastně...
0: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v jeseníkách žijí normální lidé, že?
2: Přesně tak. A ono se stejně jako pravdělicky vypluje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik jako, že jo.
0: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne? To komunisti. My ne. To
2: je kdo mě tam stíhne a už se to se mnou poveze, takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no, ale dokud není nutno, tak radši mlčím, takticky.
0: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně. Uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
2: No do teďka vlastně, to je ta s těma ptákama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně je tam aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
0: Chápu, je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali,
2: ano,
0: tyhle ty
2: návěs...
0: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
2: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas. Tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až dí pomalu
0: třeba. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. A říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho, nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
2: No a oni mají radši dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
0: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníku. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho? Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong mimochodem to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne, vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací ve své podstatě, si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo tolik, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano, jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
2: Tady je Honza z Brna.
0: Já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
2: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
0: Ano.
2: A ještě na úvod řeknu, máme tady...
0: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl. Honza nám vypadl. Co chtěl tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionů v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše banka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Nedělám si sranu, zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady je Honza Macoun.
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
3: No, já jsem na cestách.

0: No, já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás. A
1: děkujeme.
0: Mám takové trošku obráceně to mám. Já mám živno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
1: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
0: Tak já jsem byl malinký, že jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička, a to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo s ženskou neviděl.
1: No, ale měl motor.
0: Vždycky jenom motorky, přesně no, tak. A věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to určitě svý kouzlo.
1: No jo, ale není ten život takový smutný, no ale zase má jako hezký zvuk.
0: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má asi 3 holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
1: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
0: Jo, vždycky byl čistý, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čistý.
1: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se žensko. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak se to bere u vás.
0: Já jsem jako do 18, ty 125, tohleto, pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
1: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec, to je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
0: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20, jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku
1: Takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
0: Ano, záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
1: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
0: Ježišmarja.
1: Jak já vám rozumím. No, divno soused, jo, který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
0: Nemá. Mají to uspořádaný, jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho táta je elektrika, takže ty jsou jako...
1: Špatný. Já to úplně vidím, ale elektrikář, ten se hodí, ale, to je jasně.
0: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo, zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo, tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky jako z jiných, stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní, a na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě, a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jakoby ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no, spíš jako ke garáži, jo.
1: Řekl bych poloviční blázen.
0: Jo.
1: Jak moc, jen stručně, jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
0: Moc, hodně moc, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a holka jsou 4 roky, a mě už hrozně svědě, jen se těším, až pochopíš robovák a kladívko.
1: Počkejte, jste to všechno prodal? Vy jste to prodal? Tu motorku?
0: No, motorku, závodňáka, všechno jsem zvrátil.
1: Hrubá, nemám úsí kůži, jako kdybych vrzal zubama o sebe, úplně skřípal. Tak to chtělo jsem, hodně odvahy.
0: No, jako jo, no, tam na tím stála manželka.
1: Ale, tak teď už se to... No, tak vítejte v klubu pod pantofláku nebo těch rozumnějších a hlavně pro život a rodinu důležitých, protože horká hlava manželky předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
0: Tak
1: děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
0: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
1: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka, jo? Tatra matka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kon k tomu taky má co zpívat.
2: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám vztah nějak zkazil. Mám doma svýho osobního fízla za nocí v koupelně.

0: háji to ještě není, do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do 1 hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej, to je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh, něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky, po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků, tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám dětem pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo, já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte kam do klokánku, nemají telefon, když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale i pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně... Vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali. No představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12-letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900 a kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem psal.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala se mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc? Jak celý Hradec?
1: Ještě až...
0: Iž Pardubice závidějí. Já tomu rozumím. Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky
1: ano,
0: to máte.
1: Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je.
1: Už by jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Mí přátelé mě dneska řekli, že prostě už mám těch nemocí tolika, že už akorát je tam to tělo.
0: I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaše sousedi, které máte? Je tam nějaký divný soused?
1: Já bydlím v domě, v paneláku, pochopitelně, 50 let, takže se to událo spoustu událostí od...
0: Zvratů, rozvodů a sňatků.
1: Ano. A různých drvů a pomluv a tak dále. Ale asi to, co jako já považuju teď za takový hezký, a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
0: Neplakat.
1: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobrý, a nebo že se to vyléčí, nebo tak. Tak jsme ho nosili ven. Hmm. Byl to kříženec Salašnického s bíglem. Krásný zabarvení. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to, dneska už mu je asi 20, a mimo to, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem, a jako maminka mu rozumí, co říká, a vždycky to překládá. A když jsme byli s tím sem venku na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, rozbrečel taky.
0: Nechte a toho, ne vůbec to neříkám.
1: Toho nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu. A pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek, tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
0: Já vím, proč nedávám témata o našich domácích zvířatech, o našich 4nohých mazlících, protože to dopadne takhle, přesně takhle to dopadne.
1: Ano, jinak zdravím vaši Barunku.
0: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, tučnýho a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
1: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
0: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5 a 9 hodinou. Ano, až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Takže vám přeji krásnou noc, ano. I panu Kubalovi a krásný nový den.
0: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo?
1: Ano.
0: Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu, a posíláme písničku tak akorát David Dale.

0: Další příspěvky, dnešní vysílání Noční linky z Prahy, středeční Noční linka, můj nejdivnější zážitek se sousedy. No, tady mám od Jany. Dobrý večer, pane Honzo, asi před 20 lety bydleli s námi na patře v paneláku zvláštní sousedi. Sice byli celkem v klidu, měli výstřední až oba dva, ale to by asi nebylo tak zvláštní, spíše šlo o to, že když se hádali, stálo to fakt za to. No, řekněme si, není to jenom u vás, jo, a není to ojedinělý případ. Já si myslím, že takových rodin, takových sousedských vztahů dost, jo. Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Podívej se, jaký krásný zelený potacem.
2: Zelený.
1: Ano, zelený! Zelený! A víš, co on mi na to řekl, čofrej, tohleto! Nejen zelená barva, no!
2: A co to teda je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Rómu, máme tu celkem klid teda. No, teda, pokud někdo neslaví narozeniny, jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Pani Martičko, je tohleto zelená barva.
1: Já nevím, a co to teda je.
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, haló, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou tady noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud. Celkem byly problémy, jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž skvělák plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, byla by možný, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařili. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říkala, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě míchejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě sestry, sourozenci. A ona se tak na tu fotografii dívá a pak říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už bylo po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na Vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy jsem nerozpovídal a vždycky to převedl potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho láskou, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, s dědečkem měli rádi.
0: Jako mohla.
4: A proč se
0: no. No dobrá.
4: A proč to takhle dopadlo. No.
0: Hezké.
4: Takže to je neuzavřená kapitola vlastně.
0: Třeba se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete. Zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju. Další zážitky s sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
4: Vám taky děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začali řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili, je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost. Protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohod, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
5: Kup mi den, kup mi noc.

S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes? Budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kdy se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané, tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis v minulý týden, to bylo tam napsáno Jan Macoun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé, Vinohradská 12 došlo, paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory noční linky něco, tak klidně napište na linka@rozhlas.cz. Je to univerzální adresa, která se dostane k nám všem, včetně našich nadřízených, takže pojďte případně i vy přidat nějaký ten odstavec. Pojďme uzavřít dnešní noční povídání na téma můj nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou, a nebo máte ještě něco takového, čím by se to dalo uzavřít? Kdo bude ten poslední do našeho vysílání? Bude to telefon, anebo tady nějaký příspěvek? Promyslím to během pár vteřin. Jo, bude to příspěvkem. Soused měl psa, který pořád utíkal, vždycky ale skončil u nás na rohožce. Nejdřív jsme ho vraceli, pak jsme mu dali vodu, pak piškot a nakonec měl u nás deku. Soused říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co měl dekret? Psí dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku, regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktéž. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.

0: mám husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho jedna hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. Další téma vysílání, už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční linku budeme mít společně v pátek. A páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo? Ať už to byla jeskyně, nebo třeba i nějaký sklep. Paní Jechová, posloucháte nás. Viděla jste sklep. Zkuste nám ho popsat. Honza Macon se loučí, přeji vám pěkné sny, dobrou noc. V páteček. Těším se už teď, ať se vám daří, pěkné sny, a s některými z vás ráno v 5 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dobrou noc, pěkné sny, a nebo třeba i pěknou práci, že? Protože ta noční taky na někoho musela padnout. No to je všechno. Kolego Kubalo, vypínáme. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesy. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramočil naše úsudečky, domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý, obyčejný chirurgus.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane. Člověk chytrý, znalý světa. A měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano, je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano, jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o lenok své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž krom obyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni, do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sira Charlese Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sira Charlese Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze.

0: černé sledovač lépě Sir Charles se po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na Blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na Blata, a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
1: No, pane?
0: Na těle Sir Charles se nebyly zjištěny žádné známky násilí, a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
1: Ano, ano, tak je to.
0: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce, a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
1: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti Sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven.

0: je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout, zahlaholí, tak co, to bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle, i kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála.
1: Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti.
0: Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama.
1: Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, 4x grok a pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok, já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok.
0: Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
2: Fospiku.
3: No, to jsou dobroty.
2: No, fospiku. Já ho například fospiku vůbec nejím. Tedy já.
4: Bodej fospiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený. No, takový pěkný kousek.
5: No, nesmysl. No, smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku. No. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
6: No. Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem, to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
2: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a...
6: Jo.
2: No, a omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
4: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. Švestky, ořechy, hrozinky, no samozřejmě očištěné a spařené.
2: No to se ví, to se ví.
4: Pěkně rozkrajené na nudličky.
2: Černík.
4: No, trochu červeného vína.
2: Víno.
4: Dobrý knedlík.
5: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
6: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlem. A na paprice s nudlem. To je lepší než slepice.
2: Ajajaj, to se zase neschodnem. Fospiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
4: Prosím tě.
2: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
3: A byl to vůbec kapr?
5: Více ti nelžu, pak ne kapr.
2: Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Síkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
7: A máme kapra, máme kapra, jak ho upra, jak ho upra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá. Abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky? Děkuji za optání. Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
2: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
3: Já se tak těšil.
2: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem. No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady, to a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže, takhle je to od jak živ.

A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila nabíračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tady dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy zdobené po nejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovati u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubru skrmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co sviněm laskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník Hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.